0: Angažmá u týmu v letech 2022 až 2024 vybojovala Sparta v obou sezónách titul a jednou také domácí pohár.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: V pátek ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno, ojediněle také slabé přehánky, nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.
1: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Paliva výrazně zdražují. Manželka Foldiny podala návrh k soudu a fotbalisté Hradce vyhráli v Norsku. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Paliva v Česku výrazně zdražují. Naplnily se předtuchy analytiků. Ti předpokládali, že po konci státní regulace začnou ceny šplhat prudce nahoru.
2: Za poslední týden zdražily pohonné hmoty výrazně. Naftu jsme minulý týden tankovali průměrně o 4,67 levněji. Benzín potom poskočil o korunu 80. V meziročním srovnání je nárůst ještě výraznější. Před rokem byl benzín levnější o skoro 8 korun, nafta o necelých 9. Aktuální zdražování je způsobeno podle předpokladů analytiků mixem faktorů. Skončila vládní regulace maximálních cen. Opětovný návrat spotřební daně na původní hodnotu a stále se zhoršující situace na Blízkém východě. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
1: Obětí čtvrteční nehody armádního vrtulníku Venom byla příslušnice 22. základny vzdušných sil v Náměšti nad Oslavou, řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Další 4 vojáci se při zřícení stroje na náměstské základně zranili a jsou v péči lékařů. Manželka poslance Jaroslava Foldiny podala k soudu v Děčíně návrh na předběžné

0: opatření ve věci domácího násilí. Soud tak bude zkoumat, jestli Foldinova rodina potřebuje ochranu. Ruské úřady zvažují je prodloužit zákaz vývozu nafty o měsíc a zákaz vývozu benzínu o půl roku. Uvádí agentura Interfax. Oba zákazy, které se vynutila palivová krize v důsledku ukrajinských útoků na ruské rafinérie, měly skončit na konci července. Prali se v letadle. Letadlo společnosti EasyJet mířící z Tenerife do Liverpoolu se kvůli hromadné bitce na palubě muselo vrátit na Kanáry. Konflikt byl natolik důrazný, že pilot krátce po startu stroj nad Atlantikem otočil zpátky. Fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání druhého předkola Evropské ligy překvapivě vyhráli na hřišti norského Tromsø 1-0. V závěru otroky přiblížil postup do další fáze druhé pohárové soutěže vítěznou trefou střídající Mick van Buren. Velkou zásluhu na triumfu hostů měl brankář Zadraž. Jehož je za bezbrankového stavu nepřekonal z penalty Jens Hjortedal. V nastavení pak vychytal také velkou šanci Izaka Dahlqvista.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Pátek ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Ojediněle také slabé přehánky a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.
1: Frekvence 1.

0: na frekvenci 1?
1: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Včera ke mně z ničeho nic přišla moje dospívající dcera, objala mě, bylo to moc milý, pak zase odešla za maminkou.
0: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
2: A následně z kuchyně slyším, máš pravdu, přibral.
1: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
0: Co vás baví?

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Specialista na funkční dýchání Rostě Václavek. Tak jak správně dýchat, abychom byli zdraví.
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Sparta chce změnit jednání vlády. Vrtulník se zřítil při přistání z 50 metrů a blíží se start fotbalové ligy. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Podávání připomínek k nové legislativě či jiným návrhům by se mohlo od září omezit. Rozhodování premiéra by se naopak mohlo posílit. Mohl by připomínkové řízení zrušit anebo zkrátit. Nově by koordinoval politiku a pozici Česka vůči Evropské unii. Uzavřít by mohl vládní zasedání kabinetu. Svůj případný střet zájmů u daného bodu by musel člen vlády oznámit nejpozději před hlasováním. Zvukový záznam ze schůze vlády by se 30 let nedal podle informačního zákona získat. Vyplývá to z nového jednacího řádu vlády, který předložila vedoucí úřadu vlády Tinde Barta. Obětí nehody armádního vrtulníku Venom byla příslušnice 22. základny vzdušných sil v Náměšti nad Oslavou, řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Další 4 vojáci se při zřícení stroje na náměštské vrtulníkové základně zranili a jsou v péči lékařů. Více o stavu zraněných uvedl mluvčí a krajských záchranářů Petr Janáček.
2: Jedna osoba bohužel pád vrtulníku nepřežila. V naší péči pak skončilo celkem 6 pacientů. 3 z nich jsme transportovali letecky a sanitkou do nemocnice v Brně, jednoho s lehkým zraněním do nemocnice v Jihlavě a 2 pacienty po nadýchání kouřem jsme transportovali do nemocnice v Třebíči.
1: Na místě zasahovaly 4 pozemní posádky záchranářů z Třebíče a Velké Bíteše. Vrtulník s leteckými záchranáři z Jihlavy a na výpomoc přiletěl také vrtulník z Olomouckého kraje. V obci Střemy na Mělnicku hořely 3 domy stojící u sebe. Škoda je předběžně asi 6 milionů korun. Příčinu zjišťuje Technický ústav požární ochrany. Čína chce posílit spolupráci s Českou republikou a pomoci obnovit vzájemné vztahy. Při jednání v Pekingu to podle čínské státní tiskové agentury Nová Čína řekl člen užšího vedení komunistické strany Wang Chuning předsedovi České poslanecké sněmovny Tomio Okamurovi. Okamura řekl, že podle jeho mínění se vzájemné vztahy během návštěvy podařilo obnovit. Barbora Krejčíková porazila Lucii Havlíčkovou 6-4 a 6-2 a je 5. českou čtvrtfinalistkou na turnaji WTA v Praze. Příště narazí na Dominiku Šalkovou. Po 2 sezónách bez trofeje jdou fotbalisté Sparty do nového ročníku s cílem získat titul, vyhrát domácí pohár a postoupit do Ligy mistrů. Prohlásil to dánský trenér Brian Priske. Pražané jsou podle slovenského křídelníka Haraslína velmi hladoví.
3: Jsme hladoví, víme, že jsme byli 2 roky bez trofeje a trošku mi to připadá, jako keď jsem přišel ten první rok do Sparty a vlastně po té první neúspěšné sezóně mojej, kde jsme prohráli to finále, tak potom to bylo stále přizvukované, že už dlouho se nic nevyhrálo, že treba vyhrať hlavne tú ligu a príde mi to rovnaké, takže ten hlad tam je a tá ambícia je obrovská, aby sme vrátili ten titul a samozrejme aj pohár na našu stranu.
1: Během Priskeho prvního angažmá u týmu v letech 2022 až 2024 vybojovala Sparta v obou sezónách titul a jednou také domácí pohár.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pátek ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno, ojediněle také slabé přehánky, nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz
1: a už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Paliva výrazně zdražují. Manželka Foldiny podala návrh k soudu a fotbalisté Hradce vyhráli v Norsku. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Paliva v Česku výrazně zdražují. Naplnily se předtuchy analytiků. Ti předpokládali, že po konci státní regulace začnou ceny šplhat prudce nahoru.
2: Za poslední týden zdražily pohonné hmoty výrazně. Naftu jsme minulý týden tankovali průměrně o 4,67 levněji. Benzín potom poskočil o korunu 80. V meziročním srovnání je nárůst ještě výraznější. Před rokem byl benzín levnější o skoro 8 korun, nafta o necelých 9. Aktuální zdražování je způsobeno podle předpokladů analytiků mixem faktorů. Skončila vládní regulace maximálních cen. Opětovný návrat spotřební daně na původní hodnotu a stále se zhoršující situace na Blízkém východě. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
1: Obětí čtvrteční nehody armádního vrtulníku Venom byla příslušnice 22. základny vzdušných sil v Náměšti nad Oslavou, řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Další 4 vojáci se při zřícení stroje na náměstské základně zranili a jsou v péči lékařů. Manželka poslance Jaroslava Foldiny podala k soudu v Děčíně návrh na předběžné opatření ve věci domácího násilí. Soud tak bude zkoumat, jestli Foldinova rodina potřebuje ochranu. Ruské úřady zvažují prodloužit zákaz vývozu nafty o měsíc a zákaz vývozu benzínu o půl roku, uvádí agentura Interfax. Oba zákazy, které se vynutila palivová krize v důsledku ukrajinských útoků na ruské rafinérie, měly skončit na konci července. Brali se v letadle. Letadlo společnosti EasyJet mířící z Tenerife do Liverpoolu se kvůli hromadné bitce na palubě muselo vrátit na Kanáry. Konflikt byl natolik důrazný, že pilot krátce po startu stroj nad Atlantikem otočil zpátky. Fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání druhého předkola Evropské ligy překvapivě vyhráli na hřišti norského Tromsø 1-0. V závěru otroky přiblížil postup do další fáze druhé pohárové soutěže vítěznou trefou střídající Mick van Buren. Velkou zásluhu na triumfu hostů měl brankář Zadraž. Jehož za bezbrankového stavu nepřekonal z penalty Jens Hjortedal. V nastavení pak vychytal také velkou šanci Izaka Dahlqvista.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Ojediněle také slabé přehánky a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
4: 6 hodin. Frekvence 1, zprávy.
5: A přeji vám hezké ráno.
6: Krásné ráno, zprávy má Lucie Černá.
7: Dobré ráno, po víkendu se k nám vrátí tropy. Tragickou nehodu armádního vrtulníku nepřežila jedna vojačka. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. Vlna veder v červenci zaměstnala záchranáře mnohem víc, než je běžné. A riziko představují především pro děti. Horka se k nám příští týden opět vrátí. A rizika představují především pro děti, seniory a chronicky nemocné. Frekvenci 1 to řekla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Botová. Jak můžou
8: následky? Je to nevolnost, to jsou to mřitky před očima, člověku se přitíží, začne kolabovat, může i omdlévat. Takže v takovýchto situacích určitě je potřeba toho dotyčného dostat do stínu, začít ho ochlazovat. Pokud je toho schopen, tak mu podávat tekutiny. Kdyby měl i teplotu nebo dokonce vysokou horečku a neustávalo by to, přidali by se dokonce křeče nebo ztráta vědomí, tak určitě je potřeba přivolat pomoc.
7: Už v Česku už se o víkendu vyjasní a bude až 29 stupňů. Po neděli pak teploty porostou opět nad tropické třicítky. Včerejší pát armádního vrtulníku s 5 vojáky na palubě na 22. základně vrtulníkového letectva v náměstí nad Oslavou na Třebícku nepřežila jedna vojačka. Oznámil to náčelník generálního štábu armády Miroslav Hlaváč. Dalších 7 lidí záchranáři ošetřili a převezli je do nemocnic v Brně, Jihlavě a Třebíči. K nehodě došlo při návratu z výcvikového letu. Armáda také informovala, že v návaznosti na nehodu byl až do ukončení vyšetřování pozastaven provoz všech vrtulníků systému H1. Týká se to i strojů zapůjčených do Polska. V Uherském Hradišti dnes začne 52. ročník letní filmové školy. Každoročně ji navštěvují tisíce lidí. Mezi hosty nesoutěžní filmové přehlídky letos budou francouzský režisér animovaných filmů Michel Ocelot, herec Jiří Lábus, herečka Anja Geislerová a nebo italský režisér David Rapp. Dorazí i francouzsko-senegalská režisérka Ramata Toulay-Sojová.
9: Za poslední týden zražili...
7: Kvůli lesnímu požáru na francouzském pobřeží Atlantiku o obce Saumos západně od Bordeaux evakuovali úřady už asi 20 000 lidí, většinou turistů. Oheň tam už spálil 4 800 hektarů, uvádí to agentura AFP. Z plameny bojuje přes 700 hasičů, povoláni byli i vojáci a nasazena jsou hasičská letadla. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezóny světového poháru vybojoval ve 24 letech první individuální světový titul. Zlepšil loňské stříbro a na šampionátu v americkém Oklahoma City získal druhý cenný kov. Z časovky kajakrosu už má stříbro.
4: Frekvence 1.
7: Počasí. Pátek bude převážně polojasný, v severovýchodní polovině území bude ale oblačno, zejména v severních pohraničních horách se objeví přehánky a nebo déšť. Teď po ránu se nám teploty venku drží mezi 13 a 9 stupni, odpoledne se nám pak oteplí na 20 až 25 stupňů.
4: Frekvence 1. Doprava.
7: A dobrá zpráva přichází z D8.
10: Provoz se na dálnici D8 ve směru na Prahu je na 89. kilometru po dopravní nehodě osobního auta s nákladním obnovem pravým jízdním pruhem. Kolona je velmi dlouhá. A pozor si dejte na dálnici D1 ve směru na Prahu u Brna. Na 194. kilometru stojí na kranici odstavené nákladní auto z poruchu. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
7: A po zprávách v 6 už startuje na frekvenci 1 páteční ráno. Máte tu Míru i Lubku.
5: A my vám přejeme hezké ráno.
6: Krásné ráno, krásné páteční přátelé. Pozor. Jen 5 měsíců do Vánoc.
5: 24. července, tak zatím ještě je to samozřejmě brzo, ale já si myslím, dávám tomu tak dva měsíce a už to bude.
6: No jasně, dva měsíce
5: běžet,
6: a
5: už
6: je
5: budou
6: to
5: vyset Mikulášové všude v obchodácích a tak dále, tak tím vás nebudeme zatěžovat, jo, ale zas máme hezké peníze v posledním slově, všechno si probereme, hezké ráno.
6: Dobré jutro.
4: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: studuju včerejší tipy v posledním slově. Přeci jen už hrajeme opravdu o hezké peníze. 53,5 tisíce korun. Včerejší teda šlech, jo? Signál, vařič, internet, nabíječka.
1: No.
0: Tak když jsi někde na trhu. Signál, vařič, internet, nabíječka, všechno v jednom.
1: Každopádně, k těmto tipům vás směřují nápovědy, které máme na našem webu, takže se klidně podívejte, protože nápovědy tam opravdu jsou. Dneska by tam měla být v pořadí už třetí, a tak já možná jenom v rychlosti mrknu, jakouže nápovědu jste tam měli vytrškolačku včera.
0: Vytrším, tak, snad ještě chvíli. Do švestek. No.
1: Když to, co je podle fotra na tripu nejdůležitější, vypadne, je to problém pro celý tým.
0: Aha, OK. Tak jo, tak hrajeme zhruba za hodinku 53,5 tisíce korun ve hře. Zdali vám budou přát hvězdy, dozvíte se teď.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné ráno přeji všem, vítejte u pátečních horoskopů. Svátek slaví Kristýna, Krista a Týna. Gratulujeme. Slunce ve lvu vnáší do života chuť někam si vyrazit. Daří se kulturním i sportovním akcím, cestování i výletům. Nezadaní nenechte si ujít milostné šance, které přicházejí. Co čeká lvy? Vaše city se během dne radikálně promění. Zejména narozeninoví oslavenci budou mnohem vnímavější, což přátelé ocení. Pany, hvězdy podporují partnerské soužití. Dnešek si užijete podle svého gusta. Váhy, dnes vše pojmete vesele a hravě. Snadno se pro něco nadchnete a zapomenete na čas. Ach jo. Štíři, láska je pro vás absolutně nejdůležitější. Pro svého miláčka jste schopni udělat cokoliv. Myslete i na sebe. Střelci, jste toho názoru, že optimisté žijí déle a také se podle toho chováte. Jste super. Kozorozi, chytnete nový dech a poměrně rychle se dostanete do formy. S partnerem jste naladěni na stejnou vlnovou délku. Vodnáři, poznáte, že láska nejsou jen námluvy, ale i střetávání rozdílností. Klid a trpělivost jsou atributy, které byste měli dnes vyznávat. Ryby, vaše emoce budou napnuté jako struna. Můžete se setkat s láskou, ale i pomluvami a s lidmi, kteří vám budou chtít škodit. Berani, čas zářivého léta slibuje mnohé. Cítíte se fantasticky. Přáli byste si prožít život jako jeden velký mejdan a zapomenout na zbytek světa. Víci, dnešek si trochu pohraje s vaším egem. Zřejmě vás partner vytočí. Snažte se to ustát, aby den proběhl v klidu a pohodě. Blíženci, jste k neutahání. Váš elán a vtipné glosy vám vydrží až do nočních hodin. Bavíte se. Žádná omezení pro vás neplatí. Radci, slabší stránkou dneška je velký apetit. Bacha na dortíky. Milí přátelé, hvězdy přejí jakýmkoliv aktivitám. Příležitosti, které se vám budou nabízet, objevují se náhle a nečekaně. I vaše dlouhodobé partnerství se ukáže ve zbrusu novém světle. Užijte se spoustu hezkých chvil, které odstartují sled budoucích událostí. Přeji příjemný víkend. Mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Dobře.
1: Nějakým takým tím řídkým humorem.
0: Říkáš řídkým?
1: No. Řídkým jsem chtěl říct. To je jedno. Píše nám Libor ze Stupavy.
0: Ano.
1: Píše, jak jste se včera bavili o tom, že jeden babiček, mám tady jeden celkem známý vtip, který ovšem nikdy se neomrzí.
0: Dobře.
1: A tak si ho pojďme připomenout. Babička povídá, na zlepšení trávení piju pivo, při nechutenství bílé víno, při nízkém tlaku červené a když jsem marot, dám si slivovici. A babičko, kdy piješ vodu? Tak takovou chorobu jsem ještě neměla. Babička z Moravy.
0: Jasně.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2009. Gratulujeme.
2: Ahoj, tady je Tereza Mašková. Ať se vám s frekvencí 1 hezky vstává. Přeju vám úspěšný start do nového dne.

0: na frekvenci 1. Na Šumavě a v Krušných horách mrazivé, dokonce na Šumavě máme -4 na Kvildě. Ale má být krásně dneska přes den. Polojasno, skoro jasno, jenom na severu, místy oblačno, mírný vítr, který se přes den uklidní, teploty mezi 21 a 25 na severní Moravě pouze do 20. No a jestli se chystáte někam na vysokohorskou turistiku, tak budete mít taky příjemně. Teploty na horách okolo 17.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet. Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
3: Teď je přesně 6:30, jsou tu krátké zprávy, Lucie Černá, pak nám to dopovídáš, těšíme se na to, ta historka zněla fantasticky.
4: Hezké ráno, podávání připomínek k novel.

0: legislativě nebo jiným návrhům by se mohlo od září omezit rozhodování premiéra, naopak posílit. Nově by mohl připomínkové řízení zrušit nebo zkrátit, koordinovat politiku a pozici Česka vůči Evropské unie nebo uzavřít zasedání kabinetu. Zvukový záznam ze schůze vlády by se pak 30 let nedal podle informačního zákona získat. Vyplývá to z návrhu jednacího řádu vlády, který získala ČTK. Minister zahraničí Petr Macinka dnes v Chorvatsku zahájí odborný seminář zaměřený na sdílení zkušeností v oblasti jaderné energetiky. Zástupci českých firem na něm následně představí české technologie a know-how. V letadle společnosti EasyJet mířícím z Tenerife do Liverpoolu se v úterý večer strhla hromadná bitka, kvůli které musel pilot strojkrátce po startu nad Atlantikem otočit a přistát znovu na Kanárském ostrově. Tam policie 8 výtržníků vyvedla a letadlo se 186 cestujícími pak mohlo znovu odstartovat do cílové destinace. Všichni výtržníci byli britští občané. Letadlo museli opustit dvě rodiny, dva dospělí a 6 nezletilých. Fotbalisté Hradce Králové v prvním zápase druhého předkola Evropské ligy překvapivě vyhráli na půdě norského Tromze 1-0 a kromě bodů do evropského koeficientu si vezou z polárního kruhu i nadějný výsledek do odvety. Hlavním hrdinou byl gólman Zadražil, který kromě několika šancí chytil i penaltu. Fotbalisté Jablonce pak vstoupili do kvalifikace konferenční ligy porážkou 2-3 ve Varaždínu.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A ještě míříme na silnice.
2: Provoz na dálnici D8 ve směru na Prahu je na 98. kilometru po dopravní nehodě osobního auta s nákladním obnoven pouze pravým jízdním pruhem. Kolona se pozvolna rozjíždí. Pozor si dejte na dálnici D1 ve směru na Prahu u Brna. Na 194. kilometru stojí na hranici odstavené nákladní auto s poruchou. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: Dvě minuty po půl sedmé, přejeme vám hezké ráno.
4: Hezké ráno, já se tady musím smát, vyskočila na mě reklama na tenisky. Začíná výprodej tenisek, přátelé, kdyby vás to zajímalo.
3: Neposlušný jsou.
4: No jsou neposlušný, ale hlavně je tam napsáno. Tenisky, teď ta značka, špinavě bílá.
3: To mám každý.
4: Špinavě bílejch tenisek, mám plný butík.
3: Špinavě bílá, jo.
4: Barva. Já mám pocit, blíží se to spíš holubí šedi, řekla bych, ale...
3: Holubí šeď?
4: Holubí šeď je taková světlou lince šedivá, ale jako špinavě bílá. U těch tenisek to prostě nechceš.
3: Prodám špinavě bílý tenisky.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: vždycky se jich lidi ptají, komu se to stalo. A oni ne nikomu. To my jsme tak jenom prostě seděli jako. A...
1: Jo, určitě, určitě.
0: A že to takhle jako by padlo. No, říkali to tady u nás v těch příbězích těch písniček. Já si myslím, že to tak opravdu jako mohlo být. Představ si, že normálně sedíte s chlapama u piva a říkáte si, jako. Jak by ta písnička mohla pokračovat? Nejlepší...
1: Říkáte si ten příběh, který se někomu z nich stál a někdo pak řekne, já to dám do písničky. A co, když se ti na to budou ptát, tak řeknu, že...
0: Že jsme seděli u piva. Dobře. No nic, hele, tak ano. Nesedíme u piva, ale sedíme u slivovičky dneska po ránu.
1: Ale výtečně, tak pojďme prověřit, kdo bude dnes chytrej.
0: Jak rádio. Mhm. Já se tě ptám, kolik procent má Valašská slivovice?
1: Jakože je to daný.
0: Vodo. No jako tak možná strejda Franta pálí navíc, ale...
1: Pálí mu to.
0: Ale ptám se tě, kolik má
1: tři, vado.
0: Valašská slivovice.
1: Valašská slivovice, jo. No pade, no.
0: Pade.
1: Bych řekl plus minus 50.
0: No tam to plus minus je strašně zásadní, jakože ono, jestli máš slivovičku...
1: Tak 49. Já bych řekl, že 49, že jako to by mělo být to ofiko, občas to někdo přepálí víc a stačí přijet hranice na Slovensko a dáš si s náma čaj, synku?
0: Počkej, nemusíš na Slovensko.
1: A seš mrtvej.
0: Nemusíš na Slovensko, můžeš do Třebiče. To vlastně nevím, jak se to...
1: Třebiče je pálenice.
0: To si prostě proberem za chvilku.
1: Tak jo.
2: Ráno Frekvence 1. Děláme vám den lepší.

0: rádio a taky Slivovice. Lubka si dneska vzala na paškál. Ptá se mě Valašská Slivovica, kolik by měla mít ideálně tedy procent alkoholu. Já jsem si tipnul 49. Jsem si říkal, že by to tak jako mohlo asi být.
1: Ta komerční, jako co se prodává, taková ta nejznámější, tak má pade.
0: Jasně, a... přesně jo.
1: Přesně, přesně. No. A taková ta, co na tom Valašsku, jako co je ta echt, tak má 52 až 53.
0: Takže jsem to podcenil teda takhle. Jo.
1: Takže jsi to podcenil, no a jak jsem ti teda říkala s tou Třebíčí, já vlastně vůbec nevím, jako proč zrovna v Třebíči.
0: Je to nějaká pálenka, nebo to pálenice nějaká, no, co tomu říká, likérka. No.
1: Ne, v likérce by to podle mě natolik nevypálili, ale takový to, co pálí strejda Vašek třeba, nebo strejda Tonda, tak... to tam prostě v té Třebíči.
0: A že zrovna v Třebíči?
1: Já nevím, poslouchá nás někdo z Třebíče, prosím vás, dejte nám klidně vědět na 736-300-444. Já jsem jednou ochutnala pálenku z Třebíče, podle mě měla tak šede, možná i víc. A bavila jsem se o tom s kamarádkou a ona mi říkala, no my to tak pálíme. A pak jsem potkala někoho jiného z Třebíče a říkal, taky no, takhle jako tam to jsou patoky, ti ještě řeknu.
0: Zvláštní, jo? Že zrovna na Vysočině, víš?
1: Že zrovna na Vysočině, že zrovna v té Třebíči, ale...
0: No, ale... totiž jako... Hned se chvilku někdo ozve, neboj.
1: Jo.
0: Protože jako Třebíč, Vysočina, kontra Morava...
1: No, tak Třebíč už je za hranicí, podle mě.
0: Já se nejsem jistý, člověče, mám pocit, že je to Morava už.
1: No, teď jo? A Vysočina je Morava, že jo, z části. Ten kraj sahá vlastně do dvou jako...
0: Já bych jsem to dával jednou na Instagram a...
1: Jo, takhle.
0: A dostal jsem dost bídu.
1: Mně to vůbec nenapadlo, že tě to jako zarazilo, protože Vysočina je, že jo, kraj, který vlastně jde přes jak Čechy, tak přes Moravu, ale hraniční kámen je v Jihlavě. A tam jsou na jedné straně Čechy a na druhé Morava. A takových hraničních kamenů je samozřejmě daleko, daleko víc po celé té hranici, ale no ano, tak tímto pohledem je samozřejmě Třebíč na Moravě.
0: To jsme odmočili, vy.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Kempy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
2: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz. Nejlepší zeleninové zavařování? Vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na domácí kečup plus další vychytávky. A navíc velká letní soutěž o 30 autochladniček za 135 000 korun. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.

0: Za chvíli 7, hezké ráno vám přejeme.
1: Krásné ráno, tak řešíme tady slivovici vypálenou na Vysočině a prosím tě na 736 300 444.
0: Přišlo vysvětlení.
1: Přišlo vysvětlení. Ahoj Lubko a Míro, na Vysočině se opravdu pálí na 60 až 62.
0: Takže je to prostě v rámci té Vysočiny.
1: Je to v rámci té Vysočiny.
0: Zajímavý, no. A proč?
1: A ti slabší si to pak ředí na 50 až 53. Hold, drsnej kraj, drsná pálenka. Zdraví Zbyněk Třebičsko.
0: Takže prostě to tak pálíme a tečka.
1: No, a ještě jedna zpráva. No. Dobré ráno, já z Třebíče nejsem, ale tchýnin bratr tam žije a k nám do jižních Čech si vždy jezdil pro švestky. Ty si odvezl a pak přivezl tu nejlepší slivovici, co jsem kdy pila. Jak to tam dělají, mi jasné není, ale fakt je skvělá. Hanka.
0: Hele, jak to vyrobili, jedno důležité výsledek.
1: Přesně, jak to chutná.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
6: Nejlepší zeleninové zavařování vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na domácí kečup plus další vychytávky. A navíc velká letní soutěž o 30 autochladniček za 135 tisíc korun. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.
7: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
8: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A je to Lucie Černá, hezké ráno.
9: Dobré ráno, do Česka znovu zamíří vlna veder. Vláda si odmítne prodloužit pracujícím invalidům nemocenskou. Kajakář Krejčí je novým mistrem světa ve vodním slalomu. Po víkendu se k nám opět vrátí tropy. Meteorologové počítají s letním počasím. Záchranáři evidují v takových dnech vždy více výjezdů, především kvůli lidem v rizikových skupinách. Potvrdila to Frekvenci 1 i mluvčí jihomoravských záchranářů Michala Botová. Podle ní měli i den, kdy místo průměrných 300 událostí zasahovali u téměř 450.
10: My z toho rekordu pochopitelně nemáme radost, je to mimořádně vysoké číslo. Odhadujeme, že až polovina výjezdu nějakým způsobem souvisela s extrémními teplotami. Byly to kolapsy, úpaly, ale i úrazy, to, k čemu jsme výjížděli, nebo třeba dekompenzace stavu. Nejenže teploty byly vysoké, ale tento těžko snesitelný stav trval několik dnů, takže především pro seniory a chronicky nemocné lidi to byl a je velký nápor na organismus.
9: Botová doplnila, že v horkých dnech by lidé neměli přeceňovat své síly a před sluncem se chránit, vynechat náročné činnosti a taky omezit alkohol. Vláda nejspíš odmítne senátní novelu, podle které by se pracujícím invalidům třetího stupně mohla prodloužit nemocenská ze 70 na 380 dnů jako ostatním. Novelu sice podpořilo ministerstvo zdravotnictví, proti se ale odvolala ministerstva financí a sociálních věcí. Vyplývá to z předkládací zprávy na vládním webu. Kabinet bude o předloze rozhodovat v pondělí. Zbytek vyhořelé a z části zřícené výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína se neodkladně zbourá, oznámil to stavební úřad. Hasiči zlikvidovali rozsáhlý požár objektu po 2 týdnech ve středu odpoledne. Majitel objektu, společnost Krým, už dříve uvedl, že je připraven objekt převzít. Odhadoval, že zbourání vyhořelé budovy zabere několik týdnů. Mají už vybranou i odbornou firmu. Hasiči však zatím objekt společnosti nepředali. Odpůrci větrné energie na Trutnovsku našli zastání na ministerstvu životního prostředí. To navrhlo vyřadit několik lokalit z projektu vhodných zón.
11: Nevzniknou tak pravděpodobně větrné elektrárny ve Studenci a ve Starých Bukách. Ministerstvo životního prostředí navrhlo obě lokality vyřadit ze seznamu tzv. Akceleračních zón, určených pro zrychlenou výstavbu obnovitelných zdrojů energie. Návrh, který ještě musí projít dalším schvalovacím procesem, přivítala i Trutnovská radnice, která s projektem od začátku nesouhlasila. A to přesto, že využívání obnovitelných zdrojů podporuje, ale nesmí to být podle ní za každou cenu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
9: Ve Svinenském potoce na jihu Čech se potvrdil račí mor, který je pro původní druhy raků zpravidla smrtelný. Ochránci přírody proto apelují na veřejnost, aby dodržovala bezpečnostní pravidla. Nákazu mohou nevědomky přenášet lidé například na mokrém rybářském vybavení nebo dobře myšlenou záchranou raka přesunem do jiného toku. Proti rozsáhlým požárům ve Francii budou zasahovat také vrtulníky z Česka a Slovenska. Na síti X to oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron s tím, že Francie požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii. Díky tomu budou v zemi nasazena i další 4 hasící letadla z Chorvatska a Portugalska. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezóny světového poháru vybojoval ve 24 letech první individuální světový titul. Zlepšil si tak loňské stříbro a na šampionátu v americkém Oklahoma City tak získal 2. cenný kov z časovky. Kajakrosu už má stříbro.
8: Frekvence 1.
9: Počasí. Dneska už bude převážně polojasno, jede v severovýchodní polovině území, zůstane oblačno a hlavně v severních pohraničních horách se sem tam ještě objeví přehánky a nebo déšť. Odpoledne nám teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů a oproti včerejšku nebude ani foukat vítr.
4: Frekvence 1.
8: Doprava.
9: A ještě míříme na hlavní tahy.
12: Provoz na dálnici D8 ve směru na Prahu je na 89. kilometru po dopravní nehodě osobního auta s nákladním obnoven pouze pravým jízdním pruhem. Kolona se pozvolna rozjíždí. S hustým provozem počítejte na dálnici D1 před Brnem od Prahy. Kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu po poujíždí od 185. kilometru po křížení s břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta okolo 10 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
9: A přesně 5 minut po 7. hodině už na Frekvenci 1 opět pokračují Míra s Lubkou.
0: Ano, jsme tu, přejeme hezké ráno, dnes je 24. července.
1: Dnes je den tekily.
0: Dneska
1: chlastáme.
0: Prošpikovaný tím alkoholem, pozor.
13: Dýchněte na mě. Rumkon tušovka čert, jeřabinka ořechovka, višňovka a vanilková.
0: A vanilková. A to jsou jako alkoholy, který už teďka v podstatě se nedělají. Něco se vrací teda zpátky do restaurací, že občas se snaží někdo tohle oprášit, ale teda já...
1: Kontušovka, co vlastně byla kontušovka?
0: Kontušovka, mrkni se, a to bylo docela známý, teda
1: se
0: kontušovka.
1: Momentě, když se sundám brejle, řekneš mrkni se.
0: Tu kontušovku teda zrovna začali zase vyrábět,
1: jo, počkej,
0: to jsem někde
1: počkej,
0: viděl teďka.
1: Takže co kontušovka.
0: Jsem měl nějakou chlebovou kmínovku, jsem měl nějakou kmínku.
1: Tradiční bylinný likér s výraznou, jo, anís. Často přirovnávaná k hašlerkám, tekuté hašlerky. Mm-hmm. To byla kontušovka. Taky obvykle 40 až 60%.
0: A vanilková.
8: Míra Michálek a Lubka Poníž.

0: zprávy.
1: No.
0: A já nevím, jestli náhodou už to nebyla předzvěst toho, co tady dneska probíráme.
1: No, tak, že tě bolí jako, hlava předem. Jako pozor, kdyby bolela hlava předem.
0: Tak si to rozmyslíš.
1: Tak si to rozmyslíš, no.
0: Tak si to rozmyslíš. Tak ne, přátelé, nepila jsem včera, ale hlava mě bolí. Uh-huh. Tak, ale dorazila zpráva. Ahoj, Lubko a Míro. Nejsem z Třebíče, ale v zastávce u Brna jsem měl dvě babičky a dědu. Na velké zahradě několik stromů, švestky moravské. Ve státní pálenici se muselo dovést nejlépe tvrdé dřevo a majíč ze švestek, asi kvas, předpokládám, ve velkých barelech. Výsledek? 56 až 59. Dle kvality švestek. Krásný den, Honza.
1: To je strašný. Já ani nevím, kdy jsem vlastně ochutnal poprvé slivovici.
0: A kdy naposled?
1: No, když naposled, to si pamatuju. Frekvence 1.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Takže 53,5, pamatuju si to dobře?
3: Moc dobře.
2: Tak k tomu telefonní číslo. 257, 400 a 39.
3: Tak, jo, otázku.
2: A zásadní je to, že máme taky na webu, na našem webu nápovědy.
3: Přesně tak, jsou tam, v podstatě už jsou tam 3.
2: Ano.
3: Takže otázkou, jestli se vám hodí nebo nehodí. Krásné ráno, tady Lubka a Míra, Frekvence 1, koho pak tam máme?
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Martina.
3: Martino,
2: Martě volá odkud?
4: Z Litoměřic.
2: Tak Marti, držíme vám palce. Budete se dělit o ty peníze případně?
4: A jo.
2: Tak pojďme to zkusit. Tady je fotra na tripu.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
4: Navigace.
3: Navigace. Pojďme prověřit navigaci.
2: 53,5 ve hře.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
2: Není, Marti.
3: Bohužel.
4: To nevano. Tak není. Přihodíme někomu.
2: Tak jo, mějte se. Zdravíme do Litoměřic. Naslyšenou. Hezké ráno. Přihodíme 500 a hrajeme za hodinu.
3: Přesně tak. To znamená, že k příští hodině vám posíláme 54 000 korun.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
7: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty nejlepší.

0: osmé dáme si ještě Michaela Jacksona, ten je teďka v kurzu.
1: No, ale dokonce, dáme.
0: Sorry, já jsem byl u zubaře teďka. Jo. A sestřice začal zvonit telefon a měla tam Thriller od Jacksona.
1: Ne,
0: jak to začíná ten začátek takhle.
1: Víš, co se nám doma děje? V podstatě, když bylo Bohemian Rhapsody, tak jasně. Jsme byli s holkama v kině a v té době prostě u nás jel Mercury, jasně. Teď jsme byli s Toni na to, na Jacksonovi a v podstatě poslouchá Jacksona. Nevím, jestli jsem ti to říkala, jak Spotify dělá vždycky na konci roku, kolik ti je podle toho, co posloucháš.
0: Jasně.
1: A ona miluje třeba Přejdi Jordan.
0: No a to byly vlny zase, že jo?
1: To byly vlny, jasně. No. Takže jí normálně loni asi vyšlo, jakože její věk podle hudby je asi 72. Jo. Za mnou přišla a ukazovala mi to. Kdež to tatínkovi vyšel věk na 30. Jo,
0: tak ale průměr sedí furt, ne, rodinej?
1: Průměr, ano, v prostředě průměr rodinej sedí.
0: Dáme si Jacksona, hezké
1: ráno. Dáme, krásné ráno.

0: Česky. Je tady s námi paní Dagmar Honcová.
1: Žít podle počasí na frekvenci 1.
2: Krásné ráno. Páteční charakter počasí bude jako dělaný na sportovní aktivity. No, posuďte sami. Už od rána na většině území Česka očekáváme polojasno nebo také skoro jasno. Pouze v severní části našeho území bude až oblačno a v horských oblastech se velmi ojediněle ještě mohou vyskytovat i dešťové přehánky. Nejvyšší odpolední teploty budou příjemné 21 až 25 stupňů Celsia. V Moravskoslezském kraji se teploty zastaví do 20. No a pokud vyrazíte na vysokohorskou túru, tak teplota v 1000 metrech na horách se bude pohybovat nejčastěji kolem 17 stupňů Celsia. A zatímco z počátku dne bude foukat mírný vítr, tak během odpoledních hodin bude slábnout na slabý o rychlosti do 15 km za hodinu. Sečteno a potrženo, víkend může odstartovat.
3: Nejlepší zeleninové zavařování vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na domácí kečup plus další vychytávky. A navíc velká letní soutěž o 30 autochladniček za 135 tisíc korun. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.
4: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
5: Dvě minuty po půl osmé. Krátké zprávy má Lucie Černá.
6: Hezké ráno. Vláda nejspíš odmítne senátní novelu, podle které by se pracujícím invalidům třetího stupně mohla prodloužit nemocenská ze 70 na 380 dnů jako ostatním. Novelu sice podpořilo ministerstvo zdravotnictví, proti se ale postavila ministerstva financí a sociálních věcí. Vyplývá to z předkládací zprávy na vládním webu. Kabinet bude o předloze rozhodovat v pondělí. Administrativa amerického prezidenta Trumpa dnes zavede nová cla ve výši 10% a 12,5% na 60 obchodních partnerů, včetně Evropské unie. S odkazem na vysoké představitele o tom informuje Reuters. Španělská vláda vyhlásila v Madridu celostátní stav nouze kvůli rozsáhlým lesním požárům, které se vynutily evakuaci tisíců lidí. Vláda to odůvodnila nepříznivými meteorologickými podmínkami a nutností mobilizovat velké množství zdrojů. Na mistrovství světa ve vodním slalomu dnes o medaile zabojují kanoistky a kanoisté. Česká výprava bude mít v obou kategoriích dvě zastoupení. Kvalifikaci zvládly Tereza Kneblová, Adriana Morenová, Lukáš Kratochvíl a mistr světa z roku 2021 Václav Chaloupka. Jejich snahou bude dnes navázat na Jakuba Krejčího, který se ve čtvrtek stal mistrem světa na kajaku.
7: Frekvence 1.
1: Doprava.
6: A ještě se podíváme i na silnice.
8: Se zvýšenou pozorností projíždíte po dálnici D46 z Vyškova do Olomouce. Na 7. kilometru u Drysic leží na vozovce okno. A nesouvislé kolony, převážně kamionů, komplikují provoz na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy od 180. kilometru. Osobní auta zpomalují na 185. kilometru a zdrží se 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
5: 7 hodin 34 minut, frekvence 1, moc vás zdravíme. Začali jsme tady zajímavé téma. Dneska je den tekily, ale řešíme tady slivovici.
9: V podstatě,
5: taková
9: no.
5: Česká tekila, dejme tomu, taky to
9: počkej,
5: má grády.
9: Jak je to rum, vodka, rum. Jo, to není slivovička, tam je becherovka, nohavice. Ale tak jo, počkej, zdraví Lída z Třebíče, pálíme na 55 voltů. A jinak Třebíč, Vysočina ještě je. Hranice Vysočiny a Jihomoravského kraje jsou poblíž atomové elektrárny Dukovany. Pěknou malou sobotu všem. Je to tak, Vysočina je opravdu kraj, který sahá jako tím územním členěním, jak dělíme jako Čechy, Morava, Slezsko, tak Vysočina sahá jak do Čech, tak do Moravy. A Třebíč je v té moravské části. Mimochodem dřív vlastně Třebíč, stejně jako Jihlava, dávno, když jsme byli malí, tak byli součástí Jihomoravského kraje. Takže to jenom v podstatě se v tom udělal takový mírný nepořádek tím, že těch krajů teďka máme víc, než jich bývalo, ale to je jedno. Dáme si jednu, dvě, tři slivovičky a je nám úplně jedno, z jakého jsme kraje.
7: Míra Michálek
1: a Lubka Ponížilová.

0: Jsem tu sám a z hrbu se kouří. Spustila, už na mě nikdo oči nemhouří.
1: Taky si to vybavím.
2: Je to taková seznamka na Frekvenci 1, napište mu někdo.
1: Tak pokorný vzpomínka. Minuta po 7:45, my už teďka budeme vyhlížet nějaký tip na výlet. A...
2: Nejseš tu sám, nejenom, že tady jsem s tebou já, ale vyhlížíme přesně, jak říkáš, tip na výlet a našeho Tomáše.
1: Tome, hezké ráno, tak kam dneska?
3: Hezké ráno, tak dnes se vydáme po stopách Václava Levého a jeho úžasných pískovcových reliéfů. Konkrétně si zajdeme nepříliš dlouhou procházkou do jeskyně Harfenice. Václav Levý byl někdejší kuchař ze zámku v Liběchově. Sochal pro své potěšení ve volném čase v letech 1840 až 1845. No a Harfenice, kam dneska mám namířeno, ta leží asi 2 kilometry severozápadně od Želíz. Na skále by tam měly být spodobněny reliefy lidských hlav, vedle nich pak jeskyňka a u ní reliéf ženy s harfou. Podoba Harfenice se v současnosti dá prý spíše odhadnout, než vidět v plné kráse, ale struny malé harfy ty by měly být stále zřetelné. Jinak k nejobdivovanějším dílu právě Václava Levého na Kokořínsku patří také čertovy hlavy, které nalezneme nad obcí Želízy. Takže ten výlet můžeme spojit i s touhle podívanou. My se dnes ještě uslyšíme předpolednem, já vám všem přeji krásné ráno, tak ahoj.
2: Měj se krásně, šťastnou cestu, ahoj.
4: Nejlepší zeleninové zavařování vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na domácí kečup plus další vychytávky. A navíc velká letní soutěž o 30 autochladniček za 135 tisíc korun. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.

0: minut bude 8, my budeme hrát ještě do 8. skupinu Miraj, což mi připomíná, že jednak Miraj s námi budou příští týden ve Strážnici na Radiokempu, je to ve středu, tak tam za námi určitě doražte a dokonce Miraj bude mít narosky chvilku potom, co tam za náma přijede. Takže to...
1: My jsme byli mezi prvními gratulanty třeba.
0: Já nevím, to smost to nemá předem, no, ale...
1: Nemá, no.
0: Probrat bychom to mohli.
1: Ale pro... jasně.
0: Jestli mají třeba v Japonsku jiný zvyky oslav narozenin, než tady
1: to u nás. To bychom vlastně mohli, no. To bychom mohli probrat. No a jinak samozřejmě není to jenom o kapele Miraj a o Mirajovi, ale je to o celém odpoledním vysílání ze Strážnice, to znamená, začínáme ve dvě. Soutěže, pohoda, táborák, špekáčky. Mimochodem, kelímky štěstí, to je věc, která opravdu celkem jede u nás na kempech. A taky závěrečná after party.
0: Já v podstatě jakýkoliv kelímek, do kterého dostanu velmi dobré vychlazené pivo, je pro mě kelímek štěstí.
1: A druhý den?
0: Druhý den ne. Hezké ráno.

0: předpokládám, Miraj, co by muzikant v tuhle hodinu ještě smí. Co mu koupíme těm narozeninám, až přijde za náma do kempu?
1: No.
0: A já to neprozradím, ať to zbytečně nerozmáznu, ale sledej to potom naše sociální sítě, jo?
1: Dobře, tak i já jsem napnutá, napnutá jako Čandy.
0: Protože Miraj s námi bude příští středu ve Strážnici na radiokempu, následně má narozeniny, to jen pokud se to zapli až teď.
1: Přesně, proberem. Každopádně 54 tisíc pro vás máme v posledním slově, jenom v rychlosti telefonní číslo 257 400 999, no a hrajeme v příští hodině.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Naději už tam budem?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
7: 8 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: A je tu Lucie Černá.
1: Zprávy v 8. Krásné ráno.
8: Dobré ráno. O víkendu budou teploty atakovat 30. Tropy naplno udeří příští týden. Nafta v Česku po skončení regulace zdražila víc než jinde v Evropské unii. Čerstvé nehody hlásí D1 i D35. O víkendu se v Česku vyjasní a bude až 29 stupňů. V neděli se ale už bude zase postupně zatahovat a zaprší. Místy mohou být i bouřky. Příští týden k nám ale znovu dorazí tropy. A to v plné síle. A jak Frekvenci 1 řekl mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs, v teplých dnech evidují větší počet výjezdů.
9: V rámci teplých dnů jsou nejohroženějšími skupinami děti a také seniori. U těchto věkových skupin se může přehřátí a dehydratace z důvodu horších termoregulačních mechanismů a také posunutého prahu žízně projevit až samotnými klinickými příznaky.
8: Nejrychlejší pomoc při přehřátí je ochlazení organismu, klidový režim a dostatek tekutin. V případě horečky a větší nevolnosti by už lidé měli zvážit lékařskou pomoc. Nafta v Česku po skončení regulace zdražila víc než jinde v Evropské unii. Diesel v Česku za týden zdražil o více než 4 koruny za litr a jeho cena stále roste. Zatímco ještě minulé pondělí byla nafta v Česku dražší jen oproti Maltě a Bulharsku, toto pondělí se už levněji tankovalo kromě Slovenska i v Maďarsku a nebo na Slovensku. Ministryně financí Alena Schillerová připouští plány na částečnou privatizaci pražského letiště. Teď se podle ní sice konkrétní kroky nedělají, ale do budoucna to nevylučuje. Premiér Babiš už dříve řekl, že stát by mohl dát na burzu menšinový podíl ve společnosti. Odbory letiště mimo jiné i kvůli tomu zůstávají ve stávkové pohotovosti. K záměru premiéra se kriticky vyjadřuje i opozice. Nový terminál dál hýbe děním v Heřmanově městci na Chrudimsku. Projekt může město uvrhnout do velkých finančních potíží a připravil ho o starostu.
10: 3 roky starý zdejší autobusový terminál za 100 milionů korun měl změnit cestování v celém regionu, jenž se ukázalo, že nesplňuje podmínky dotací a je momentálně jedním z největších strašáků v novodobé historii města. Radnici teď hrozí, že budou muset z dotace vrátit více než 27 milionů korun. To je čtvrtina ročního rozpočtu a přijít o tyhle peníze by ohrozilo investice na další roky. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
8: Francii po aktivaci unijního mechanismu civilní obrany pomohou v boji s rozsáhlými požáry také vrtulníky z Česka, Slovenska a další 4 hasící letadla z Chorvatska a Portugalska. Oznámil to prezident Emmanuel Macron. Nejhorší situace ohledně požárů panuje v nové Aktivitánii v departementu Gironde na západě Francie. Podle posledních údajů z večera požáry v Gironde zničily 4800 hektarů území a přinutili k evakuaci na 20 000 lidí. Na tenisovém turnaji WTA v Praze se dnes odehrají čtvrtfinálové duely a Štvanice zažije 2 české derby. Nasazená jednička a obhájkyně titulu Marie Bousková hraje s pětkou Terezou Valentovou a druhá největší papírová favoritka Barbora Krejčíková změří síly s Dominikou Šalkovou. Obě nejvýše nasazené hráčky ještě na turnaji nestratily ani set.
7: Frekvence 1.
8: Počasí. Dneska bude převážně polojasno, v severozápadní polovině území až oblačno, zejména v severních pohraničních horách se objeví přehánky a nebo déšť. Odpoledne naměříme od 20 do 25 stupňů a oproti včerejšku nebude ani foukat.
2: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: A čerstvé nehody hlásí D1 i D35.
11: Nehoda osobního auta se vyšetřuje na dálnici D1 na 37. kilometru z Prahy do Brna. Vozidla jsou na krajnici, projedete tedy bez držení. Další nehoda překáží v pravém jízdním pruhu na dálnici D35 na 259. kilometru na trase z Olomouce do Hradce Králové. Zde se zdržíte do 5 minut. A nesouvislé kolony převážně kamionů komplikují provoz na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy od 178. kilometru. Osobní auta zpomalují na 185. kilometru a zdrží se 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
8: A i po 8. hodině pokračují na frekvenci 1 Míra s Lubkou.
0: A přejeme hezké ráno. Od rána tady řešíme různý drinky, alkohol. Tequila má dneska svátek.
1: Svůj den, my jsme se nějak stočili ke Slivovičce. Hele, já ještě jenom rychlosti. Jedna SMSka. Ahoj, vy dva alkoholici.
0: Super.
1: Tak to začíná. No. Ještě jednou pro vysvětlenou. Záleží na typu destilačního zařízení. Pokud je to jednoduchý kotel, tak se provádí dva výpaly. Mm-hmm. První je nevábně vonící tekutina s malým obsahem alkoholu a po druhém přepálení už teče ta pravá slivovice s vysokým obsahem alkoholu. U moderních kotlů se pálí jen jednou, tam se nedostane takových x procent. Zdraví Třebíč, mistři v destilaci.
0: Tak jo, tak zdravíme samozřejmě taky. Téma držíme i za chvilku. Hezké ráno.
2: Míra Michálek
7: a Lubka Ponížilová.

0: A hezké ráno, Frekvence 1 s vámi, pátek s datem 24. července, když je pátek před víkendem, tak tady máme takové odlehčené téma. Už jsme ho stokrát překroutili teda.
1: Jo, dneska jeden tekily.
0: Ano, ale už jsme tady pálili slivovici, řešili, kde jsou hranice Moravy a Vysočiny a tak dále. A řešili jsme tady i to, že za námi přijede Miraj do kempu a bude mít narozeniny hnedka následně. A když to spojíš, tak včera, pokud se nepletu, měl narozeniny Vojta Dyk.
1: Počkej, a Vojta Dyk a slivovice. Vzpomeneš si, co to bylo? Co to bylo za ceny? Jak tam měl tu placatku?
0: Jasně, ale Vojta má v rámci jednoho svých projektů hudebních měl krásnou písničku, která se jmenuje Alkoholická, která se k tomu vyloženě hodí, ano, k tomu tématu, jak uzdáme, jo? Tak mě baví.

0: podstatě.
1: Tak, Vojtu samozřejmě zdravíme, pokud se probouzí po včerejších narozeninách s lehkou bolestí hlavy.
0: Tak ty bych typovala, že ještě spí.
1: Ať se z toho dostane.
2: Frekvence 1.

0: 8 hodin, 17 minut, frekvence 1 s vámi.
1: Krásné ráno.
0: No, teď na mě tady kynula. Já teď nevím, jestli kyneš, anebo co jsem měl udělat.
1: Počkej, no. Jako vypadám, že kynu?
0: To kynula si rukou. To je zvláštní věc, že proč se říká kynout rukou a zároveň, že kynou knedlíky.
1: Lubka tady kyne, tyjo, to si budu pamatovat. Ne, já jsem jenom chtěla říct, napadlo mě, víš, že má dneska svátek Kristýna, a tak jsem si vzpomněla loni, jak jsme byli na Kristýně.
0: Jo, na kempu.
1: Jo. Kemp v Trojmezí, ale to tam jedem taky.
0: Letos tam jedem taky. Je to myslím poslední kemp v řadě. Myslím si, že tam bude Marpo a je to vlastně za Libercem hnedka, je to na kraji, je to u Německa, u Polska, můžete si tam udělat během 5 minut výlet do dvou dalších zemí.
1: 26. srpna tedy kemp Kristýna, to je jenom dneska k tomu svátku, když ho máme v kalendáři.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj blesk.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme

0: přitom se mě za ruku chytil, jestli chvíli, malou chvíli má.
1: Frekvence 1 a páteční ráno před víkendem, trošku jsme tady zhřešili dnešním naléváním panáku, ale krásně na to můžeme navázat tématem, které se objevilo dneska ráno. Zase se muselo vracet letadlo, bylo to na trase s Tenerifem někam do Anglie, mám pocit.
2: No jasně, a na palubě byli Angláni.
1: Angláni, a to je vždycky problém, jo? Jak s vámi letí hromada Anglánů, tak je tam vždycky problém, protože oni jsou velmi často jako opravdu nalití, jak psi. Je jich hodně, jezdí ve velkých skupinách a jsou to takový vikingové, takže ve chvíli, kdy se proti ním někdo ozve, tak začne rugby.
2: Jo, ale ono jich bylo 8 a byly to jenom Angláni, jestli jsem to dobře pochopila.
1: Mezi sebou, jako že se nějak pošťouchali. No. No prostě takhle, strhla se hromadná bitka na palubě letadla hnedka po startu. Takže, což jako opravdu není nic příjemného, jo?
2: Takže se letadlo otočilo, no, vrátilo se.
1: Vyvedli je ven a vyhodili.
2: Angláni vyhodili a pak letadlo letělo dál.
1: Tohle se stává vlastně relativně často. Stalo se vám to, přátelé, někdy, že byl na palubě letadla nějaký opravdu takovýhle nepříjemný problém a že jste se třeba museli kvůli tomu i vracet a přistávat?
2: Ty jo, to se mě naštěstí jako... Tohle se mně ještě nestalo.
1: Jo, jako konflikty tam bývají, to jako vím, že jo.
2: Já jsem zažila konflikt kvůli okýnku. Mm-hmm. Kvůli tomu,
1: někdo chtěl mít otevřený, někdo zavřený, rozumím.
2: Jo?
1: Jak to bylo? Přátelé, dejte nám klidně vědět, je tady SMS brána.
2: 736-300-444, zažili jste konflikt na palubě, no jsem na to jako natěšená.
1: Co hroznýho jste zažili na palubě letadla, jo? Hezké ráno.

0: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
1: Teď je přesně 8:30, pojďme se společně podívat na počasí.
2: Říká se, že na Kristýnu se sklízejí maliny, což mě docela překvapilo, ale je to tak. Kolem svaté Kristýny dozrávají maliny, tak uvidíme, jestli se nám zadaří nebo ne. Každopádně ráno na Šumavě mrazivé, tady byly -4, mrzlo i v Krušných horách. Jinak polojasno, skoro jasno, na severu místy oblačno, taková je předpověď pro dnešní den. 21 až 25 na severu Moravy do 20. Hele, to normálně nemáme dneska téma slivovice.
1: No jasně, a ta zní, že už degustovala vedle.
3: Já nepiju půl roku.
1: A jaký to je?
3: Skvělý. Skvělý.
1: Jo. Mám tady jednu kolegyni, nebudu ji teda jmenovat,
3: ano,
1: jo. A ta dlouho taky jako nepila.
3: No. A pak jsem z ní stal alkoholik.
1: Tak jsem se jí ptal, říkám, jaký to je, a ona, vydržet se to dá, ale je to takový smutný období.
3: My jsme to teď řešili zrovna na chodbě, že jediný, co je smutný, že pak už nechodí za těmi přáteli jakoby do těch hospod,
2: no, to je...
3: tak to je jediný mi chubí, protože to mě nebaví tam jít a sedět tam jakoby na vodě.
2: A tak můžeš si dát nealkoholický víno, ne?
1: Ne, ale oni
3: to
1: začnou být maskovaní za chvilku, víš,
3: nebaví
1: a utečou ti prostě.
3: A dneska zavítám za nimi.
1: Jo, jo? Tak se drž. Tak jdeme na zprávy, tak pojďme.
2: Tak to byl ten půl rok.
3: Hezké ráno, ministr zahraničí Petr Macinka dnes v Chorvatsku zahájí odborný seminář zaměřený na sdílení zkušeností v oblasti jaderné energetiky. Zástupci českých firem na něm následně představí české technologie a know-how. Po čtvrteční nehodě osobního vlaku a nákladního auta na přejezdu Uchýnova na Táborsku už je opět v provozu železniční trať Tábor-Jihlava. Při nehodě utrpěli 4 lidé zranění a vznikla škoda za více než 6 milionů korun. Administrativa amerického prezidenta Trumpa dnes spustila nová cla, a to ve výši 10 a 12,5%. Týkají se 6 zemí, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. Pro země Evropské unie bude platit základní 10% clo. 24-letý kajakář Jakub Krejčí je novým mistrem světa ve vodním slalomu. Na šampionátu v americkém Oklahoma City tak získal už svůj druhý cenný kov. Z časovky kajakrosu má stříbro.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: A ještě míříme na silnice.
5: Nehoda osobního auta, které bouralo do svodidla, se došetřuje na dálnici D1 na 37. kilometru z Prahy do Brna. Další nehoda překáží v prvém jízdním pruhu na dálnici D35 na 259. kilometru z Olomouce do Hradce Králové. Na místě jsou záchranné složky, s opatrností projedete pouze s kratším zdržením. Dopravní omezení v ulici Kbelská zpomaluje provoz na příjezdu do Prahy po dálnici D8 od Panenských Břežan. Aktuálně zdržení nepřesáhlo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Markéta.
1: A zdravíme vás samozřejmě na silnice, dávejte na sebe pozor, v pátek je vždycky divoko. Nicméně my jsme se přesunuli na palubu letadla, které muselo přistát, stalo se to teď včera, myslím, díky tlupě Anglánů, který se tam poprali hnedka po startu.
2: Oni se napřed napili a pak se poprali.
1: Když se tam bere 8 lidí, to není příjemný ani v hospodě, natož v letadle, jako jo.
2: Řešili jsme tady vaše zážitky z palub. Došla jedna zpráva od Toma, píše: ahoj Míro a Lubko, počítá se i prasklé táhlo řízení a horko těžko spocené dotažení se zpět na domovské letiště na mém ultralightu. Tome, s váma bych letět nechtěla.
1: Ještě byste se poprali kvůli tomu. Tak ale pojďme dál, ptali jsme se, jestli jste zažili nějakou divočinu na palubě letadla. Tak píše nám Týna, zažila jsem zhruba 2leté vzřískající dítě, vydrželo 2 hodiny v kuse. Maminka a babička postupně poslali do palubní personál i spolu cestující, jako je, jo takhle, když se někdo ozval, tak je tam poslali, jasně, jo, chápu. Jo. Ve finále se dítko poblinkalo a úplně odpadlo.
2: No nic příjemného, no.
1: No děti, to je těžký téma, vlastně obecně, že jo, v tom letadle. Já jsem jednou letěl do Řecka a 2,5 hodiny mi kopalo zezadu do sedačky a
2: nic s tím neuděláš, veď kinedril.
1: No.
2: Kinedril se nám dával, když jsme byli malí, já jsem pak zjistila, že to bylo nejenom kvůli tomu, aby nám nebylo špatně v autě, ale aby jsme i dobře spinkali.
1: Je, že vás to vypnulo prostě.
2: No jasně, to tě uspí.
4: Michálek
0: a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: 54 tisíc korun. Do toho nápovědy na webu frekvence1.cz.
3: To už jsou myslím... tam v podstatě tři ty nápovědy. Já jenom řeknu telefonní číslo. 257 400 999.
2: Tak.
3: Pojďme.
2: Troška nervózity a napětí. Kdo by chtěl, jo?
3: Kdo pak se nám dovolal?
2: Dobrý den, tady Míra s Lubkou. Halo, slyšíme se, dobrý den, tady Míra s Lubkou.
4: Slyšíme se, dobrý den.
2: Dobrý den, kdo pak a odkud?
4: Tady Zdenek z Mohelnice.
3: Zdenku. Zdravíme. Vysíláme spolu dlouho, ano. Občas se nám stává, že mluvíme stejně.
2: Pojďme to neprodlužovat. Tady je věta, kterou nám tu nechal fotr na tripu.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: No?
4: Já bych zkusil slovo signál.
3: Signál.
2: Pojďme
3: prověřit signál. Hrajeme
2: o 54 tisíc korun.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
2: Není. Zvenku není.
3: Bohužel, nedá se nic dělat. Jenom vás pozdravit do Mohelnice a přihodit 500.
2: Mějte se krásně, naslyšenou, hezký víkend. Přihazujeme tedy 5 kilo a posíláme do dnešního dopoledne
3: 54,5 tisíce.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Nedávno jsme začali Mezinárodním dnem tekily a teď jsme se dostali až na palubu letadla, které muselo přistát kvůli hromadě opilců, kteří se tam poprali.
1: Opilí angláni.
0: Nic příjemného, tak jsme se vás ptali, jestli jste zažili něco zajímavého na palubě letadla.
1: Ano, na letu Smart Wings na Gran Canaria mě jeden superman středních let, který si zjevně myslel, že letadlo mu patří, blokoval průchod uličkou. Oznámil mi, že staré rašple, jako jsem já, se mají učit ležet v rakvi a ne někam létat. Následovala rvačka se synem a zákrok palubního stevarda.
0: Kecáš.
1: Do něhož vrazili a on je celé polil červeným vínem.
0: Šiši,
1: pak nastal klid.
0: Kdyby vás tohle téma zajímalo, prosím vás, mrkněte se na web frekvence1.cz, kde najdete náš rozhovor, který proběhl asi tak před půl rokem, dejme tomu, kdy u nás byla na návštěvě bývalá letuška Marika Mikušová.
1: Mm-hmm.
0: A ta má takových zážitků a zkušeností mnohem horších.
1: Ano, je to mimochodem ta, co napsala deník letušky, takže kdybyste si nestihli poslechnout náš rozhovor, tak samozřejmě tahle ta knížka je taky dobrá cesta. No, nevím, jestli chci takový věci zažít někdy.
0: Prosím vás, přečtěte si to až po dovolený.
1: Jo, jo, jo. Nikam neodletíte.

0: Zavíráme to tématem opilců na palubě letadla, vašich zážitků, co tam máme ještě?
1: Přesně tak, reakci na to nezbedné dítko, co hřevalo celou cestu. Já jsem říkala, že kinedril a přišla zpráva, ano, kinedril, ale lepší a jsme znova tam, kde jsme míru byli.
0: Ne.
1: Neposlušnému dítku namočit dudlík do rumu, vodky nebo slivovice.
0: A nebo do všeho najednou.
2: Tak jo.

0: dneska. Miloši, ty už jsi tady s námi.
1: Ano, hezké ráno.
0: To letadlo. No. Stalo se ti někdy, že jsi na palubě zažil něco, co nebylo?
1: Zažil jsem několikrát, musím říct. Jednou při cestě, když jsme vystupovali ještě tenkrát pro krajany v Chicagu v Americe, jak jsme letěli zpátky a je půlka letadla byla židovských pasažérů. A oni o půlnoci, když všichni spali, tak vyndali z tašek takový ty jejich koláče a stáli a jedli to, mě to drobilo na hlavu.
0: Ne.
1: No jasně. A ono to má docela silný odér, to jejich pečivo.
0: Aha.
1: A bavili se nahlas, říká, já jsem byl celý jako od drobku. Odar v letadle pekelnej, ale prostě hold, jako tradice je tradice.
0: Tradice je tradice.
1: To bylo jako, na to v životě nezapomenu. A bylo jich tam jako hodně a prostě byli hluční a já jsem říkal, já to asi jako nepřežiju. Jako no,
0: ale přežil jsi. A jsi tady s náma dneska.
1: Samozřejmě.
0: A dáš jí s náma kvíz.
1: No, přesně tak. A taky plačící děti, ale to k tomu patří, to se dá nic dělat. A taky hodně alkoholu na letadle jsem zažil.
0: Jo, i ty jako, že?
1: Jako já zas tak ne, taky něco, ale jako někteří to jako opravdu jdou do plných a někdy už je to moc. No, nicméně páteček, kvízeček po Hradci, kdy jsme to zkusili na život, tak dneska opět standardně. Takže ve 9:45, ale to vám včas řekneme. Hezké ráno.
0: Krásné ráno.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
6: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má je pro vás Lucie Černá, krásné ráno.
7: Dobré ráno, z Přerova míří do Francie vrtulník na pomoc s tamními požáry. Ukrajinské drony v noci zaútočily na Petrohrad. Čerstvou nehodu hlásí D5 na Plzeň. Bouralo se i na D35. Do Francie se vrací vrtulník z hasiči z Česka na pomoc s tamními požáry. Před hodinou odletěl z Přerova a na místě by měl být ještě dnes. Nejhorší situace ohledně požárů panuje v Nové Akvitánii v departementu Gironde na západě Francie. Více k zásahu řekla mluvčí hasičů Klára Ochmanová.
8: Modul leteckého hašení, který vysíláme do zahraničí, má vždy pevnou sestavu. 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči. Tentokrát se mi se zúčastní velitel modulu z hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a 2 letečtí záchranáři z hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Samozřejmou součástí modulu je vrtulník určený pro hašení požárů v přírodním prostředí. I tentokrát jde o vrtulník Black Hawk soukromého provozovatele.
7: Požáry ale pustoší i další oblíbenou destinaci. A to Španělsko. Tamní vláda kvůli rozsáhlým lesním požárům vyhlásila v madridském regionu celostátní stav nouze. Museli se evakuovat tisíce lidí. Vláda nejspíš odmítne senátní novelu, podle které by se pracujícím invalidům třetího stupně mohla prodloužit nemocenská ze 70 na 380 dnů jako ostatním. Novelu sice podpořilo ministerstvo zdravotnictví, proti se ale postavila ministerstva financí a sociálních věcí. Vyplývá to z předkládací zprávy na vládním webu. Kabinet bude o předloze rozhodovat v pondělí. Automobilka Škoda Auto zvýšila v prvním pololetí celosvětově meziročně výrobu o bezmála 6,5% na 609 300 vozů. Dodávky zákazníkům stouply o 9% na 555 700 aut. Škoda to dnes oznámila v tiskové zprávě. Ukrajinské drony v noci zaútočily na Petrohrad. Podle agentury AFP zřejmě zasáhly sklad internetového prodejce Wildberries, který čelil úderům i v uplynulých dnech. Společnost oznámila, že 2 její sklady v Petrohradě musely přerušit činnost, aniž by uvedla bližší důvod. Na mistrovství světa ve vodním slalomu dnes o medaile zabojují kanoistky a kanoisté. Česká výprava bude mít v obou kategoriích 2 zastoupení. Kvalifikaci zvládly Tereza Kneblová, Adriana Morenová, Lukáš Kratochvíl a mistr světa z roku 2021 Václav Chaloupka. Jejich snahou bude navázat na Jakuba Krejčího, který se ve čtvrtek stal novým mistrem světa na kajaku.
6: Frekvence 1.
9: Počasí.
7: Pátek bude převážně polojasný, mraky se objeví hlavně v severovýchodní polovině území a zejména v severních pohraničních horách se mohou objevit také přehánky a nebo déšť. Odpolední teploty nám vystoupí na 20 až 25 stupňů.
9: Frekvence 1.
6: Doprava.
7: A čerstvou nehodu hlásí D5 na Plzeň.
10: Nehoda osobního auta s dodávkou blokuje levý jízdní pruh na 28. kilometru dálnice D5 na trase z Prahy do Plzně. S opatrností projedete bez zdržení. Další nehoda překáží v pravém jízdním pruhu na dálnici D35 na 259. kilometru z Olomouce do Hradce Králové. Zde se zdržíte do 10 minut. Dopravní omezení v ulici Kbelská zpomaluje provoz na příjezdu do Prahy po dálnici D8 od Odolené vody. Aktuálně zdržení nepřesáhlo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
7: A po zprávách 9 už máte na frekvenci 1 samozřejmě Miloše Pokorného.
1: Hezké ráno, Kristýny mají dneska svátek. To mě připomíná, že vlastně poslední kemp frekvence 1, doufám, že to jméno nespletu, je v kempu Kristýna, je to tak. Ano, Lubka tady kýve hlavou. Já si pletu vždycky Kristýnu a Karolínu. Už jsem jednou asi řekl.
0: A ono kemp... to je poblíž, že jo?
1: No, no jasně, a já vždycky Kristýna Karolínu. Takže Kristýna, takže tam budeme naposledy. Těším se na to. No a těším se dneska samozřejmě na páteční kvízíček se střelcem Miloše, který bude ve 9:45 standardně. Já jsem říkal, že jsme byli v Hradci, kde jsme to zkusili naživo. Bavilo nás to, chytlo se to bez komplikací, bez technických komplikací, všechno skvělý. Hodně lidí hrálo, tak to asi v příští sezóně zařadíme na ostatní kempy. Uvidíme, snad to dobře dopadne. Tak já vám přeju hezké ráno. No a podíváme se za chviličku. No má být 40 pro ně.
0: Zase se to vrátí, no. Chris. Po víkendu už.
1: Ježišmar. Hezké ráno.
6: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: My jsme tady v kompletní sestavě, protože v pátek je kvízíček, je tady Míra samozřejmě, pochopitelně. Míro, prosím mě, zjistil jsem jednu zásadní věc. Jak jsme byli v tom Hradci, v tom kempu, tak no. Já jsem si opravdu dával velký pozor, jako to, že jsem skončil jako 11. To bylo fajn, ale daleko víc mě zajímalo ta rychlost. A já jsem opravdu asi v polovině případů těch otázek, protože jsem je jako věděl okamžitě během pikosekundy, tak jsem opravdu kliknul, co nejrychleji to jde. A stejně, lidi, co měli mobil,
1: byli rychlejší.
0: Tak byli rychlejší. Ale jako opravdu, já jsem to sem říkal, tak tohle hned, to jsem, jenom mi to v oko zahlídlo tu otázku a už jsem to tam pálil. A pak jsem to komentoval a bylo spoustu času. A stejně, i u těch nejrychlejších byli rychlejší ty, co mají mobil.
1: No ono to na tom mobilu je prostě jakoby líp vidět.
0: Je to možný.
1: Je to pod sebou, a možný, my to a možná, máme v řádcích vedle sebe, že jo.
0: Že to má jako potom ta distribuce jako je rychlejší, ale fakt jsem se jako dával záležit a i když jsem byl úplně nejrychlejší, tak jsem nikdy jako nedosahl té rychlosti jako ty lidi, kteří stáli přede mnou a drželi ten mobil a jako cvak cak a bylo to.
1: Bylo
0: jako,
1: to
0: takže jenom malá nápověda, že ve 3:45 se odevírá naše registrační místnost, jak my tady s oblibou říkáme, obývák frekvence 1. No a dneska má svátek Kristýna, tak třeba pod Kristýnou nebo pod Kristy, nebo to je jedno, se přihlásíte, dáte si www.frekvence1.cz, tam se objeví má báječná fotografie a sestřelte Miloše, registrujete se a ve 3:45 můžete hrát s námi. Vlastně co jediné potřebujete se takzvaně připojit, to znamená počítač, telefon, o kterým jsem se teď bavil, nějaký laptop a tak dále. Prostě to, co je komunikativní a to, co vás jako vlastně dostane do hry. Pokud byste z jakýchkoliv důvodů nemohli, tak, že třeba tady před náma se staví a tady jedou od rána opět jako...
1: A ty jenom poslouchaj.
0: Ty jenom poslouchaj a třeba si říká, Ježíš, tak tohle bys zrovna viděl. No, anebo Ježíš, ještě že nehraju. Jo, takže...
1: To si říkám, já bohužel... Škoda, že hraju.
0: Velmi pravidelně. Takže takhle, v každém případě budeme moc rádi, protože i v tom kempu v Hradci se účastnilo hodně lidí, pro mě to bylo velký překvapení. Tak budeme rádi, přestože jsou prázdniny a je logický, že máte jiný starosti nebo spíše radosti. Takže vás bude míň, ale my jsme rádi za každýho hráče. Takže nezapomeňte, ještě vám to připomeneme. Popůl ve 3:45, opět standardně v pátek, kvízíček, sestřelte Miloše. Hezký ráno.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko, litr s apkou za 11,90. Banány, kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jednu.

0: hity.
1: Vzpomenete si na rok, kdy vznikaly tyto hity.

0: moment, máme tady malé zprávy na frekvenci 1 s Lucí.
1: My tady, my tady
0: probíháme
1: ty
0: pracovní věci. Lucie, oženil se...
1: Kdo?
0: Kuba Prachař.
1: Já to vím.
0: Na tajněčku, na tajněčku. No, na tajněčku.
1: No, jako by měl tam jakoby pár přátel.
0: No, no, jasně.
1: Pár přátel stačí mít. A ty si mezi ně patřil, nebo ne?
0: My se, myslím si, že respektujeme a máme se celkem rádi. Ale nejsme takový blízcí přátelé. Jo, já by ho taky nepozval. No, to je jedno. V každém případě, co je zajímavé, že vždycky, jak jsou takový ty jakože tajný fotky ze svatby, tak je mi to podezřelý. Jako kdyby to bylo opravdu tak tajný, tak žádný nejsou.
1: No, někdo to musel podle mě vyníst, ne?
0: No, nebo se zmíníš jenom. Tak jako, že se jako zmíníš.
1: Jo?
0: Protože já si myslím, že když to je opravdu jako utajený, tak je to utajený. Ale vždycky ty fotky nějaký takový ty, jakože to vypadá z toho dlouhýho skla, ale pak jsou tam celkem jako fotky normální.
1: No, ale neviděla jsem ještě Sáru ve svatebkách.
0: Jo.
1: No, potřeba bych to vidět.
0: Myslím,
1: jako.
0: Já si myslím, že to bude
1: dnem?
0: To bude dávkování.
1: Jo, jo, jo. Tak dávku. To se těším. No, podle mě to někdo vynes.
0: Jo.
1: Já si to myslím spíš. Nebo myslíš, že by to jakoby prodali někomu?
0: Hele, to vůbec takhle nechci o tom přemýšlet.
1: No, to vůbec. Ale... To by mě ani teda nenapadlo. Já si spíš
0: za kolik? No, to je jedno. Za kolik se dají prodat svatební fotky? Ne, tak já myslím, že Kuba to nemá zapotřebí.
1: Právě.
0: Že prostě
1: to... No, ale já se těším na fotky. Na
0: jo,
1: ten
0: no, tak to určitě.
1: Tady ty fotky jakoby z auta, kde ti někdo fotí za stromem jakoby, v autě, to mi jakoby pro mě nic jako...
0: Není ono.
1: Ne, není to ono. Takže těším, kdyby ti přišly nějaký jakoby od tvojich přátel, který tam byli.
0: Hned to přepošlu. Jo,
1: a já to pošlu do toho bulváru za korunky samozřejmě.
0: Dobře.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Kempy, Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun. Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet. Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
1: Hezké dopoledne, 10:30 a krátké zprávy. Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb. Jejíž představitelé se měli opakovaně sejít s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou v době, kdy ještě nebyli zapsáni v registru lobbystů. V něm musí být povinně zapsáni lobbysté od loňského 1. července. Rezort spravedlnosti podle mluvčího Vladimíra Řepky Unii prověřuje kvůli podezření z nelegálního lobbingu. Dnes o tom informoval server iRozhlas.cz. Unie odmítá, že by zákon porušila. V tropickém skleníku v ostravské zoologické zahradě kvete mimořádně vzácný druh letnínu trpasličího, který je nejmenším letnínem světa a který z přírody už téměř vymizel. Lidé si ho o víkendu mohou prohlédnout při komentované prohlídce. Po více než 19-hodinovém testovacím letu bez přestávky dnes z Francie do Austrálie doletěl letou společnosti Qantas, přistál v Melbourne. Airbus A350 000 ULR je speciálně upravený tak, aby mohl absolvovat nejdelší lety na světě. Letadlo nepřepravovalo žádné cestující. Místo toho byla jeho kabina přeměněna na létající laboratoř vybavenou 5 tunami testovacího zařízení a tisícovkou senzorů propojených kilometry kabeláže, které měly monitorovat výkon letadla po celou dobu letu. Na tenisovém turnaji WTA v Praze se dnes odehrají čtvrtfinálové duely a Štvanice zažije 2 české derby. Nasazená jednička a obhájkyně titulu Marie Bousková hraje s 5 Terezou Valentovou a druhá největší papírová favoritka Barbora Krejčíková změří síly s Dominikou Šalkovou.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
1: A ještě se podíváme, jak to právě teď vypadá na silnicích.
4: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně na 28. kilometru se odklízejí následky po dopravní nehodě a dálnice je aktuálně neprůjezdná. Další nehoda překáží v pravém jízdním pruhu na dálnici D35 na 259. kilometru z Olomouce do Hradce Králové. Zdržíte se 10 minut. Dopravní omezení v ulici Kbelská zpomaluje provoz na příjezdu do Prahy po dálnici D8 od Odolané Vody. Aktuální zdržení nepřesáhlo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.

0: Tři minuty ještě. Tři minuty. Máte možnost se zaregistrovat a zahrát si s náma dneska kvíz se Srdce Miloše, třeba i Kristýny, který mají dneska svátek, můžou, a vlastně nemusí vymýšlet žádnou přezdívku, nickname a tak dále.
1: No, někdo nám psal, že to nemáme ještě na webu, už to tam už naskočilo, to tam prosím vás, takže teďka opravdu už stoprocentně se můžete účastnit našeho kvízu, který začíná opravdu za chvilku. Víš, na čem já furt přemýšlím, co směl za téma v tom kempu?
0: Pozor, pozor, pozor. No ale bylo
1: říká,
0: to...
1: že to bylo jako relativně jednoduchý.
0: A něco letního tam bylo.
1: Jo.
0: No, tam bylo něco letního.
1: Abych věděl, jako co nás čeká dneska, tak zhruba, víš.
0: Něco letního, že tam byly i songy, jako, no, bylo tam jako, jo.
1: Tak to jsem zvědav. Dnešní
0: ještě
1: téma...
0: nevíš, ty ještě nevíš.
1: Já jsem ještě nekoukal, ale zjistíte to jednoduše, dejte si frekvence1.cz, hned je tam odkaz se Střel Miloše s Milošovou fotkou, kliknete, přihlásíte se, hrajete s námi, jsem na to zvědav, kolik bude hrající dneska.
0: Tak
2: za to. Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet. Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. Nejlepší zeleninové zavařování vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na domácí kečup plus další vychytávky. A navíc velká letní soutěž o 30 autochladniček za 135 000 korun. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.

0: Sestřel Miloše.
1: Míro, já jsem nadšen, protože my budeme mít určitě 1000 hráčů a hráček.
2: To je v létě super.
1: A je to genderově vyvážený, jako hráčů a hráček. Takže děkujeme za přízeň i o prázdninách, je to skvělý. V konce víc budeme mít určitě. No tak už víš téma.
2: Pod lupou. Co si pod tím představit? Mm-hmm. Těžko říct, no.
1: Tam může být, to no. Široko spektakulární.
2: Takže prosím vás, Frekvence 1.cz, v rychlosti se ještě můžete přihlásit, začínáme za 20 vteřin, už máme přes 1000 hráčů, to je super.
1: Skvělý, děkujem.
2: A pojďme si držet palce, ať je to takový umístění, jaký jsi měl v kempu.
1: To asi nebude. Tady je daleko větší konkurence, daleko větší. Takhle.
2: Jdeme na to. Dnešní téma zní pod lupou, jdeme na první otázku. Jaké národnosti je Hercule Poirot z detektivet Agathy Christie?
1: Pojďme.
2: Nevím, je to za A Belgičan, za B Francouz, za C Angličan.
1: Ano, kdo viděl jakýkoliv díl, tak tam je to tak často jako nahraný.
2: Aha,
1: že prostě...
2: Já neviděl ani jeden, člověče. Ano. Já vím, že má ten knír,
1: no,
2: ale jako odkud je... Ano. Znám se, netuším.
1: Je to Belgičan. Stejně jako Jean-Claude Van Damme, o kterém si spousta lidí myslí, že je Francouz, a to samé bylo o Hercule Poirot. Agatha Christie to krásně vystavila prostě.
2: Ale jsi 105. Dobrý, já 8.
1: No a to jsem byl, a to ti jenom chci říct,
2: že byl
1: klik jsem okamžitě. A
2: kde
1: stejně 105.
2: Kde se nachází nejmenší kost lidského těla?
1: A je.
2: To nevím, jak to mám vědět. V nártu, v uchu, v páteři.
1: Ty blázne. Já tady budu riskovat. Já jdu na risky business. Mm-hmm. Já jdu na risky business.
2: Ale netuším to, no. Tak nejsem...
1: A bude to chyták určitě, no, 100% bude chyták. No, a je to dobře, mám to ucho.
2: Fakt zdal ucho, mě napadlo ucho, říkám, bude chyták.
1: Já jsem myslel, že je to chyták a je to dobře.
2: Tak zatím mám ideální, teda vypadá to, že teda...
1: Hele, reagoval jsem hned, jsem 366. Aha. Já ti říkám, že prostě odbavování tady z našich počítačů je pasca.
2: Který Čech objevil krevní skupiny?
1: Pojďme.
2: Jo, Josef Thomayer, Jan Jánský, Jan Evangelista Purkyně. To bychom možná snad...
1: Na vojně jsem daroval.
2: Aha, několikrát jsem... koupelně.
1: Do šusu. Všichni zvláštní odběry. Byly to zvláštní odběry.
2: Všichni měli ruce od krve, jenom já hubu. Je to Jan Jánský, samozřejmě.
1: Jánského plaketa.
2: To víme, jako to si pamatujeme ze základky. Mě to
1: stejně
2: pomohlo.
1: 290, hele, zase jsem dodal hned. Třikrát po sobě hned a stejně jsem 296. Život není fér.
2: V jakých sportech se používá systém VAR?
1: Pojďme.
2: To netuším, to vůbec netuším. To slyším poprvé v životě. Ve fotbale, jenom v hokeji. Co je VAR?
1: VAR, takzvaný VAR. To je systém takový sledovací, který má určit offside třeba a tak dále, aby to bylo prostě jasný, ale stejně to není jasný. Uh-huh. Jo, protože některé úhly, je to ve fotbale.
2: Je to jenom ve fotbale.
1: Některé úhly prostě, oni teda tvrdí, že je to takzka dokonalý a není to dokonalý.
2: Jasně, no. Ale tak je to dobrý. Já mám ze 4 otázek 3 blbě zatím. Jo, a držím se pěkně, 100 míst od konce se držím. Mikroplasty jsou plastové částečky menší než...
1: Tady budu typovat...
2: 5 milimetrů, 0,5 milimetru, 1 nanometr.
1: Tady
2: je to vyloženě jednoduchý.
1: Tady typuju, tady, a to, myslím, že to mám i blbě, ale typuju, budu odvážný Miloš a mám to blbě. To jsem ale věděl.
2: Dobře, tak já
1: to přiznávám, to jsem věděl, že to bude blbě, ale risknul jsem to.
2: Myslím, že dneska budu mít jako...
1: Ale hele, já jsem měl blbě a jsem na tom skoro líp než předtím.
2: No vidíš, já jsem na tom furt blbě.
1: No.
2: Kolik sérií má americký televizní seriál To je vražda napsala?
1: To bylo dlouhý.
2: Nebylo to asi dlouhý, je to 5, 8 nebo 12?
1: Nebo 12.
2: Jessica Fletcher.
1: Jessica Fletcher samozřejmě.
2: To se mi nezdá, že by to bylo takhle legendární a tak málo dílů.
1: Já dávám 12, ale bylo to asi 8, si myslím. Ale
2: to bych řekl klidně víc teda.
1: A je to 12.
2: A já to mám dobře.
1: Jessica Fletcher.
2: Mohl jsem jí blbě všechny.
1: Držitelka Oscara mimo jiné. Ona ne teda za tohle, ale držitelka Oscara. Vynikající americká herečka.
2: To mi mrzí, že jsem to dal dobře.
1: No.
2: Mohl jsem jí všechny blbě.
1: Ale aspoň něčem.
2: Symbol lupy je na počítačích či mobilech nejčastěji používán k zvětšení písma, posílání zpráv, vyhledávání.
1: No a teď jsem to dal blbě, to je chyták, protože lupa je vyhledávání a já jsem dal zvětšení písma.
2: Ty ses unáhlil.
1: Já se jednou vždycky unáhlím a je to blbě. No. A je to blbě. Jo. Je to vyhledávání, pochopitelně.
2: To si stará generace, vidíš lupu a zvětšuješ písmo.
1: Logicky. No přesně, ale přitom jako to používám furt. Vidíš, to je chybka. No, no, a hned mě to koplo. Miloši, ty jsi vůl.
2: Jo, jo. 111 hráčů, Hanička první, Nalim druhý. Břišní tyfus je onemocnění způsobené. Bakteriemi, kvasinkami, viry.
1: Bakteriemi. Já bych dal asi...
2: Tak tohle netuším teda. Bakterie, kvasinky, viry.
1: Já bych se rozhodoval mezi A a B.
2: Tak A nebo C, teda pro jistotu. Když se rozhoduješ mezi A a B, tak jsem si říkal, že by to mohlo být.
1: A je to Ačko.
2: Tak to nebyl chyták.
1: A já dal Bčko.
2: Tak já zase jsem si říkal, to bude chyták.
1: Jo. První půli jsem měl dobrou. Kdybych skončil, kdybych zavřel hru, teď jsem 5-4-8 a byl jsem v první stovce bez problému.
2: Jaká neoblíbená témata dokážu Miloše Pokorného rozložit na kusy? Kytičky a latinskoamerické hity, gastronomie a víno a gangsterská dramata.
1: Tohle
2: je snad úplně jasný. Vyřazovací metodou se dá tohle učit. To je gastronomie a víno, to je.
1: Ano,
2: to je jasný. Gangsterky, ano, taky filmy, miluju, taky. Jako. Kytičky moc nemusíš a nenávidíš Alvaro Solera.
1: Kytičky můžu, ale neznám je. Já mám rád květiny.
2: A Alvaro Soler
1: a španělská i pop mě jako opravdu moc nebere.
2: Tak jsme na konci.
1: Tak jsem byl dobrý. Takhle jsem v půlce v podstatě, jo, 1000 hráčů, 477, tam byly jeden chyták, jedna jasná chyba a jedno zaváhání a jedno blbý stisknutí a jste tam, kde jste.
2: Tak na prvním místě Peťka teda.
1: Peťka všechno nejlepší.
2: Týnka na druhém, Kulička na třetím. Ty ženský nás drtěj, kámo.
1: Chytrý a mají rychlý ty reakce a mají rychlý počítání.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. Hrajte o víc jak 50 tisíc korun.
0: 50 tisíc korun.
1: To je aktuální jackpot posledního slova na Frekvenci 1.
0: Třikrát denně máte možnost hádat poslední slovo.
2: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to
3: rodina,
4: destinace,
3: mapa.
1: Uhodněte poslední slovo.
0: A berte jackpot přes 50 tisíc.
1: 50 tisíc korun.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
6: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
7: Myslím, že to bude za C. Gumák.
6: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
8: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
10: Už tam budem?
11: Nech toho.
10: Raději už tam bude.
11: Přestaň. Štěl mě vedro.
9: Pohodová cesta.

0: chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Nejlepší zeleninové zavařování? Vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na domácí kečup plus další vychytávky. A navíc velká letní soutěž o 30 autochladniček za 135 tisíc korun. Už dnes v tištěném Blesku a nebo na můj.blesk.cz zdarma.
5: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
6: 10 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
7: Máje pro nás Luzka Černá. Luzko, hezké dopoledne.
8: Hezké dopoledne. Vojáci zranění při nehodě vrtulníku v náměstí jsou při vědomí a stabilizováni. Hygienice opět zakázali koupání na Orlické přehradě v Podolsku. Na D5 se na Plzeň čekejte po nehodě dlouhé kolony. Vojáci zranění při nehodě vrtulníku v náměstí jsou při vědomí, stabilizovaní a nejsou v bezprostředním ohrožení života, informuje o tom armáda na síti X.
9: Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se zřítil armádní vrtulník Venom včera s 5 vojáky na palubě. Jeden člověk při pádu zemřel. Náčelník generálního štábu armády Miroslav Hlaváč později řekl, že šlo o ženu. K nehodě došlo při návratu z výcvikového letu. Havárii vyšetřuje inspekční orgán Ministerstva obrany a do ukončení vyšetřování nelze očekávat žádné informace o její příčině. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
8: Do Francie se vrací z Česka vrtulník s hasiči na pomoc s likvidací rozsáhlého požáru u Bordeaux. Ráno odstartoval z přerovského letiště a na místě by měl být ještě dnes. Francie kvůli požárům požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii, díky kterému budou v zemi podle prezidenta Macrona nasazeny vedle českých a slovenských vrtulníků i 4 hasící letadla z Chorvatska a Portugalska. Na vodní nádrži Orlík veřejném tábořišti Podolsko v jihočeském kraji nově platí zákaz koupání. Hygienici po kontrole z 20. července vyhlásili nejvyšší 5. stupeň kvality vody. Finsko kvůli dnešnímu ukrajinskému dronovému útoku na ruský Petrohrad na několik hodin vyhlásilo na jihovýchodě země omezení ve svém vzdušném prostoru a ve svých mořských vodách. Finská armáda chtěla mít oblast volnou pro případ zásahu proti zbloudilým bezpilotním strojům. Administrativa amerického prezidenta Trumpa dnes spustila nová cla, a to ve výši 10 a 12,5%. Týkají se 6 zemí, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. Pro země Evropské unie bude platit základní 10% clo. Hokejový obránce Max Pšenička uzavřel v NHL 3letou nováčkovskou smlouvu s Utahem, který si 19-letého pražského rodáka vybral při loňském draftu ze 46. místa. Klub o tom informuje na svém webu.
6: Frekvence 1.
8: Počasí. Dneska bude převážně polojasno, jen v severovýchodní polovině území zůstane většinou oblačno, zejména v severních pohraničních horách se pak objeví přehánky a nebo déšť. Odpoledne nám teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů.
10: Frekvence 1.
6: Doprava.
8: A s dlouhými kolonami teď počítejte na D5 na Plzeň.
11: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně byl po nehodě na 28. kilometru provoz opět obnoven. 4-kilometrová kolona se pomalu rozjíždí, počítejte se zdržením na 15 minut. S opatrností projíždějte po dálnici D35 z Olomouce do Hradce Králové. Na 259. kilometru se v pravém jízdním pruhu odklízejí následky po dopravní nehodě. Zdržení je na 10 minut. A nesouvislé kolony převážně kamionů komplikují provoz na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy mezi Ostrovačicemi a sjezdem na Bratislavu. Osobní auta zpomalují na 182. kilometru a zdrží se 25 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
8: A po zprávách v 10 hodin máte na Frekvenci 1 nečekaně, zcela výjimečně, já si vlastně nepamatuju, kdy k této situaci došlo, když jsem byla v práci. Asi no, před rokem, před dvěma, rokem, před pěti, před deseti. No. Máte tu Vojtu Efflera, samozřejmě ho pohlase poznáte.
7: Dobrý den. Děkuju, Lucko. Je teda fakt, že my se s Luckou vídáme opravdu jenom v létě a většinou, když je po radiokempu, který vysílají Lubka s Mírou,
8: ráno,
7: protože
8: ano,
7: my děláme ráno za ní, že jo? No,
8: no ale nebyli tak... jste tady včera.
7: No. Včera, no protože my jsme byli na Radio Campovi.
8: No jo, tak kdy tady jste? Příští týden?
7: Příští týden a potom přes příští týden a pak už máme všechny Radio Campy ve své režii, no. Takže ještě dvakrát si nás užijete.
8: Ježiš, tak no, to se těšíme.
7: Krásné. Tak doufáme, že si to užijeme dneska všichni společně. Robin vás zdraví, vzal si dneska volno, přece jenom je léto, občas je to potřeba. No a co pro vás budu mít? To nejlepší z muziky, to je jasné. A v posledním slově 54,5 tisíce korun. Hrát budeme v 11:30, tak si připravte telefony a buďte ve střehu, i když ještě hodinka a půl času. Zatím kávička a přemýšlejte. Dobrý den.

0: To nejlepší z muziky na frekvenci 1 Queen a Kind of Magic. 10 hodin 16 minut, hezké páteční odpoledne. 24. červencové, Kristýnám všechno nejlepší, ke jmeninám, milé Kristýnky, dneska si to hezky užijte. Dneska je Mezinárodní den péče o sebe, takže pokud se jmenujete Kristýna, tak dneska na to máte dvojnásobný nárok. Nedělat nic, hodit si kopejtka nahoru, pěkně se hýčkat sebe sama, anebo nechat někoho, ať vás hýčká. Kromě toho, že dneska Mezinárodní den péče o sebe, tak je k tomu ještě Světový den BSDM. To bych asi nerad rozebíral takhle dopoledne v rádiu. A narozeniny by dnes bohužel už měl, že používám ten minulý čas, Vlastimil Harapes, taneční choreograf, herec, a také má narozeniny Lukáš Pavlásek. A kdo má narozeniny u vás dneska? I když tu doby není, tak přáníčka si neodpustíme. Pokud byste chtěli někomu popřát z éteru Frekvence 1, teď je ten čas napsat na 736 300 444. Napište, komu a proč bychom dneska měli poblahopřát. Máte na to zhruba půl hodinky, abyste mi napsali. My tady potom někoho vybereme a pokusíme se třeba i dovolat a popřát. Samozřejmě srdečně, mile a zdvořile. Tak pište.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Vandra, Maria Magdalena na frekvenci 1. Je přesně 10:30. Možná už teď se balíte a chystáte se, že vyrazíte někam na víkend nebo třeba na dovolenou. A cesta vás čeká autem a pokud vyrážíte autem, tak vězte, že na několika místech v České republice už je ta doprava takhle při dopoledně pátečním lehce zkomplikovaná. Samozřejmě nejvíc kolem Prahy a kolem Brna. O Brně bude, nebo o okolí Brna, zejména na D1, bude řeč za malou chvíli. Možná ještě upozorním na kolonu na D11 se směrem na Hradec Králové kolem Nymburka. Tam se to v tuhle chvíli seká. Jezděte opatrně, ať už razíte kamkoliv. Jsme rádi, že ladíte frekvenci 1.
1: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
2: 250 000 lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 000 nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
3: Frekvence 1.
4: Doprava.
5: Se zdržením okolo 20 minut počítejte na dálnici D1 na trase z Brna na Vyškov, kde na 208. kilometru došlo ve středním pruhu k dopravní nehodě dvou osobních vozidel a kolona se tvoří mezi 203. až 208. kilometrem. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 175. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Blačka.

0: Tak to byly Bee Gees a jejich Secret Love na frekvenci 1. Za minutu a půl bude 10:45. Čas na to někomu zavolat a pogratulovat. Přání se sešlo opět víc, než jsme schopni jak si vyplnit v tuhle chvíli, ale na tohle to padlo. Tak schválně, jestli nám to dnešní oslavenec vezme. Přeje mu dokonce celá skupina lidí a přeje mu moc hezké věci podle té SMSky, která mi přišla.
1: Prosím.
0: Dobrý den, tady je Vojta Effler, frekvence 1. Mluvím s panem Milanem?
1: Mluvíte s panem Milanem, ano.
0: Dobrý den, Milane, já jsem dostal za úkol vám popřát k narozeninám. Tak všechno nejlepší, protože dnes je podle všeho ten slavný den. Můžeme prozradit věk, řekneme to.
1: Určitě, 64.
0: Tak vy prý dneska slavíte krásné 64. narozeniny a všenej štěstí, lásku, zdraví, hodně peněz a hodně sexu vám přejou Hamrákovi, Čumorovi a Fafejtovi.
1: Já jim pěkně děkuji, ale si užívají taky dnešního krásného dne. Já jsem teď to s vnučkama, takže užíváme.
0: Je, užíváte a s vnučkama bude i oslava. Plánujete nějakou větší oslavu, nebo to jen tak jako necháte prošumět?
1: Já to nechám vyšumět. Holky si dají zmrzlinu, dorta, já si dám kafe, pivo a budeme lehce oslavovat, lehce.
0: Přesně.
1: Prostě... Jdeme na sportovní utkání večer.
0: Je, a ne, jaký jdete, kam jdete dneska?
1: Je to v Olešníku memoriál fotbalového mužstva Olešník, takže tam se jdeme podívat, je to v jižních Čechách, kousek od Hluboké, takže teďko jsme v zoo, takže potom tam půjdeme a budeme
0: Takže máte fandit. Dneska hezký nabitý program. Vnučky budou, předpokládám, fandit taky. Vnučky jsou fotbalový faninky.
1: My se jdeme tam podívat na to místní mužstvo, aby jsme věděli, jak se to vlastně slaví na vesnicích, no, tak, jo, tak bude to taková zábava.
0: Já myslel, aby si holky vybrali budoucí manžely.
1: To jsou malinký ještě, na to mají čas. Teď máme krásný čas, ještě dětskej.
0: Tak to
1: nesmíme
0: je
1: spěchat.
0: Užívejte si to s vnoukama a vnučkama, je to vždycky nejhezčí, co si budeme povídat. Mějte se krásně a všechno nejlepší přejeme z frekvence 1.
1: Ještě jednou děkuji jak Hamrákům, tak Čomorům, tak Fafejtům za přání hezký a frekvenci 1 přeju, ať se jí daří. Mějte
0: Děkujeme.
1: Se
0: hezký víkend, naslyšenou.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let.
3: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: 250 000 lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 000 nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
5: I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

0: tak se člověk cítí každé ráno. Xindlix na frekvenci 1, 11 hodin před námi, po 11. je to nejlepší z muziky třeba od Dido. Taky pro vás máme Imagine Dragons. A budou i Support Lesbians. Samozřejmě zprávy už za malou chvíli.
1: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
2: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
3: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
1: A chce slyšet, jak to máte vy?
4: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
1: A nějaký vzkaz na závěr?
3: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
1: Říkají mu rady.
2: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.

0: je pro nás Lucka Šmídová. Lucko, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Prezident poděkoval na Hradě českým tenistkám. Medvědi se chladí v Krkonoších na sněhu. Po dvou nehodách hlásí hodinovou kolonu na D1 a bouralo se také na D8. Prezident Petr Pavel poděkoval na Hradě letošním českým vítězkám a finalistkám Wimbledonu za to, že v národě znovu na čas probudili správné vlastenectví. Šampionka Linda Nosková porazila ve finále nejslavnějšího tenisového turnaje světa Karolínu Muchovou. Hlava státu dnes poděkovala i dalším lidem.
2: Samozřejmě ten dík patří nejen vám všem, které jste na kurtech odvedli tu finální práci, ale i všem, kteří se na tom podíleli za vámi, protože že těch je taky spousta a ty při tom přebírání medailí a trofejí vidět nejsou, ale bez nich by to taky nešlo. Takže ještě jednou moc vám děkuju za výbornou reprezentaci.
1: Ryze české finále se odehrálo ve Wimbledonu poprvé samostatné historii. V roce 1986 bojovali o titul Hana Mandlíková s Martinou Navrátilovou, ta už ale reprezentovala USA. Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb. Její představitelé se měli opakovaně sejít s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou v době, kdy ještě nebyli zapsáni v registru lobbystů. Rezort spravedlnosti podle mluvčího Vladimíra Řepky Unii prověřuje kvůli podezření z nelegálního lobbingu. Dnes o tom informoval server iRozhlas. Unie odmítá, že by zákon porušila. Česko chce s Chorvatskem posílit spolupráci v oblasti jaderné energetiky a sdílet s ním své odborné znalosti prostřednictvím dlouhodobého strategického partnerství. Na zahájení semináře o jaderné energetice v chorvatském Záhřebu to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka. Moravská Třebová na Svitavsku letos zbourá starý dům v Komenského ulici v centru města, který koupila. Uvolněný pozemek společně se sousední městskou parcelou chce radnice v budoucnu využít pro bydlení nebo služby pro obyvatele. Medvědy ve sněhu dnes mohli spatřit návštěvníci stezky korunamistromu Krkonoše v Jánských Lázních. Dvě šelmy se ochlazovaly technickým sněhem vyrobeným v nedalekým ski resortu. Medvědárium s párem medvědů hnědých původem ze Slovenska stezka otevřela na jaře.
3: Frekvence 1. Počasí.
1: Dneska bude převážně polojasno, v severovýchodní polovině území až oblačno, na horách může zapršet a nejvyšší odpolední teploty 20 až 25 stupňů.
3: Frekvence 1. Doprava.
1: Bouralo se na D8 a na D1.
4: Se zdržením okolo hodiny počítejte na dálnici D1 na trase z Brna na Vyškov, kde došlo ke dvěma dopravním nehodám. První nehoda nákladního vozidla s osobním se vyšetřuje na 204. kilometru a ke druhé nehodě došlo na 207. kilometru. V koloně budete popojíždět mezi 201. až 210. kilometrem. A další nehoda se vyšetřuje na dálnici D8 na 7. kilometru ve směru na Prahu. Místo nehody je průjezdné pouze levým jízdním pruhem a v koloně se zdržíte okolo 20 minut mezi 10. až 7. kilometrem. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlačka.
1: A po zprávách už opět to nejlepší z muziky, dnes s Vojtou Efflerem.
0: Tak, děkuji, Lucko. 3:11. Já myslím, že tématem číslo 1 téhle hodiny bude poslední slovo. 54,5 tisíce korun.
1: No pěkně to vyšplhalo.
0: No, takže zhruba za půl hodiny doporučujeme velmi, ale opravdu velmi a důrazně. Podívejte se na web frekvence1.cz do sekce soutěže. Tam je spod sekce poslední slovo a tam už je dneska třetí nápověda. A my jsme se tady tak jako interně shodli, že ty nápovědy už jsou takové, že by to k tomu odhalení mohlo vést.
1: Já jsem to třetí neviděla ještě.
0: No, tak se mrkni, schválně. A vy ostatní taky, já si počkám, nikam nespěcháme, je pátek.
1: No, tak to už by mohlo.
0: To už by mohlo. A 54,5 tisíce, takhle v polovině léta, jako vzít si třeba ještě jednu dovolenou a nechat si ji zaplatit takhle od frekvence 1 za to, že se dovoláte a řeknete jedno slovo, budu drzej a řeknu, to chceš.
1: To chceš. To chce každý.
0: Tak buďte ve střehu, zhruba za 25 minut si o ty peníze zahrajeme.

0: Tak to byly Pretenders a I'll Stand By You na frekvenci 1. Je 11:15, hezké páteční téměř poledne. Včera jsem viděl na internetu, byl to teda záznam už jako mnohem starší debaty než nějaké třeba pár týdnů, ale byla to vlastně hádka mezi kartářkou a psychologem. A kartářka s psychologem se tam přeli o to, jestli lidem víc pomáhá chodit k psychologovi a nebo ke kartářům. Ono to cenově vyjde víceméně na stejno a u kartářek máte třeba nějakou šanci, nebo podle té kartářky máte šanci jakoby zjistit, jakým směrem se váš život bude ubírat a podle toho se zařídit. A bylo to docela jako zábavné to sledovat, ono to bylo i takové lehce konfliktní, bylo to z jednoho pořadu veřejnoprávní televize, moderovala to Míša Jilková, asi tušíte, o jaký pořad se jedná. Nicméně ten pořad teďko nechme stranou. Já jsem se v tu chvíli zamyslel, kdy jsem byl naposledy, a nestydím se za to, u kartářky. Pominu takové to domácí vykládání, to spousta lidí třeba jakoby občas praktikuje i ve volném čase, třeba jenom pro zábavu, anebo proto, aby se třeba rozhodli, když si nevědí rady v nějaké situaci. A zjistil jsem, že u kartářky jako profi kartářky už jsem nebyl hrozně dlouho, ani u astroložky. Já jsem výklad astroložky dostal k narozeninám před 16 lety, když mi bylo 30. A musím teda říct, že na paní astroložku si dost často vzpomenu, protože některé věty, které mi řekla, mi dost utkvěly v hlavě a mám pocit, že se v nich vlastně i trefila. No a mě by zajímalo, jak to máte s těmito pro někoho možná pavědami vy, jestli chodíte třeba ke kartářům, ke kartářkám, k astroložkám, astrologům, jestli tomu věříte, nevěříte, jestli se vám to vždycky vyplní, to, co je vám předpovězeno, anebo jestli jste byli třeba na výkladu a bylo vám řečeno něco, co se nikdy nesplnilo a od té doby se tomu jenom smějete. Pojďme si o tom dneska přes poledne povídat. Klidně mi napište na 736 304 44, případně můžete namluvit hlasovou zprávu do aplikace Frekvence 1 a pojďme si dneska tak trošku zavěštit, vyložit čertovy obrázky. Třeba vám tam vyšlo, když jste byli naposledy u kartáře nebo u kartářky, že vyhrajete na Frekvenci 1 velkou sumu peněz a o velkou sumu peněz budeme hrát za 15 minut v posledním slově. Třeba se vám to dneska splní.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen

Tak to byl Krištof, tak nějak málo tančím na frekvenci 1. No, my to roztančíme. Ještě jedna písnička a jdeme na poslední slovo. Volejte právě teď. 257 400 999. Ještě jednou číslo. 257 400 999. Ve hře je spousta peněz, je tam vysoko přes 50 000. Budu vám držet pěsti.

0: Tak how do you do, takhle za minutu a půl dvanácté. Chtělo by to nějaké penízky, co? Jdeme na to.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: 54 a půl tisíce je ve hře. Kdo je na telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Tomáš.
0: Dobrý den. Tomáši z Prahy. Rozuměl jsem správně.
3: Ano.
0: Tak teď už vás slyším líp, byl tam takový trošku horší signál.
3: Já jsem byl rád, jo.
0: Takže 54,5 tisíce za jedno jediné poslední slovo ve větě Pepy Vrtala alias Fotra na tripu. Díval jste se na web Frekvence 1, jsou tam tři nápovědy. Jo? A máte favorita, to slovo?
3: Mám, ale nevím, jestli už náhodou nepadlo někdy.
0: No tak kdyby padlo, tak už ho nehádáme.
3: No, takhle,
0: jestli už to nebyl ten špatný typ někdy. Tak no, schválně, zkusíme to. Držím vám pěsti. 54,5 tisíce může být vaše za slovo, které doplníte do této věty.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Tak pojďte na to.
3: GPSka.
0: GPSka. Zkusíme.
3: No.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Není to GPSka. Ach jo, to je škoda. Tak bohužel, nedá se nic dělat. Mějte se hezky, děkujeme za tip. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: No, tak ale zas na druhou stranu, na každém špatném je dobré, že se vždycky dá najít něco krásného. Třeba to, že přidáme. A odpoledne v půl páté rovných 55 tisíc.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
6: Se zdržením okolo hodiny počítejte na dálnici D1 na trase z Brna na Vyškov, kde došlo ke dvěma dopravním nehodám. První nehoda nákladního vozidla s osobním se vyšetřuje na 204. kilometru a ke druhé nehodě došlo na 207. kilometru. V koloně budete popojíždět mezi 201. až 210. kilometrem. A další nehoda se vyšetřuje na dálnici D8 na 7. kilometru ve směru na Prahu. Místo nehody je průjezdné pouze levým jízdním pruhem a v koloně se zdržíte okolo 20 minut mezi 10. až 7. kilometrem. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.

0: Tak to byly Vanastovky a sbírka Zvadlej kruží. A pokud někdo z našeho týmu rozhodně není zvadlý, naopak je v rozpuku, tak je to Tomáš Fíla, což je náš oblíbený výletník. Tomáš Fíla celý tento týden sbírá tipy na výlety i dneska někam vyrazil. Tak Tome, kam to dneska bude?
1: Tak dnes jsem se vydal obdivovat krásné pískovcové reliéfy Václava Levého. Zaparkoval jsem v Želízech a po žluté značce směrem na Štěstí jsem došel až na rozcestí Harfenice. Tam jsem se potom dal doprava na neznačenou cestu a asi po 70 metrech se přede mnou objevil krásný pískovcový blok Harfenice. Na skále jsou spodobněny reliéfy lidských hlav, vedle nich pak jeskynka a u ní reliéf ženy s harfou. Podoba Harfenice už v současnosti není příliš viditelná a v plné kráse, ovšem struny malé harfy, ty jsou stále perfektně zřetelné. Jinak Václav Levý byl někdejším kuchařem na zámku v Liběchově. Sochal pro své potěšení ve volném čase v letech 1840 až 1845. Mezi jeho asi nejznámější díla na Kokořínsku patří právě Čertovy hlavy, které se nachází nad obce Želízy. No a na ně si to také ještě vyšlápnu. V každém případě s dalším tipem na výlety se přihlásím už v pondělí. Tak mějte krásný víkend a ahoj.

0: a jedna klasika z Košic. A je to pesnička pekná. Hned po zprávách.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: 12 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Zprávy pravé poledne pro nás má Lucka Šmídová. Lucko, hezké poledne přeju.
4: Pěkné poledne. Čína přidala na sankční seznam i českou firmu. Veterináři oznámili výsledky kontrol na farmářských trzích. Po dvou nehodách čekejte kolony na D1.

0: Čínské ministerstvo obchodu oznámilo zákaz vývozu takzvaného zboží dvojího užití do dalších 14 subjektů v Evropské unii. Jedná se o materiál, který může být užitý pro civilní i vojenské účely. Na sankčním seznamu je podle informací tiskové agentury i česká firma Tatra Truck. Ta vyrábí nákladní a vojenské automobily. Opatření Peking zavedl s okamžitou platností. Reaguje tak na nejnovější balíček sankcí Evropské unie proti Rusku. Sankce kvůli němu totiž postihly i 14 podniků z Číny a Hongkongu.
1: Spotřebitelé vidí hůře.
0: Veterináři letos v prvním pololetí zjistili závady u 16% prodejců na farmářských trzích. Při stánkovém prodeji, zejména v létě, podle inspektorů stoupá riziko nedodržení požadované hygieny potravin živočišného původu. V horkých měsících proto cílí své kontroly mimo jiné právě na venkovní prodej těchto potravin. Nejčastějším zjištěním přestupkem byly nedostatky ve značení potravin. Následovalo porušení tzv. Zásad výrobní a hygienické praxe. Kam patří zejména nedodržování teplot nabízených výrobků. Důvěra v českou ekonomiku v červenci meziměsíčně mírně stoupla. Oznámil to dnes Český statistický úřad. Naopak u spotřebitelů důvěra klesla. Může za to i situace na trhu s palivy, řekl Frekvenci 1 hlavní analytik CIPIN Miroslav Novák.
1: Spotřebitelé vidí hůře hospodářskou situaci i finanční situaci v následujících 12 měsících. Ochota pořizovat velké nákupy se však v červenci mírně zvýšila. Vzhledem k tomu, že spotřebitelé jsou citliví na vývoj cen pohonných hmot, tak lze očekávat, že v srpnu dojde k dalšímu poklesu spotřebitelské důvěry, a to za předpokladu, že ceny na čerpacích stanicích dále porostou.
0: Důvěra podnikatelů v ekonomiku se v červenci zvýšila ve všech sledovaných odvětvích, nejvíce ve stavebnictví. Hokejový obránce Max Pšenička uzavřel v NHL tříletou smlouvu s Utahem. Klub o tom informuje na svém webu. Utah se 19-letého pražského rodáka vybral při loňském draftu ze 46. místa.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Odpoledne bude převážně polojasno, jen v severovýchodní polovině území může být oblačno, na horách pak může lehce zapršet a teploty vystoupají na 20 až 25 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: Zdržíte se na D1.
3: S rozjíždějící se kolonou po dvou dopravních nehodách počítejte na dálnici D1 na trase z Brna na Vyškov, kde budete v koloně popojíždět mezi 197. až 210. kilometrem. A další nehoda se vyšetřuje na dálnici D8 na 7. kilometru ve směru na Prahu. Místo nehody je průjezdné pouze levým jízdním pruhem a v koloni se zdržíte okolo 30 minut mezi 12. až 7. kilometrem. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlačka.
0: A 4 minuty po 12. zprávy končí. A slovo má opět Vojta Efler.
4: Děkuji za něj.
0: Co s ním? Jak s ním naložíš?
4: Naložím s tím, řekl bych, velmi účelně, protože si zahrajeme na filmové odborníky zhruba za 4 hodiny, ale ještě předtím jsem se tě chtěl, Lucko, zeptat.
0: Ano.
4: Chodíš ke kartářkám nebo kartářům nebo astroložkám, astrologům?
0: Ne. Nikdy v životě jsem
4: ještě nebyla. Já jsem si dělal takový mini průzkum tady u nás v redakci a máme tady kolegyni, která byla u kartářky jednou před 25, 30 lety možná. Všechno se jí vyplnilo. A druhá kolegyně byla jednou, nechtěla prozradit, jak to dopadlo, ale říkala, že její kamarádky jsou občas zděšeny z toho, jak se kartářky jako trefí.
0: Tak právě proto já se bojím.
4: Ty se bojíš, jo, jako chodit. Jako, že by ses mohla dozvědět něco, co by tě jako...
0: Já bych jí asi věřila totiž, kdybych k ní šla.
4: Ale třeba tady přišla SMS-ka, u kartáře jsem byla asi tak ve 20, řekl mi, že se rozejdu s tehdejším přítelem a že na mě čeká někdo, koho dobře znám. Byl to můj manžel, se kterým jsem 22 let, tehdy mi řekl, že na mě čekal 5 let. Takže jako láska, páska, pračka a tak dále, že ano. No a nebo tady přišla SMS-ka, sice nepodepsaná, ale o to víc vyzývavá. Dělám numerologii, čísla nelžou. Počítače a elektronika je také prostě o číslech. Pokud chcete, napište datum narození, vyložím zdarma. Takže já do toho jdu.
0: 11.
4: ledna 1980, pojďte do mě.

0: Sarah Connor from Sarah with Love na frekvenci 1. Minuta po čtvrt na jednu. Hezké popoledne vám přejeme z frekvence 1. Pojďme si opět s někým z vás zahrát na filmového odborníka, jak jste zvyklí v tento čas. 257-400-999, číslo sem k nám do studia. Uděláme to velmi podobně jako s Robinem, to znamená dvě filmové ukázky. Když je poznáte obě dvě, dostanete, řekněme, štempl filmového odborníka. Tak schválně, kdo pak se nám dneska pokusí? Dobrý den, s kým se slyšíme?
1: Zdravím, Jarda z Plzně.
0: Jardo z Plzně, tak troufáte si na náš tradiční popolední filmový kvíz?
1: Můžeme to zkusit.
0: Zkusíme to. Máme tady pro vás dvě ukázky. Já jsem je zkusmo pouštěl tady Lucce. Mm-hmm. A představte si, tu jednodušší nepoznala a tu složitější vypálila na první dobrou. Jo?
1: Tak
0: jsem zvědavej na vás. Takže první ukázka a samozřejmě nás zajímá název filmu a já myslím, že by to mohlo být jednoduché. Poslouchejte pozorně. Mm-hmm.
2: Kooperace ve výrobě moderních strojů. Držíme prst na tepu života. Inovace bez legrace.
3: Smrt při hledání Vltavínu.
0: Tak co?
1: No vím, Vltavínu, ale jestli to jsou jak krátký naděj, nebo to nevím, jako...
0: Nevíte. Tak máte možnost od jedničky do pěti, já vám uznám i číslo dílu, jo.
1: Ten první zkusím teda.
0: Ne, je to ten druhej. Je to ten druhej, jak básníci přicházejí o iluze.
1: O iluze.
0: No, jak byl na vysoké škole. Nicméně, pojďme to zachránit druhou ukázkou, jo.
4: A to je ta lehčí.
0: To je ta pro Lucku lehčí, pro mě mnohem složitější. Schválně, jo, jestli vy se chytíte.
5: Nehyb se tak. Babky si zase už pustili televizi. Oni se dívají i na automotory.
6: To víš, jdou s dobou.
5: Hlavně prababička. V něčem. V něčem jdou. Ale nová pravidla pravopisu neuznávají. A množiny ty vůbec nevzali na vědomí.
0: Poznal jste?
1: Ne, vůbec. Na etapu.
0: Tak já vám můžu tak jako z hlavy říct ještě dvě hlášky z toho filmu. Třeba se chytíte. Budu hodnej a budu napovídat, jo. Tak první. Člověče, myslíte to vážně? Uvědomujete si, že budete mít tři tchýně? To je jedna hláška. A druhá, já znám všechny krávy v okolí, ale vás jsem tady ještě v životě neviděl.
1: Jo, napadá mi ledosku v bojem.
0: No to vás napadá správně! No,
1: tak já se poradil takhle.
0: No jo, no, ale na štempl jako echt filmového odborníka to bohužel není.
1: Každopádně
0: děkujeme za to, že jste nám zavolal, doufám, že máte hezký pátek a budete mít hezký víkend a my vám za to něco pěkného zahrajeme, třeba Mirai, tady máme Whitney Houston nebo Black, to je fajn nabídka, ne?
1: Super, dobře, tak se mějte hezky.
0: Mějte se, díky
4: za pozornost. Krásný pátek.
0: Naslyšenou.
1: Díky.
7: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až -50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Frekvence 1.
12: To nejlepší z muziky.
11: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
12: Poznáte, který rok přinesl ty

0: a Wonderful Life na frekvenci 1. Za minutu půl jedné, hezký pátek vám přeju. Rozvířila se nám tady debata na téma, jestli chodíme ke kartářům, kartářkám, astroložkám, astrologům, či numeroložkám a numerologům. A nebo se také může stát, že někoho takového potkáte a zjistíte, že ten člověk vám ne že změní život, ale krásně vám ho popíše, aniž byste tušili, co vás všechno čeká. Přišla totiž SMS-ka od Zuzky z Teplic, cituji. Dobrý den, je to už 30 let, kdy jsem vzala stopařku. Starší paní a ta mi řekla, ať jí řeknu datum narození, že mi řekne, co mě čeká za svezení. Nevěřícně jsem jí řekla rodné číslo. Ona chvíli něco psala a pak mi řekla, co mě čeká a nemine a do puntíku se vše splnilo. Byla jsem prosperující podnikatelka, spadla jsem na dno, ze všeho jsme se vyhrabali, ještě si pořídili dům a narodila se nám třetí dcera, nebo třetí dítě. Pomlčka dcera. Dnes jsme v důchodu, ještě pracujeme, ale dodnes mám husinu, když si na tu numerložku vzpomenu a je prý hodně známá. No vidíte, teď je hodně známá a předtím stopovala. To už byl hold osud.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet. Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: S rozjíždějící se kolonou po dvou dopravních nehodách počítejte na dálnici D1 na trase z Brna na Vyškov, kde budete v koloně popojíždět mezi 197. až 210. kilometrem. A další nehoda se vyšetřuje na dálnici D8 na 7. kilometru ve směru na Prahu. Místo nehody je průjezdné pouze levým jízdním pruhem a v koloni se zdržíte okolo 30 minut mezi 12. až 7. kilometrem. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Blačka.

0: Farná a její ticho na frekvenci 1. Teď za 3 minuty 3 čtvrtě na 1 rozhodně ticho nebude. Naopak budeme mluvit, budeme hovořit a bude to o sportu s Alešem Svobodou. Aleši, hezké odpoledne. Haló? Aleši?
1: Ano, ano.
0: Jo, slyšíme se, výborně. Vypadalo, že ti tam něco padalo. Tak pojďme se věnovat sportu, jak je v tento čas obvykle. O víkendu začíná nový ročník první české fotbalové ligy. Na start sezóny se samozřejmě pečlivě chystáš i ty jako fotbalový komentátor. A proto právě s tebou teď tohle téma chceme trošičku probrat. Tak Aleši, mě by zajímalo na začátek, poslední dva tituly v lize získala Slavie, jestli bude slavit i třetí triumf v řadě podle tebe?
1: Je v tom samozřejmě hodně proměnných, ale kdybych měl říct, komu věřím nejvíce na zisk titulu, tak je to pro mě Slavie. Sešívaní mohutně posilovali, utratili dost peněz a při nákupech buď sadili na hráče, kteří už se v lize osvědčili, anebo naopak investovali do budoucnosti. Osa týmu z předešlé sezony je současně zachovaná a tak má Slavia na papíře nejlepší kádr, jak co do kvality, tak i do šířky kádru.
0: Mm-hmm. Ono se hodně řešilo, jestli bude ve Slavii pokračovat Tomáš Chorý, o kterém šéf klubu Jaroslav Tvrdík na jaře tvrdil, že v sešívaném dresu kvůli předešlým excesům pokračovat nebude. A na jeho slova pak nedošlo a Chorý bude slavistické barvy hájit i nadále. Jak ty vnímáš celou tuhle kauzu? Přece jenom u těch fotbalistů tu a tam nějaký ten, když použiju klasický slovo blikanec, prostě bejvá, ne?
1: Tady těch blikanců už bylo příliš. Pro mě to má dvě roviny. Z hlediska toho, co řekl Tvrdík, je to špatný signál. Jak směrem fungování klubu, i směrem k fanouškům a v mých očích i společensky. Neb tímhle obrem proklamuješ, že veřejně vyřčené slovo nemá žádnou váhu. Mm-hmm. Naopak v určité podobě to chápu z pozice majitele tykače, proč by se měl nechat pod cenou utéct takhle hodnotné aktivum, ale nic to nemění na tom, že celé je to hodně nešťastné.
0: Takže je to vlastně biznis, když se to vezme kolem a kolem, celý tady to všechno.
1: Peníze jsou to až na prvním místě.
0: No samozřejmě, jako vždycky. Které týmy jsou těmi, které by měly Slávy v lize nahánět?
1: Mně se líbí, jak kádr skládá Plzeň i pod novým majitelem Stradem, který posunul klub finančně do jiné roviny. Se Západočeši drží takových principů udržitelnosti, principů racionality, posilují nejenom kádr, ale i další složky týmu a budují aspirante na titul. Naopak rozpačité dojmy mám zatím ze Sparty, z hlediska síly kádru je vidím za Slaví i za Plzní, ale přestupní období končí v Česku až v září a letos ještě může být jinak.
0: Jasně. My se dneska bavíme s posluchačkami a posluchači na téma kartářky, věštci a tak podobně, tak si pojďme teďko trošku společně taky zavěštit. Kdybys měl říct, který klub v lize v nadcházející sezóně za září, který bude třeba příjemným překvapením, anebo který naopak zklame, a koho podle tebe čeká sestup, tak koho by si zmínil?
1: Můžeme to takhle rychle věštecky zkusit. Já myslím, že nahoře a za září Slavia a Plzní. Příjemným překvapením by mohly být Pardubice a Nováček, brněnská zbrojovka. Chuť by si po minulé sezóně mohl spravit také Baník. Za očekáváním, abych byl konzistentní v duchu toho, co jsem říkal, může být Sparta, další ústup čekám od Slovácka. No a kandidátem na sestup je pro mě druhý brněnský klub Artis. Minimálně jeho výchozí pozice po administrativním postupu je určitě nejhorší, ale jedná se o relativně bohatý klub, takže leco si ještě dá nahnat, ale myslím si, že minimálně podzim pro ně bude docela dost krušný.
0: Tak uvidíme, jestli se tvoje předpovědi vyplní. Pokud ano, tak bys si mohl otevřít živnost jako věštec.
1: Na to nikdo nenahrával.
0: Já jsem si to poznamenával, potom to budeme konfrontovat. Aleši, děkujeme, sportu zdar, měj se hezky, hezký víkend.
1: Hezký víkend i posluchačům, i tobě, Vojto, naslyšenou.
2: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
3: Hudební novinky.
2: Trby ze světa slavných.
3: Song za odměnu.
2: A dorazí i zajímavý host.
3: Kdo to bude tentokrát?
2: Specialista na funkční dýchání Rostě Václavek. Tak jak správně dýchat, abychom byli zdraví.
3: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
2: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1. I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Kempy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
2: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
4: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.

0: Whitney Houston, Run to You na frekvenci 1. Za minutu bude 13 hodin, po 13. třeba tahle krása od Phila Collinse. Taky pro vás máme Taylor Swift. A něco malinko svižnějšího, Train. Ale ze všeho nejdřív zprávy s Luckou.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
3: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
2: 13 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: A zprávy pro nás má stále úžasná a jedinečná Lucka Šmídová. Lucko, hezké odpoledne.
4: Takhle by to mohlo být pokaždý. Krásné odpoledne. Sobotní zápas zbrojovky se Spartou pohlídá policie. Za chov psů v krutých podmínkách dostala žena 5letý trest. Dvě osobní auta se srazila na D8 před Prahou. Čekejte kolonu na půl hodiny. Za dlouhodobý chov psů v nehygienických a krutých podmínkách

0: udělil dnes Pražský městský soud Věře Santos 5leté vězení. Žena měla podle obžaloby doma množírnu. Zvířata ale zanedbávala. Nedávala jim dostatečně najíst a neposkytla jim dostatek prostoru. Několik psů kvůli špatnému zacházení uhynulo. Santos také prodávala štěňata jako čistokrevná, i když nebyla. Žena vinu stále odmítá. Vojáci zranění při nehodě vrtulníku v Náměšti jsou při vědomí, stabilizovaní a nejsou v bezprostředním ohrožení života, informovala armáda na síti X.
1: Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se zřítil armádní vrtulník Venom včera s 5 vojáky na palubě. Jeden člověk při pádu zemřel. Náčelník generálního štábu armády Miroslav Hlaváč později řekl, že šlo o ženu. K nehodě došlo při návratu z výcvikového letu. Havárii vyšetřuje inspekční orgán ministerstva obrany a do ukončení vyšetřování nelze očekávat žádné informace o její příčině. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
0: TikTok porušuje pravidla pro ochranu dětí na internetu. Uvedla to dnes Evropská komise. Nedostatečně podle ní chrání nezletilé v online prostředí. TikToku za porušení pravidel hrozí vysoká pokuta. Na návrat nejvyšší fotbalové soutěže do Brna se připravují jihomoravští policisté i brněnští strážníci. První zkouškou bude sobotní utkání zbrojovky Praha AC Sparta Praha, na které budou dohlížet desítky státních a městských policistů.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Odpoledne zůstane většinou polojasné, v severovýchodní polovině území čekejte oblačno a na horách může zapršet. Teploty vystoupají na příjemných 20 až 25 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: S dlouhou kolonou počítejte na D8.
3: K dopravní nehodě dvou osobních vozidel došlo na dálnici D8 na 7. kilometru ve směru do Prahy. Místo nehody je průjezdné pouze levým jízdním pruhem a v koloně se zdržíte okolo 30 minut mezi 12. až 7. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blaťka.
0: A po zprávách je opět čas na to nejlepší z muziky a dnes je tady Vojta Eifler.
4: Tak ještě hodinku takhle ve dvojici a za hodinku se k nám přidá Jení Knížková. Dneska je to takový rádio Eifler, těší mě.
0: Příjemné.
4: No, ano, to děkuji za kompliment. To jsme určitě vrátila, ten hezký úvod zpráv. Nicméně, já bych se ke zprávám ještě vrátil.
0: Ano.
4: K té dámě, která odmítá vinu za to, že týrala psy. Prosím pěkně, já jsem v tomhle velký radikál, protože já jsem zvířecí milovník.
0: Hmm.
4: A já jsem prostě za to, aby tihle lidé byli opravdu jako trestáni, jako neskutečně tvrději, než třeba jako současný zákonník umožňuje, protože já jsem přesvědčený o tom, že jakákoliv nepravost na zvířeti, kor domácím, který prostě se vám doma choulí do klína a spí s váma v posteli a přináší vám radost a dokážete si bez něj představit život, tak že to je prostě něco tak šíleně nelidskýho, že si kolikrát říkám, jestli si máme právo říkat jako nadřazený živočišný druh, když vidím, čeho jsou lidi schopni. Fuj, to jsem si musel ulevit.
0: To jsi ulevil, no, ale souhlasím s tebou.
4: No, prostě kdo nemá rád zvířata, nemá rád lidi a je na tom velký kus pravdy, tak prosím vás, mějte rádi zvířata, ať se máme všichni rádi.
0: Ať se máme všichni dobře.

0: Brian May na frekvenci 1:15. Je pátek, konečně pátek by se chtělo říct, konečně pátek se jmenuje také večerní blok Ondry Kubaly. Ondra si každý pátek zve nějakého zajímavého hosta. Dneska po 21. hodině tady bude Rostě Václavek, což je člověk, který je expertem na dechové techniky, třeba i na outužování, a řeč bude o funkčním dýchání, což je taková docela jednoduchá technika, která vám prý pomůže dostat víc kyslíku do těla, snížit stres, zlepšit spánek a podpořit imunitu tak, že budete mnohem zdravější než dřív. Takže s Ondrou Kubalou dneska od 21 hodin se pěkně zadýcháme.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Hrajte o víc jak 50 tisíc korun.
1: 50 tisíc korun.
2: To je aktuální jackpot posledního slova na Frekvenci 1.
1: Třikrát denně máte možnost hádat poslední slovo.
3: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to
4: rodina,
5: destinace,
4: mapa.
2: Uhodněte poslední slovo
1: a berte jackpot přes 50 tisíc.
2: 50 tisíc korun.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen

0: To nejlepší z muziky na frekvenci 1, Meatloaf, minuta po půl druhé, začíná páteční odpolední provoz, co si budeme povídat, o prázdninách to bývá malinko hustší, a lec, kde už jsou teď komplikace, pojďme se podívat na naše silnice. Frekvence 1,
1: doprava. Nehoda na dálnici D11 u Chrástu brzdí provoz ve směru z Prahy do Hradce Králové. Na 23. kilometru pokračuje vyšetřování a likvidace následků nehody dvou osobních aut. Pomalu jedoucí kolona měří 4 kilometry, zdržení 15 minut. Dlouhá kolona popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Hlavně kamiony v pravém pruhu poprvé zpomalují už před Ostrovačicemi na 174. kilometru. Nesouvisle se popojíždí až do Brna ke křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Osobním autem projedou řidiči zmíněným úsekem téměř s hodinovým zdržením. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
0: Ať už míříte dneska kamkoliv, na chalupu, na dovolenou, či jen tak na výlet, jeďte opatrně.

slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

0: Tak už se blížíme do poloviny. Příští týden nás čeká společně s vámi čtvrtý letošní radiokem. Ten třetí máme čerstvě za sebou. Bylo to skvělé, když jsme byli ve středu za vámi na Stříbrném rybníku. Příští týden za vámi dorazí tým Frekvence 1 v čele s Lubkou a Smírou do kempu Strážnice. Bude to ve středu 29. července. A vy se můžete přijít podívat, jak vzniká živé vysílání Frekvence 1. Právě třeba s Lubkou a Smírou, kteří tam pro vás budou živě vysílat. A bude to samozřejmě i slyšet v rádiu. Proto jsme rádio. Od 14 hodin až do 19. hodiny. A od 19. hodiny rozezní kemp kapela Miraj se svými největšími hity. Takže je určitě na co se těšit. Ale kromě živého vysílání a koncertu kapely Miraj, ten program bude pestrý po celé odpoledne, to znamená soutěže o hodnotné ceny, letní pohoda, táborák, špekáčky, kelímky, štěstí, závěrečná afterparty, prostě všechno, co dělá radiokempy Frekvence 1. Radiokempy Frekvence 1. No a když už jsme u té letní pohody, kterou jsme zmínili, tak byste se také mohli třeba cestou do Strážnice zastavit na čerpací stanici OMV a vybrat si některou z nových ledových specialit Viva, třeba Espresso Sunrise, Espresso Tonic, vynikající kombinace mimochodem, kokosovo-jahodové latte, vanilkové frappé nebo ledové mačaté. Mačalaté, ne mačaté, ale mačalaté. A s aplikací MyStation je každá šestá ledová karva navíc zdarma a hrajete o peněžní ceny v celkové hodnotě 500 000 korun. Více na omv.cz.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio.

0: bude 14 hodin, už se k nám za chvilku přidá Jany Knížková, samozřejmě až po zprávách a se spoustou skvělé hudby. Třeba Holly Humberstone bude. Nebo Ed Sheeran. A nebo Mandraže. A Luzka pro nás bude mít zprávy už za malou chvilku.
1: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
2: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
3: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
1: A chce slyšet, jak to máte vy?
4: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
1: A nějaký vzkaz na závěr?
3: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
1: Říkají mu Radio Terminátor.
2: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
5: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
1: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Luzka Špídová vždy připravená, usměvavá. Pojďme na to.
10: Dobré odpoledne. Čeští hasiči se vrací do Francie. Prezident přijal na Hradě české tenistky. Nehoda komplikuje provoz na D8 před Prahou. Do Francie se vrací z Česka vrtulník z hasiči na pomoc likvidací rozsáhlého požáru u bordu. Ráno odstartoval z přerovského letiště a na místě by měl být ještě dnes. Francie kvůli požárům požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii, díky kterému v zemi nasadí vedle českých a slovenských vrtulníků i 4 hasící letadla z Chorvatska a Portugalska. Prezident Petr Pavel dnes poděkoval na Hradě letošním českým vítězkám a finalistkám tenisového turnaje ve Wimbledonu. A to mimo jiné za to, že v národě znovu na čas probudili to správné vlastenectví. Přivítal je ve wimbledonské kšeltovce, kterou po tajmu předem dostal od jednoho z trenérů vítězky ženské dvouhry Lindy Noskové. Ta po setkání s hlavou státu řekla.
11: Je to krásné, že nás pan prezident pozval a samozřejmě bylo jasné, že to přijmeme, takže tohle je opravdu něco velkého pro nás všechny. To je to poprvé na Pražském hradě. Jsem tady byla s rodinou xkrát, samozřejmě ve venkovních prostorách nebo s kamarádkou o Vánocích, takže taková krásná atmosféra, ale teda ve mně to má trošku jiný nádech, musím říct.
10: Její soupeřka Karolína Muchová prozradila, že se v Praze zdrží ještě 3.

0: týdny. Návštěvu Pražského hradu si i ona užila. Lékaři z Břeclavské nemocnice nahradili pacientovi při jedné operaci oba kolenní klouby. Operace není vhodná pro každého pacienta a vyžaduje důkladnou předoperační přípravu. O vhodnosti oboustranné operace rozhoduje tým odborníků s ohledem na věk pacienta, jeho celkový zdravotní stav a případná další onemocnění. Do budoucna by lékaři z ortopedického oddělení Břeclavské nemocnice chtěli při jedné operaci dělat také oboustranné náhrady kyčelních kloubů. Hokejový útočník Marek Daníček se po roce v zámoří vrací zpět do Sparty a v přípravě zabojuje o místo v týmu. 19-letý mládežnický reprezentant loni odešel do juniorské soutěže a z Pražany se domluvil na pozastavení smlouvy. Tu nyní obnovili.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
0: Odpoledne zůstane převážně polojasné, jen v severovýchodní polovině území může být oblačno, na horách pak zaprší. Odpolední teploty vystoupají na příjemných 20 až 25 stupňů.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: Bouralo se na D11 a na D8.
3: Nehoda na dálnici D8 u Odolené vody brzdí provoz ve směru do Prahy. Do kolony brzdí řidiči u Veltrus na 12. kilometru. Zdržení okolo 20 minut, projíždí se pouze levým pruhem. Následky nehody dvou osobních aut překáží také na dálnici D11 u Chrástu. Na 23. kilometru zpomaluje doprava a v kratší koloně by se řidiči už neměli zdržet déle než 5 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
0: No a 4 minuty po 14. už startuje odpoledne na frekvenci 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem.
4: 14 hodin je za námi, my vás zdravíme, přátelé.
5: Pátek.
4: Tady od mikrofonu Rádia Frekvence 1, ano, je pátek.
5: Pátek.
4: Pátky jsou dobrý.
5: A my jsme měli vlastně prodlouženou jízdu tenhle týden, protože jsme byli na radiokempu ve středu, což bylo moc fajn, takže si krásně odpočineme.
4: Jo, to je pravda. Ne, zase na druhou stranu, jak jsou ty radiokempy, tak já to vnímám, že je to takový, jak je to rozbitý, takový ten, asi to znáte sami, ten stereotyp, když vám někdo naruší, tak to najednou hrozně jako fičí.
5: To je pravda, no. Já to beru tak, že loni jsem se naučil vnímat radiokempy, takže je to malá dovolená uprostřed týdne.
4: No jasně, no. Tak oni za tebe zaplatí oběd, že jo.
5: Jo, přivezou tě tam, odvezou tě. Když chceš pivo, tak ti ho přinesou.
4: Přesně tak.
5: Když chceš další, tak ti ho zakážou.
4: Tak přátelé, pojďme si užít páteční den. Máme pro vás spoustu skvělé muziky a samozřejmě nebude chybět třeba právě poslední slovo, na který určitě čekáte.
1: Jana Knížková a Vojta Eflér.

0: Posloucháte Frekvenci 1 při pátku, před námi víkend, tip na výlet pro vás mám.
1: Jo.
0: My, jak jsme minulý týden vlastně neměli radiokemp, jak byly Lubka
1: jste s Mírou,
0: tak my jsme si ten den udělali výlet a vyrazili jsme do Velkých Losin. Což je u Šumperka. Do Šumperka se dá krásně dojet vlastně už téměř celou cestu po dálnici.
1: Opět Radeček jsou ze Šumperka.
0: Ano, ano, ano, ano, ano. Jeli jsme kolem nemocnice a říkal jsem si, tady se jim to stalo tehdy.
1: A nedaleko je Bruntál.
0: Nedaleko. A taky je nedaleko Jeseník. A vlastně tam kolem je ještě Dolní Morava, že jo, asi 20 kilometrů. Tam toho je. No ale vyrazili jsme do Velkých Losin, protože my máme takové pravidlo, že alespoň na jeden zámek ročně vyrazíme.
1: A podle čeho volíte?
0: Tak jako padla volba, že...
1: Prstem na mapu?
0: Je to v dojezdový vzdálenosti, vlastně to máte 2 hodiny cesty, úplně v pohodě, tady od nás z východu Prahy. A jeli jsme tam i z toho důvodu, že jsme si říkali, že to má zajímavou historii, že tam vlastně probíhaly ty velký čarodějnický procesy.
1: Vy máte strašně zvláštní úchylku.
0: Pan Boblik a tak, že jo?
1: Přesně, pojedeme tam, kde je to hodně traumatizující.
0: No, je teda fakt, že to jako traumatizující to je. Že ten zámek je krásný, jo. Třeba to křídlo, který obývali Lichtensteinové, to je opravdu jako tam byste chtěli bydlet. Je to nádherný, jo. Ale potom ten velký okruh v tom velkém zámku s těma sálama, kde probíhaly ty procesy, tam už to bylo trošku jako bolestivější.
1: Tam ta zaschlá krev všude, že?
0: No jasně, ještě ty vlasy vytrhané.
1: To je šílený, vy jste je opravdu...
0: Nechty ve stěnách, rozumíte?
1: To je pozvánka na výlet jak noha.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1, dneska je pátek a dneska je moc hezký mezinárodní den.
1: Čeho?
0: Dneska je mezinárodní den bratranců a sestřenic. Kolik máš bratranců a sestřenic?
1: Mám dva bratrance.
0: Jenom?
1: Mám dva bratrance, Jakuba a Radima, oba bydlí ve vesnici, kde jsem vyrostl a jeden z nich je dokonce starostou té vesnice.
0: Ty máš opravdu jenom dva bratrance,
1: jo? Já mám dva bratrance, ano.
0: To jsou nějaká malá rodina.
1: Protože můj tatínek byl jedináček.
0: Jasně.
1: A mamka
0: není kde brát.
1: A maminka měla, nebo má jednu sestru, že jo? A tam měla dva kluky.
0: Jo, to já mám bratranců a sestřenic. A dokonce
1: no Vysočina, tam je to hned.
0: Jo. Tam se nic jiného nedělalo, to nic.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix koleslav za 29,90. Albert.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Raději už tam budem.
4: Přestaň. Štěl mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: Před námi po půlových zprávách další zajímavý příběh.
1: Ano, pravda nebo blábol, tudíž příběh, který se buď stal nebo nestal, tak si ho nenechte ujít.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Dobré odpoledne, pokud se vydáváte na cesty, tak pozor, Německo od dnešního odpoledne do neděle čeká jeden z dopravně nejvíce vytížených víkendů roku. V letoviscích se mění turnusy rekreantů a v části Německa se chýlí ke konci letní prázdniny. Dopravu navíc komplikuje řada stavebních omezení na dálnicích a klíčových silnicích, varují německé autokluby. Většina nových pravidel uplatněných na uplynulé mistrovství světa ve fotbale v Americe se už od začátku nové sezóny promítne i do České ligy.
3: Frekvence 1.
4: Doprava.
1: Nehodu stále řeší na D8.
5: Nehoda na dálnici D8 u Odelené vody brzdí provoz ve směru do Prahy. Do kolony brzdí řidiči u Veltrus na 12. kilometru. Zdržení okolo 20 minut, projíždí se pouze levým pruhem. Následky nehody dvou osobních aut překáží také na dálnici D11 u Chrástu. Na 23. kilometru zpomaluje doprava a v kratší koloně by se řidiči už neměli zdržet déle než 5 minut. Z Hlavního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
1: Na frekvenci 1 vám už za chvilku nabídneme moc hezký příběh. Je to příběh buď pravdivý nebo nepravdivý. To se vždycky ukáže až na úplném konci, takže musíte vydržet. Jako.
6: No, tak vydržte.

0: Pravda nebo blábol, vaše oblíbená rubrika, ve které my vám představujeme příběhy a na konci se dozvíte, jestli je pravdivý a nebo ne.
1: Tak teď je tady jeden příběh od Vojty. Hlavní roli hraje v tomto příběhu.
0: Citron.
1: Citron. Mm-hmm. Jak se říká citron, tak mě se udělá kyselo v puse.
0: Jo. Začneš slimpat.
1: No, mám to tam, to je takový to, jak se říká, že jsou lidi empatický, že když třeba zíváš, že jo. No. A před tebou si někdo zívne, tak ty to tam máš a okamžitě to začneš opakovat. To samý, ta empatie funguje, když někdo řekne ten citron, tak to by to hnedka naskočí. To podle mě s tím souvisí.
0: Jasně, no.
1: A to ještě, že nehraješ na žádné žestové nástroje.
0: Vlastně hraješ a zároveň kropíš.
1: Ty kraslitáš.
0: No tak pojďme na to. Ten citron nesliní v tomhle příběhu. Je to příběh o muži, který věřil, že ho citronová šťáva zneviditelní.
1: Ježiš, no. Amerika.
0: Ano, Amerika, Pittsburgh, 30 let zpátky v bance místní vešel muž, neměl kuklu, neměl žádnou masku, normálně koukal do kamer, že jo, s tím, že jde přepadnout tu banku. Večer ho měli. Jo. A když si pro něj přišli ty policisti, tak on se hrozně divil, že ho nikdo na té kameře viděl. Protože on se přece natřel citronovou šťávou. A teďko myšlenkový pochod toho člověka. On si myslel, že když se citronová šťáva dá použít jako takzvaný neviditelný inkoust, to já nevím, jestli tě učili v dětství.
1: Jasně. No. No.
0: Prostě napíšeš něco citronovou šťávou a když ten papír zahřeješ, tak se to zviditelní. Tak on vycházel z logické premisy, že když není vidět písmo, tak on, když se natře citronovou šťávou, tak není vidět také.
1: To je matla.
0: No, zmatlal se pěkně tím citronem. No.
1: Já si myslím, že se to klidně mohlo stát, jestli je to Amerika.
0: Tak schválně.
2: Jana a Vojta na frekvenci 1.
0: Prosím pěkně, 19. dubna 1995. Město Pittsburgh.
1: A on byl debil.
0: Muž jménem MacArthur Wheeler / Debil.

0: Frekvence 1 vyrazí na výlet, konkrétně s naším kolegou Tomášem Fílou.
1: Tak, jeden tip na výlet jsem pro vás měl už. Já doufám, že tenhle bude hodnotnější.
0: Tome, kam nás vezmeš? Ahoj.
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojto. Tak dnes jsem se vydal obdivovat krásné skalní reliefy Václava Levého. Zaparkoval jsem v obci Želízy a po žluté turistické značce směr Štětí jsem se vydal a došel až na rozcestí Harfenice. Tady jsem se dal doprava na neznačenou cestu a asi po 70 metrech se přede mnou objevil krásný pískovcový blok Harfenice. Na skále jsou spodobněny reliefy lidských hlav. Vedle nich je pak malá jeskyňka a u ní reliéf ženy s harfou. Podoba Harfenice se v současnosti dá spíše odhadnout, než vidět v plné kráse. Ovšem struny malé harfy, ty jsou pořád krásně zřetelné. Václav Levý byl někdejší kuchař na zámku v Liběchově a sochal pro své potěšení ve volném čase v letech 1840 až 1845. K jeho nejznámějším dílům patří určitě Čertovy hlavy. A ty se nachází kousek nad obcí Želízy, které jsem navštívil cestou zpátky. V každém případě i tenhle typ na výlet rozhodně stojí za to. A já se s dalším přihlásím už po víkendu. Pro dnešek se s vámi loučím a přeju krásný víkend. Ahoj!

Páteční hlavní večerní film obstará na televizi Seznam od 20.10. nezaměnitelný Bud Spencer, tentokrát v akční komedii Také andělé jedí fazole. Profesionální zápasník Charlie a jeho přítel Sonny jsou milí chlapíci. Vidina dobrého výdělku je ale přiměje vstoupit do služeb místního gangstra Angela. Mají vymáhat dluhy, ale jedou podle pravidla bohatým ber a chudým dávej. Podaří se jim rozpoutat válku gangu. Nebude nouze o komické situace ani pořádné rvačky. V sobotu pokračuje na televizi Seznam ve 20.10 třetí série kriminálního seriálu Labyrint. Policisté mají podezření, že Adama, kreslícího obrázky, někdo záměrně ovlivňuje, aby policii zmátl. Remeš je v napětí, protože případ se čím dál víc komplikuje a otazníků ve vyšetřovacích verzích přibývá. Vyšetřovací tým znovu stojí před případy, které prověřují nejen jejich zkušenost, ale i osobní životy. Tentokrát uvidíte v akci Jiřího Langmajera, Lenku Vlasákovou, Miroslava Donutila, ale i Marka Taclíka a Jitku Čvančarovou. V neděli večer se na televizi Seznam od 20 hodin a 10 minut vrací nejslavnější detektiv světa. Začíná film Sherlock Holmes, mistr mezi vyděrači. V Londýně působí nebezpečný vyděrač, o kterém Holmese přijde informovat jistá stará dáma. Zdá se, že muž využívá služebnictva, kterému prodává kompromitující dopisy a další informace o nejrůznějších podivnostech svých bohatých pánů. Holmes s doktorem Watsonem rozplétají další zdánlivě neřešitelnou záhadu. Chybět nebude důmyslné vyšetřování, skvělé dedukce a ani atmosféra viktoriánské Anglie. Začátek je ve 20.10. Celý víkend tak nabídne na televizi Seznam pestrou televizní nabídku. Od nestárnoucího humoru Buda Spencera přes špičkovou českou kriminálku až po klasickou britskou detektivku.

0: Frekvenci jedna skvělá muzika a my vám ji nabídneme. Po 15. hodině zahrajeme třeba tohle.
1: Ano, poznali jste Gotyeho a Kimbru. Zahrajeme taky Milesa Smitha Smile.

0: zprávy už za malou chvíli.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
8: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A s nimi Lucka Špídová. Lucko, hezké odpoledne.
9: Pěkné odpoledne. Veterináři oznámili výsledky kontrol na farmářských trzích. Eurobankovky získají novou podobu. Hlasovat můžou i Češi. Zítra bude slunečno a teploty u 29. Veterináři letos v prvním pololetí zjistili závady u 16% prodejců na farmářských trzích. Při stánkovém prodeji, zejména v létě, podle inspektorů stoupá riziko nedodržení požadované hygieny potravin živočišného původu. V horkých měsících proto cílí své kontroly mimo jiné právě na venkovní prodeje těchto potravin. Nejčastějším zjištěným přestupkem byly nedostatky ve značení potravin. Následovalo porušení tzv. Zásad výrobní a hygieny praxe, kam patří zejména nedodržování teplot nabízených výrobků. Evropská centrální banka představila užší výběr návrhů nových eurových bankovek. Zadáním byla témata evropská kultura a řeky a ptactvo. Vítězný návrh zvolí Rada guvernérů. Vezme ale v úvahu i názory veřejnosti. I když Česko není součástí eurozóny, mohou se Češi do hlasování o nové podobě eurobankovek zapojit také. Odpůrci větrné energie na Trutnovsku našli zastání na ministerstvu životního prostředí. To navrhlo vyřadit několik lokalit z projektu vhodných zón.
10: Nevzniknou tak pravděpodobně větrné elektrárny ve Studenci a ve Starých Bukách. Ministerstvo životního prostředí navrhlo obě lokality vyřadit ze seznamu tzv. Akceleračních zón, určených pro zrychlenou výstavbu obnovitelných zdrojů energie. Návrh, který ještě musí projít dalším schvalovacím procesem, přivítala i Trutnovská radnice, která s projektem od začátku nesouhlasila. A to přesto, že využívání obnovitelných zdrojů podporuje, ale nesmí to být podle ní za každou cenu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
9: Většina

0: nových pravidel uplatněných na uplynulém mistrovství světa ve fotbale se už od začátku nové sezóny promítne i do České ligy. Videorozhodčí bude moci zasáhnout při vyloučení za nesprávně udělenou druhou žlutou kartu nebo při chybně nařízeném rohovém kopu. Sudí budou také odpočítáváním hlídat, aby hráči nezdržovali. V blízké budoucnosti by na velkoplošných obrazovkách na stadionech mohli diváci vidět přímo záběr situace, kterou posuzovali.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Sobota bude horká, bude většinou jasno až polojasno a nejvyšší teploty vystoupají na 24 až 29 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A podíváme se na páteční odpolední provoz.
2: Silný provoz a několik kolon čeká řidiče na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna. Poprvé se zpomaluje u Všechrom na 15. kilometru. 10 minut navíc se jede k dopravnímu omezení u mostu Šmejkalka. Na příjezdu do Brna se zpomaluje už za Domašovem na 174. kilometru. Jsou to hlavně nákladní auta v pravém pruhu. Popojíždí se až do omezení u křížení s Břeclavskou D2. Zdržení pro osobní auta je okolo 3/4 hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
0: A po zprávách už mají slovo opět Jana Knížková a Vojta Efler.
3: Krátce po 15. pátek. Hezké odpoledne přejeme.
4: Páteční vysílání. K pátku patří vždycky plán na víkend. Máte nějaký plány?
3: Teďko na víkend?
4: No.
3: A tak jako možná nějaký plán máme, ale ještě mi nebyl sdělen.
4: Jo, rozumím.
3: Ne, já možná na otočku zítra pojedu do Krušných hor, jenom, ale opravdu jenom na otočku. A co bude dál?
4: Tak se stav do těch lesů.
3: Na houby.
4: No, stav se tam do těch lesů.
3: No, tak uvidíme.
4: Protože, jak jsme říkali, prostě rostou houby a věřím, že ti tam ještě nějaký zůstaly, protože po té první vlně.
3: Hele, tak máme za sebou týden, který není tak jako extrémně letní.
4: No, ale zase, já si myslím, že...
3: Takže tím spíš by mohly růst.
4: Právě, jo. No, že ta ideální...
3: Teplota.
4: Teplota. Ano, prostě je to ideální, že vlastně není až taková zima, není až takový vedro, do toho občas sprchne, prostě je ideální.
3: No, takže pro houbařek nezaplacení a pro vás, pozor, oslý můstek, co jste poslali účtenku, něco k zaplacení, už za malou chvíli.
1: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Frekvence 1 propálcí účtenky každý den hned dvakrát. A teď to jedno kolo máme před námi.
1: Frekvence 1 platí za vás.
2: Právě teď.
3: A komu a kam dneska zavoláme?
0: Dneska voláme chlapovi, což jsme dlouho nevolali, a voláme do Kladna.
3: Do Kladna?
0: Jmenuje se Petr.
3: To je takovej chlapský region.
0: To jo, no. Ale nic hokejistického nechce proplatit. Tak Petře, vemte to, máme tady krásnou sumu. Mám někdy pocit, že když je to jako, tak nějak jako mám ten dojem, že jakmile je to více jak tisícovka, tak je to vždycky jako fakt super.
3: No samozřejmě, že tak jo? Ono je to i psychologický, že?
0: No, jako když je to 999, není to nic moc.
3: No, ale pozor, jako takhle vlastně začal tvořit ceny Tomáš Baťa, že jo?
0: Jasně,
3: Že vlastně díky němu se jako zavedlo to, že když chcete něco prodat za tisícovku, tak to dejte za 999.
0: Ano.
3: Protože člověk nemá pocit, že je to tisícovka,
0: přesně,
3: že jo?
0: To on ví. No a tak přesně tak to funguje opačně, že jo? Když vám chceme proplatit 999, tak si řeknete, to není moc, ale když vám chceme proplatit 1001. Tak Petře, kolik dáme ještě?
3: Tak dal bych ještě 3 nebo 4, budeme hodní při pátku.
0: Petře, vemte to. Petr je rybář, to můžu prozradit. A Petr si koupil, prosím tě, ty sedačky rybářský.
3: Je takový ty židličky, na kterých stráví celý den a nebude nic dělat. Je, to je krásná věc.
0: No hele, asi, jako nevím, jestli za tuhle cenu pořídil takovou tu sedačku, jak si do ní můžeš takhle dát to pití. Víš, taková ta sedačka, jak se do ní uvelebíš.
3: S minibarem.
0: Ten minibárek tam takhle. To asi ne, protože vzhledem k tomu, že cena je 1300 korun, tak to budou taky ty menší.
3: To je škoda.
0: Petře, to nás uvazí. Tak bohužel, dneska proplácet nebudem. 1300 korun tady zůstává, respektive vlastně ani nezůstává. Nebo vlastně zůstává. No, rozhodně to nezůstává nám.
3: No, takhle, jako nikam to neputuje, bylo to utraceno a není to proplaceno.
0: Není to proplaceno, ale proplacet budeme opět. Zítra je sobota,
3: potom je neděle. Pondělí ráno.

0: Frekvence 1 při pátku, hezké odpoledne přejeme.
1: Já když je léto, miluju Chalupáře.
0: Ten seriál.
1: Koukáme na ně. Jo, Chalupáři jsou prostě boží. Nejradši mám díl, když chytají toho kapra. Nevím, jestli si to vybavuješ, jestli koukal
0: já člověče, ten seriál.
1: Ty to nemáš rád, ten máš nakoukaný.
0: Já to nemám nakoukaný.
1: Aha.
0: Pro mě to jako je klasika, viděl jsem ji, ale že bych si pamatoval každou hlášku, to ne.
1: Fakt?
0: Já si akorát vybavuju jednu scénu, jak tam tancujou na té zábavě. A vím, že z toho udělali z téhle scény videoklip k jedné skladbě Rammstein. To nádherně sedělo. A že se to používá třeba na tanečních festivalech za DJ.
1: Aha, jako. Tak to nemám já. No, já ty Chalupáře mám hrozně ráda. No. Vlastně mám jeden z těch nejoblíbenějších, je to myslím, že hned druhý díl, jak tam chytají toho kapra. Ale to nemá v tom případě smysl ti odvykládávat nebo na to vzpomínat. Ale co mě vlastně pobavilo v tomhle seriálu, hned první, druhý díl, je právě jako narážka na věk, ne?
0: Aha.
1: Sovákovi je v době natáčení toho filmu něco málo přes 50 a hraje tam seniora.
0: No jasně.
1: Jo, takže tam
0: nerudného důchodce.
1: A Jiřina Bohdalová tam hraje takovou jako, že jo, vdovu a celkem pohlednou a teď oni to okomentujou slovy, strašně mě to pobavilo. No, ona je to taková zachovalá 42. Říkala, tak to jste si jako trošku zapřáněli.
0: Zachovalá 42.
1: No ale jinak ten seriál boží. Já to prostě mám spojený s tím létem.
0: Ale zase jako neexistuje léto, aby nedávali Chalupáře.
1: No jasně, no, tak co jiného mají dávat. No. Míně na manželek nefrčí tuhle dobu.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Frekvence 1.
5: To je to nejlepší z muziky.
2: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
5: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: roku pochází i tenhle hit.
1: A hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
0: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011. Gratulujeme.

0: Frekvence 1.5 zprávy. Po půlových zprávách se podíváme, jak to bude vypadat s počasím.
1: Ano, protože počasí na víkend to chcete znát, abyste si mohli naplánovat aktivity, výlety a tak dále.
2: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
3: Hudební novinky.
2: Trby ze světa slavných.
3: Song za odměnu.
2: A dorazí i zajímavý host.
3: Kdo to bude tentokrát?
2: Specialista na funkční dýchání Rostě Václavek. Tak jak správně dýchat, abychom byli zdraví.
3: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
2: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Kempy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
0: Dobré odpoledne, pardubičtí kriminalisté řeší případ mladíka, který podle policie pomocí umělé inteligence upravil fotografii své známé a vytvořil z ní falešný nahý snímek. Obrázek následně rozeslal dalším lidem. V Ústeckém kraji skončilo období zvýšeného nebezpečí požáru, které krajský úřad vyhlásil 26. června. V Zoo Hodonín mají radost ze dvou mláďat lva berberbrského. Návštěvníci je už mohou vidět v pavilonu Šelem. Pavilon byl několik týdnů částečně uzavřen, aby lvice s koťaty měla potřebný klid a pocit bezpečí.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: Zdržíte se na D1.
5: Silný provoz a několik kolon čeká řidiče na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna. Poprvé se zpomaluje u Všechrom na 15. kilometru, 10 minut navíc se jede k dopravnímu omezení u mostu Šmejkalka. Na příjezdu do Brna se zpomaluje už za Domašovem na 174. kilometru. Jsou to hlavně nákladní auta v pravém pruhu. Popojíždí se až do omezení u křížení s Břeclavskou D2. Zdržení pro osobní auta je okolo 3/4 hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
6: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na víkend. Víkend přinese nejvyšší teploty z celého týdne, v neděli dokonce budeme atakovat hranici 30 stupňů Celsia. A zatímco v sobotu se můžeme těšit na nádherné slunečné počasí a 14-hodinovou délku slunečního svitu, tak v neděli už budeme postupně vytahovat deštníky a pláštěnky. Počasí u nás bude ovlivňovat vlnící se studená fronta. Na té nebudou chybět opět místy ani bouřky. Takže venkovní aktivity naplánujte z víkendu hned na sobotu.
1: Já bych ještě se vrátil, jak jsme se bavili před malou chvílí o těch chalupářích, jak tam o Jiřině Bohdalové řekli, že je to zachovalá 42. Já jsem doma přednesl návrh před asi týdnem, že bych se zkusil oholit do hladka. Protože já, jak mám ty fousy, jako tu bratku, že jo, tak jak člověk stárne, tak ty fousy si začínají dělat, co chtějí.
0: Trošku to vše diví, no.
1: Takže bych je jako skáznil.
0: Nebo to o barvy.
1: No, ne, já to, o barvu mi nejde. To
0: jo,
1: jako,
0: takhle já to barvím. No. Ne,
1: že to je víc soli než pepře, na to už jsem jako zvyklý, je to v pořádku, tak bude mi 7:40. Ale zachovalej, žel jsem. Ale já jsem řekl, že,
0: že
1: bych se jako oholil do hladka a bylo mi řečeno, že v tom případě bude rozvod. Říkal, proč jenom, protože si oholím fousy, teď mi to za 3 dny roste.
0: A ty bys podle mě bez těch fousů vypadal jak cucák, takže no, tvoje žena by si mohla myslet, že chodí se svým synem.
1: No a ona právě říká, bych vedle tebe vypadala jako tvoje somatka, jak tvoje babička.

0: Posloucháte Radio Frekvence 1, dneska je pátek, zítra sobota a to znamená, že vám nabídneme, přátelé, českou hitparádu.
1: Ano, a vy určitě budete poslouchat, stejně jako každou sobotu ukázněně sednete k tranzistorům na svých chaloupkách a pustíte si českou hitparádu na Frekvenci 1.
0: Ale je teda pravda, že zrovna nedávno mi někdo říkal, hele, mě nejde rádio. Říkám, no tak si to pust na telefonu, ne to. No když já prostě potřebuju to rádio. Já jsem na té chaloupce a tam potřebuju mít to rádio.
1: Ale spousta lidí má ještě takový ty rádia s takovou tou vysunovací anténou a pořád s tím jako točej podle toho, jak je signál.
0: A pak mi říká, vám to nějak nefunguje, já jsem vás vůbec nemohl chytnout. Říkám, to nevím, jestli nám, ale jako možná s tím, že máš špatně otočenou anténu.
1: I kdybyste měli vyběhnout na kopec a držet v ruce kus drátu, tak si zítra prostě poslechněte českou hitparádu. Protože krom jiné další skvělé české a slovenské muziky, tam zazní i písnička, kterou už hrajeme na Frekvenci 1 nějaký ten pátek a čím víc člověk poslouchá, tím víc jí jaksi propadá. Já to teda aspoň tak mám.
0: Já teda obecně Ondřeje Rumla mám moc ráda.
1: Jo, on to není, je multitalent.
0: No, a on teda není úplně jako rádiovej typ, jako že by každá jeho písnička jako prošla tady tím éterem a hráli jsme ji 20krát, 30krát denně, jak to většinou bývá u některých pěkných písniček.
1: Kdy dvakrát za hodinu.
0: To se nám taky občas povede. Ale každopádně, když už teda něco jako prosákne do toho českého éteru, tak je to opravdu paráda, protože přesně jak říkáš, on je multikulty a hlavně má ten hlas za mě hrozně jako pohlazení. Prostě má pohlazovací hlas.
1: Takže za chvilku nás pohladí Ondřej Hruml svým hlasem. V písnice k Vinohradu. Mimochodem, ta písnička je z chystaného filmu Bobule a Bobulky, což jsou Bobule 4, pokud se nemýlí.
0: A není o to už v kinech? To je blbost, asi v létě nevím.
1: Já jsem v pondělí jsem zrovna četl zprávu, bylo to v pondělí, jo, že je dotočeno.
0: Že
1: je hotovo, aha, že už se jako to chystá a že by to mělo přijít do kin, co nejrychleji, že to půjde.
0: A ty Bobulky jsou děti.
1: Jasně.
0: Že jo, ty Bobulky budou jejich děti, těch hlavních protagonistů.
1: No, některý budou červený, některý zelený.
0: Některý možná i černý. Pardon. Takže, přátelé, Ondřej Ruml právě teď s písničkou K Vinohradům a vy si nenechte ujít zítra hitparádu po 12. hodině.
2: Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz.

0: Posloucháte Frekvenci 1, Chalupáři, seriál, který vás zasáhl, mimochodem chodí SMSky. Chalupáře si také každé léto nenechám ujít, píše Mirka, nechápu Vojtu, že na to nekouká.
1: No, těch SMSek je docela dost, nás jako překvapilo, to jsme vás ani nevybízeli, jak na to reagujete, Chalupáři jsou prostě opravdu fenomén. Ale tady je jedna taková myšlenka a já s ní vlastně souhlasím. Píše nám tady posluchačka Věrka. Všímáte si, jaký je pan herec Vinklář všude vyobrazen jako zmetek a v těch Chalupářích extra. A já jsem si zrovna nedávno se svým klukem říkala, že ten Vinklář to má vlastně tak, že my ho vnímáme hrozně negativně. On totiž, ty to nevíš, ale on tam je vlastně jako syn, respektive není syn.
0: Nej,
1: on
0: vím,
1: je,
0: vím, že hraje toho taxikáře,
1: on
0: ne?
1: Je, tak, on není jeho syn, on je jeho tchán. Ne.
0: No, on je manžel jeho dcery.
1: On je manžel jeho dcery. Takže je jeho, takže je jeho...
0: Takže je jeho zeď.
1: Jeho zeď a Sovák je jeho tchán.
0: No jasně. A on mu dohodí tu chalupu, že jo?
1: A on
0: to si jako pamatuju.
1: A on taky kolenovrt, že jo? Vlastně nemá tam moc pozitivní roli.
0: No.
1: V podstatě ho tam jako, nebo já to tak vnímám, že to je prostě, že jako vlastně nemám ráda tam v tom filmu, respektive v tom seriálu.
0: A tady to vidíš, jak skvěle to zahrál.
1: No ale zahrál to tak skvěle, že ho vlastně potom obsazovali téměř do všech tady těch jako pošklivých
0: rolí. Ale zas na
1: to ta
0: nemocnice
1: na kraji města.
0: Dovedeš si představit někoho jiného jako Cvacha?
1: Ne, to si teda vůbec nedokážu představit.
0: No.
1: Jako. Ale nevím, jako jestli s tímhle štemplem to má ten herec pak jako jednoduchý. Do budoucna.
0: Já si myslím, že nemá.
1: Oni se to pak snažili trošku napravit sanitkou, ne? Jakože tam ho vykreslili trošku líp.
0: Ale tam zase jako odstranili Bartošku a to si myslím, že v jednom díle, že jo?
1: To neměli dělat.
0: No to si myslím, že tehdy byla jako malá revoluce.
1: To nevím, proč to udělali, vy?
0: No, tak já nevím, tak třeba chtěli rozpohybovat davy, aby to potom vyvrcholilo tou sametou.
2: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
3: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.

0: občas na tebe zapomenu.
1: Na frekvenci jedna skvělá muzika. My pro vás tady máme i po té 16. hodině a teď prozradíme, jakou že jsme pro vás připravili.
2: Třeba dýrím. Taky bude Adele. A nebo Cyril. A Lucka se zprávami už za chvíli.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
8: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
9: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj blesk.
10: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: Zprávy s Luckou Šmídovou, pojďme na ně. Lucko, hezké odpoledne.
11: Dobré odpoledne. V kauze Čecha zadrženého v Číně padly nové informace. Sobotní zápas zbrojovky se Spartou pohlídá policie. Dlouhou kolonu hlásí zde jedničky u Ostravy. Podle dnešního vyjádření ministra zahraničí Petra Macinky se v případu zadržení českého občana v Číně objevily nespecifikované nové informace. Zazněly podle něj na půdě čínského parlamentu při jednáních delegace šéfa sněmovny Tomia Okamury. Čech byl v Číně minulý týden zadržen při soukromé návštěvě. Čínská strana ho podezřívá z ohrožení státní bezpečnosti. Za dlouhodobý chov psů v nehygienických a krutých podmínkách udělil dnes pražský městský soud Věře Santos 5leté vězení. Žena měla podle obžaloby doma množírnu. Zvířata ale zanedbávala, nedávala jim dostatečně najíst a neposkytla jim dostatek prostoru. Několik psů kvůli špatnému zacházení uhynulo. Santos také prodávala štěňata jako čistokrevná, i když nebyla. Žena vinu stále odmítá. Důvěra v českou ekonomiku v červenci meziměsíčně mírně stoupla. Oznámil to dnes Český statistický úřad. Naopak u spotřebitelů důvěra klesla. Může za to i situace na trhu s palivy, řekl Frekvenci 1 analytik Miroslav Novák.
12: Spotřebitelé vidí hůře hospodářskou situaci i finanční situaci v následujících 12 měsících. Ochota pořizovat velké nákupy se však v červenci mírně zvýšila. Vzhledem k tomu, že spotřebitelé jsou citliví na vývoj cen pohonných hmot, tak lze očekávat, že v srpnu dojde k dalšímu poklesu spotřebitelské důvěry, a to za předpokladu, že ceny na čerpacích stanicích dále porostou.
11: Důvěra podnikatelů v ekonomiku se v červenci zvýšila ve všech sledovaných odvětvích, nejvíc ve stavebnictví. Na návrat nejvyšší fotbalové soutěže do Brna se připravují jihomoravští policisté i brněnští strážníci. První zkouškou bude sobotní utkání zbrojovky proti AC Sparta Praha, na které budou dohlížet desítky státních a městských policistů.
10: Frekvence 1.
3: Počasí.
11: Zítra bude horko, bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty vystoupí.

0: stoupají na 24 až 29 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A teď se zdržíte na D1 u Ostravy.
2: Kolona popojíždí na dálnici D1 ve směru do Polska v Ostravě Svinově. Provoz pomaluje dopravní omezení v úseku mezi 354. až 360. kilometrem. Doprava je převedena do protisměrného pásu a jede se jedním pruhem. Zdržení před malou chvílí nepřesahovalo 10 minut. Objíždět se nevyplatí. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
0: Na frekvenci 1 pokračuje odpolední vysílání s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem. Skvělá muzika po 16. hodině vás čeká taky spousta zajímavého, hlavně poslední slovo, to je jasný.
3: No a to takže spousta peněz, přátelé, hezky to cinká.
0: Hele, peníze vládnou světu, jo? Říká se, že když máš peníze, máš svobodu, asi na tom něco trošku bude.
3: Hele, zas na druhou stranu, vedli jsme o tom dlouhé debaty v posledních týdnech.
0: Když jste si prohlíželi vaše výplatní pásky.
3: Ne, výpisy z účtu, když přišli, no. Ne. Jako jsou lidi, kteří třeba jako mám známý a ty jsou extrémně spořivý. Jakože opravdu každou korunu obrátí jako ne dvakrát, ale 10krát.
0: To už je taky limitující.
3: A já mám pocit, že se tím vlastně jakoby strašně ochuzujou život.
0: No.
3: Potom jsou samozřejmě extrémy, kterým přijde výplata. A za týden si říkají, sakra, jak já to ty 3 týdny budu dělat.
0: No.
3: Byl jsem také takový.
0: No.
3: A do jisté míry pořád ještě jsem.
0: Fakt?
3: Ne, tak jako, že by to bylo takhle jako marnotratný, přece jeden člověk už má rodinu a musí myslet na to, aby měli co jíst.
0: A tak něco si dáváš bokem, ne?
3: Aj, tak jako
0: něco, o čem nevíš, že to... Jen to klidně řekni, nikdo nás neposlouchá.
3: Ne, já doma říkám, že beru o 1/3 míň.
1: Jana Knížková.

0: Posloucháte Frekvenci 1. Já bych teda s dovolením ještě u těch peněz zůstal. Mně to přijde jako hrozně zajímavý téma.
1: Budem počítat tvoje peníze.
0: Ne, já prosím vás, to dělám každý večer, to není třeba na halíř. Ale já jsem takový strýček skrblík v tomhle tom. Já mám rád.
1: Ty to máš doma pod polštářem?
0: Ne, já mám rád, když to šustí a cinká.
1: Takže to máš kde?
0: To mám, něco mám v peněžence a zbytek koukám na číslíčko na účtu.
1: Tam ti to ale moc necinká.
0: Ne, tam spíš jako tancuju a mám pocit, že tancuju špatným směrem, ale ne, já jsem chtěl opravdu mluvit o tom, že jako mám ty známí, jak jsem tady říkal, který opravdu počítají každou, jako každý halíř.
1: Víš, jo. Že to je i choroba už?
0: Je, no, je. A potom mám lidi, kteří se vlastně jakoby, ne že by počítali každý halíř, jako rádi si dopřejou, ale u všeho, co si pořídí nebo zažijou, si sednou a říkají si, no tyjo, takže to stálo tolik a tolik, jako já si myslím, že kdyby to bylo třeba o třetinu levnější, bylo by to lepší. Ty se na tom vem si, že sem přijde třeba tolik lidí za den, jo, a všichni jim to dají, kolik oni na tom jako vydělají.
1: Jo, že si tím jako takhle zabývají.
0: No, přemýšlí o tom, ne o tom, co má jako on ten člověk, ale o tom, kolik mají jiní.
1: To je taky zbytečný. Já jsem si spíš zamýšlela úplně z jiného soudku, co se týče peněz, že je vlastně ideální, když se v páru potkají dva lidi tak, že jeden je trošku marnotratnej a druhý je ten spořivější. Víš, jakože tohle je ideální stav.
0: Protože ten marnotratný uvolní spořivýho a spořivý trošku stáhne.
1: No, a já jsem si vlastně uvědomila, že třeba u nás doma to tak přesně je.
0: Jo.
1: Jo, že táta je takový, který jako, že dokáže, ten šel do práce, měl 100, vrátil se z práce, měl 150, jako to dokázal. Prostě nevím, jak to taky dělá. A mamka naopak byla taková ta, a je doteďka taková ta, jako že si ráda užije a utratí. No. A fakt se jako navzájem, tak se navzájem ovlivňujou a je to taky ideální soužití. Jo? Nesmíš být teda samozřejmě takový ten kolenovrt, který pak jako nechce pustit žádnou tu korunu a vadí mu, že ta tvoje partnerka nebo ten tvůj partner jako utratí. Ale myslím si, že tohle je fakt ideální. Blbě, když se potom potkají dva, oba dva utrácejí, jo.
0: A úplně nejlepší je, když jsou dva, jeden má a ten druhý může utrácet.
1: A úplně nejlepší je, když jeden má a druhý má ještě víc.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90, banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který...

0: Frekvence 1 nabídne zprávy půlové a po nich něco, na co vlastně narážíme od samého začátku.
1: Ano, bude to o penězích, ale tentokrát o vašich penězích, které můžete vyhrát v posledním slově.
2: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
0: Dobré odpoledne u krátkých zpráv. Policisté v Karlovarském kraji pátrají po 34-letém vězni, který dopoledne odešel z nestřeženého pracoviště v Karlových Varech. Hledaný měl na sobě černé montérky a černou bundu. Do Francie se vrací z Česka vrtulník z hasiče na pomoc likvidací rozsáhlého požáru u bordu. Ráno odstartoval z přerovského letiště a na místě by měl být ještě dnes. TikTok porušuje pravidla pro ochranu dětí na internetu. Uvedla to Evropská komise. Nedostatečně podle ní chrání nezletilé v online prostředí. TikToku za porušení pravidel hrozí vysoká pokuta.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: A zkontrolujeme odpolední provoz.
4: Kolona popojíždí na dálnici D1 ve směru do Polska v Ostravě Svinově. Provoz pomaluje dopravní omezení v úseku mezi 354. až 360. kilometrem. Doprava je převedena do protisměrného pásu a jede se jedním pruhem. Zdržení před malou chvílí nepřesahovalo 10 minut. Objíždět se nevyplatí. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
1: Tak volejte 257-400-999, číslo sem k nám do studia, aby vám ty penízky mohly zacinkat.
0: V posledním slově za chvilku potřebujeme jedno, přátelé, jenom jedno jediné slovo.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Tak kdo pak se pokusí vyhrát 55 tisíc? Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Moment, moment. Skočila jste nám do špatného šuplíčku. Už se slyšíme. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Skvělý, tak s kým máme tu čest. Představte se nám.
2: Já jsem v šoku úplně. Martina.
0: Martina v šoku, výborně. Tak
2: Martina v šoku, ano.
0: Tak prosím pěkně, Martino, 55 tisíc. Za jedno jediné slovo ve větě Pepi Vrtala, fotra na tripu. Nápovědy na webu jste viděla?
2: Ano, viděla.
0: Tak se do toho pojďme pustit. Věta zní takto.
3: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Co myslíte?
2: Signál.
0: Tak to zkusíme.
3: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Není to signál!
2: To je škoda.
0: Jejda. No jo, no, to se nedá nic dělat.
2: Jo, tak přihodíme, no.
0: Tak jste nám to udělali ještě trošku napínavější. Děkujeme, hezký víkend, naslyšenou.
2: Tak jo, mějte se hezky, naschledanou.
0: Pondělí ráno, Olubky a Míry, 55,5 tisíce, tři pětky za sebou, to musí klapnout.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Radio Kempy Frekvence 1.
1: Tak tahle znělka ta vás provází celé tohle léto a provázet ještě bude, protože před námi ještě spousta zastavení, spousta radiokempů, spousta míst, kde se můžeme potkat.
2: A ten příští radiokemp, příští středu 29. července, bude vlastně takový hraniční, protože tam se to zlomí do druhé půlky. To bude čtvrtý radiokemp, ale ještě čtyři budou před námi.
1: To letí, co? No, my vás zveme do kempu Strážnice, což je moc hezký místo. Tady jsme se vlastně v rámci radiokempu zastavili už mnohokrát. Je to trošku z ruky, co se týče tady třeba našeho...
2: našeho týmu.
1: Ne, nechtěla jsem říct týmu, chtěla jsem říct jako našeho, je tam furt skáče do vytyčenýho, ale...
2: Prostě je to mimo ohrádku.
1: Prostě z našeho cíle.
2: Ne, je to vlastně jako...
1: Tam uděláš záměr jednoho písmenka a seš průšvihu.
2: Je teda fakt, že když to vezmeme na vzdálenosti, tak vlastně akorát Rožnov pod Radhoštěm, ten úplně první radiokem, byl dál, než je teďko Strážnice. Zas na druhou stranu Lubka s Mírou, kteří tam za vámi přijedou, si tuhle destinaci vybrali.
1: Protože chtěli.
2: Protože tam chtěli si zajet, se podívat. Dobře
1: jim,
2: tak?
1: A já se ale nedivím, protože ten kemp je opravdu moc hezký.
2: Ne, tam je to krásný.
1: A lidi tam byli naprosto skvělí. A my vám tam přivezeme v rámci radiokempu kapelu, ze který se posadíte na zadek.
2: Takhle, možná se vám to bude zdát daleko, napovím, ale když už se vám to bude zdát tak daleko, že to nezvládnete, tak když nemůžete, tak přidejte.
1: Jo, tak mohli jste na ně do Japonska, stačí do Strážnice, že?
2: No, jasně.
1: Budou to Mirai, vy jste na ně zváni. Kapela Mirai s námi taky nejde poprvé, co se týče radiokempu, vždycky je to velká bžunda a hlavně to opravdu přitáhne mraky lidí. Takže úplně nejlepší, a my vám to doporučujeme, by bylo, kdybyste opravdu dorazili hned ve 14 hodin, abyste si pohlídali to místo pod tím pódiem.
2: Bude tam trošičku tlačeníčka, no, ale zas na druhou stranu, ta atmosféra k tomu jednoduše patří.
1: Jo, takže se na vás těšíme ve 14 hodin, teda vlastně ani ne my, tak jako my dva, ale Lubka Ponížilová, Míra Michálek. Ve dvě to vypukne, soutěže, zábava, hry, a nevím, stojky na hlavě a tak dále, to všechno vás čeká.
2: To dělá Tomáš Fíla většinou, stojky na hlavě. Po 17. hodině. Potřebuje 3 hodiny na to, aby se rozjel.
1: Aby se rozejmal. Tak taky už není nejmladší.
2: No jasně. Takže ve 2 hodiny startuje radiokem příští středu a od 7 hodin koncert, který když nebudete moc být na místě, tak samozřejmě i v éteru Frekvence 1.
0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: taky bude blondýn. A zprávy už za chvíli.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
3: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou supercenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
2: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
7: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Tentokrát s Káťou Vavřínovou. Káťo, hezký podvečer.
8: Podvečer. Rezort spravedlnosti prověřuje možný nelegální lobbying u ministra Juchelky. Čína přidala na sankční seznam českou firmu a komplikace hlásí z D8 i D1. Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb, jejíž představitelé se údajně sešli opakovaně s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou z hnutí ANO v době, kdy ještě nebyli zapsáni v registru lobbystů. V něm musí být povinně zapsáni lobbysté od loňského 1. července. Rezort spravedlnosti podle mluvčího Vladimíra Řepky Unii prověřuje kvůli podezření z nelegálního lobbingu. Dnes o tom informoval web iRozhlas.cz. Předseda Unii Viktor Kubát odmítl porušení zákona. Šéf opoziční ODS Martin Kupka vyzval ministryni financí Schillerovou a premiéra Babiše, aby upustili od jmenování Lašáka do čela letiště Praha a zveřejnili dokumenty k výběrovému řízení. Řekl to dnes na tiskové konferenci.
9: Jakým způsobem se Radomíru Lašákovi podařilo získat jejich přízeň, zda s ním o tom jednali, jak probíhalo výběrové řízení, vyzývám ho k tomu, aby předložil, jasně dal na stůl, jak jmenování a složení výběrové komise, tak průběh toho samotného výběrového řízení. Znovu upozorňuji, že na tom samotném výběrovém řízení je několik extrémně problematických bodů.
8: 5 odborových organizací vyhlásilo v úterý do odvolání stávkovou pohotovost, a to kvůli obavám o další směřování letiště, které kromě prohlášení premiéra o prodeji akcií pramění taky z výběru Lašáka do vedení. Čína dnes přidala na svůj exportní sankční seznam dalších 14 subjektů z Evropské unie v reakci na sankce spojené s Ruskem. Podle informací agentury AFP je mezi nimi i česká firma Tatra Trax, vyrábějící těžká nákladní, vojenské a speciální automobily. 19-letá tenistka Tereza Valentová porazila na turnaji WTA v Praze obhájkyni titulu Marii Bouskovou 2-6, 6-4, 7-6 a postoupila do semifinále. Dnešní utkání na štvanici proti nasazené jedničce vyhrála za 2 hodiny a 44 minut. V sobotním boji o finále narazí na Ukrajinku Dariu Sníkurovou.
7: Frekvence 1.
6: Počasí.
8: Noc bude jasná a polojasná. Teploty klesnou i na 7 stupňů, v údolích dokonce i na 5, sobota ale bude slunečná. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů.
6: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: Komplikace hlásí z D1 a D8.
10: Dopravní nehoda se vyšetřuje na 7. kilometru dálnice D8 na Prahu. Okolo projedete se zvýšenou pozorností bez zdržení. 15 minut naberete kvůli omezení u opravy mostu Šmejkalka na D1 na Brno mezi 9. a 22. kilometrem.

0: Na D1 od Prahy brzdí v nesouvislé koloně na půl hodiny od Kývalky až ke sjezdu na Břeclav. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Ze zpráv je to vše, teď už jsou na řadě velké hlavy.
2: S rýmou, ale tady, všechny čtyři velké hlavy.
1: A my jsme to od něj nechytili.
2: Zatím.
3: Věděli jste, že najviac Japonců žijících mimo Japonsko žije v Brazílii? Počul ma někdo?
4: Ne, vůbec, v Brazílii žijou Japonci, si říkal.
1: Chtěla prozradit, že má vyrážku.
3: Mikeš?
2: Kde?
3: V Japonsku.
4: Ne, jdeme.
2: Mikeš má vyrážku v Japonsku.
3: Protože najviac Japonců žijících mimo Japonsko žije v Brazílii. To je čo?
2: Pro
3: mě nepochopíš.
2: Hraju tam fotbal.
1: Nekece.
3: No, vážně.
1: Tak to je pro mě teda úplně novinka.
2: Hrotový útočí, díky.
1: Ty stejně víš věci, vy, ten celá. Ty jsi strašně vzdělaný.
2: Tak rádi, že ho tady máme.
1: No to jo.
2: Když ho pustíme ke slovu.
1: No. Tak pravda. Stejně mu nikdo nerozumí. No. Tak, co budeme dnes řešit, pánové?
4: Pokud jste v Itálii, nesundavejte si tričko.
2: A pozor, zjistilo se, že kdyby spolu muži a ženy nemluvili, tak by spolu vycházeli.
5: Velké hlavy. Frekvence 1.
1: A pojďme ještě k tomu Japonsku. Japonská policie zatkla 49-letou ženu, která je podezřelá, že pohádce své spolubydlící jehlou a nití na několik místech. Několika. Ježiš, mě už tak začala bolet pusa z toho. Sešila rty. Ne. Napadené ženě se podařilo utéct až ve chvíli, kdy byla útočnice pryč, s rouškou přes ústa doběhla do obchodu a na papír napsala prosím pomozte mi. Personál okamžitě přivolal policii.
4: Ty příliš.
1: Šila pusu.
4: No a uvedla na svoji obranu příliš do mě šila.
3: Ale ono se všeobecně ví, že v Asii se šije kvalitně.
4: No to asi.
2: Máme to v tržnicích, že jo, víme. Ale zase mi to přijde, že to zase dělali složitý jako ženský.
4: Fakt?
2: Chlap by použil vteřinovku.
4: A to je pravda, no.
1: To je pravda, sekundový lepidlo.
4: No, a tak ona si to chtěla vyzkoušet, třeba nějaký takový zapošít.
2: Zapošít.
1: Nějaký novej stech.

0: si to.
1: Třeba, přátelé, velký hlav milovníci, to jsme my, ty velké hlavy. My vám chceme teď poradit, abyste tohle, co teď řekneme, nedělali.
2: Velké hlavy, frekvence 1.
3: Malebná italská vesnice Varena u Komského jezera už má dost turistů, kteří se po ulicích promenádují.
0: Jo, jak ty to dokážeš, Jani?
3: Promenádují.
1: Ano, prostě procházejí, no.
3: Promenádují v plavkách nebo bez trička. Nově za to hrozí pokuta 50 až 200 eur. Mm-hmm. Na pláži je to samozřejmě v pořádku, ale v centru města mají podle radnice platit stejná pravidla slušného chování a oblékání jako kdekoliv jinde. Já souhlasím.
1: Hele, ale já ti něco řeknu, mě by zajímalo, proč jako 50-200 eur, jako kdo to bude stanovovat, nějaká estetická komise. Představte si mě, jo. Já bych tam šel, já, tak jako...
3: Tak za 200, tak
1: udělí, no.
0: To máš za 200 ze zadu i za 200 ze předu.
1: Ale když tam budeš ty, tak to budeš mít určitě jako nižší, že
3: jo? Zaplatí.
1: Dobře, ona přistoupí tak jako k tobě a řekne, i ty jedna divoško.
4: No. Ale víte, co já vím, že například taká Kalifornia, Colorado, Utah, Wyoming, Nové Mexiko, Kansas a Oklahoma, tu soudy rozhodli, že ženy mají rovnaké právo na odhalený hrudník jako muž.
1: Aha, to jsou geniální.
0: Že Kalifornie, Colorado, Utah, Wyoming, Nové Mexiko, Kansas a Oklahoma mají za soudce jenom chlapy.
1: No jasně.
3: To se musíme ale ozvat.

0: citrónem a se solí, anebo s pomerančem a se skořicí?
1: To je jedno, tequila je
2: bum bum.
1: Ano, a má svůj den.
3: A víme všichni, že tequila pochází z
0: Mexika.
3: No,
0: Mexiko.
3: A Jana
0: Mexiko,
3: už to asi ví, proč se tequila pije s tím citrónem a solí? Jaký to má význam?
0: No musíš nějaký vitamíny do sebe dostat.
2: Já vám to řeknu, protože to hnusný. Já to nesnáším. A tyhle ty věci, které si teď jmenoval, ty se to snaží trošku jako zachránit.
0: Ne, ne,
2: ale to zachránit, to je to.
0: Ale jako, to je tvůj jako osobní
2: názor. Ne, ne, tequila prostě
0: neber,
2: se nedá.
0: Nemůžeme to brát jako bernou.
1: Proto myslíš, že se pije třeba vodka s džusem, protože prostě džus je hnusný.
3: No, takže.
2: Ano.
0: Tak proč?
3: V Mexiku panují velké horučavy. No a sol a citrón slouží na doplnění minerálov a vitaminů, však to Jana hovorila.
1: Počkej, takže... Když to takhle piješ v Grónsku, jak je to vlastně trapas?
3: No zbytočné.
0: Tam se pije svařák.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme

0: Já si kolikrát říkám, jestli já nejsem chlap.
1: Já si kolikrát říkám, jestli možná jo, no.
2: Já si kolikrát říkám, jestli nejsem ženská.
3: A já si kolikrát hovorím, proč to s vámi vůbec sedí.
0: Tak za chvilku to bude o komunikaci mužů a žen.
1: Cože? Frekvence 1.
4: Doprava. Dopravní nehoda se vyšetřuje na 7. kilometru dálnice D8 na Prahu. Okolo projedete se zvýšenou pozorností bez zdržení. 15 minut naberete kvůli omezení u opravy mostu Šmejkalka na D1 na Brno mezi 9. a 22. kilometrem. Příjezd do Brna po D1 od Prahy brzdí v nesouvislé koloně na půl hodiny od Kývalky až ke sjezdu na Břeclav. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
5: Velké hlavy frekvence 1.
0: Podle odborníků si muži a ženy často nerozumějí ne proto, že by nechtěli, ale protože každý komunikuje jiným způsobem.
1: Ne.
0: Muži bývají více zaměření na řešení, zatímco ženy na emoce a vzájemné porozumění.
1: Ty bláho, to je v objev. Teď jsme tedy všichni úplně v šoku. To jsem za ty tři manželství ještě nezjistil.
0: Ale pozor, klíčem podle psychologů je naučit se občas vstoupit do světa toho druhého.
1: Co? Třeba jako Ondřej brzo bohatý, nebo...
2: No.
0: Já ti počím kratěsi.
2: No, tak já.
3: Počkejte, ale to je přesně, jak hovorí klasik. Mm? Já si s manželkou vyměňám názory, přicházím za ňou so svojím a odcházím z jej.
1: Jo.
0: A funguje tak... to, ne?
3: 100%.

0: pohádky?
1: Máme.
2: Milujeme pohádky.
1: Ale musí mít dobrý konec.
0: Tak jdem na to.
3: Velké hlavy, frekvence 1.
2: Jestli prej máme rádi pohádky.
1: Bylo, nebylo.
4: Já tu mám taký komplikovaný príbeh, za ktorým stojí práve nejaká rozprávka a vy na to prídete. Jo. Takže, keď budete mať pocit, že viete, tak ma zastavíte. Materiál, ktorý hojne používa jedna švédska firma, spracovaný do takej humanoidnej formy. Čo?
0: Pinokio.
4: Ty vogo, je to tak.
1: Nekecej.
4: Lebo pokračuje to tak, že vykazuje pri opakovanom výroku progresívne predlženie čelovej výbežkovej štruktúry.
1: To je skvělý.
0: Čelová výbežková, co?
1: Pinokio.
4: Čelo.
1: Pinokio. Prostě nesmíš lhát, jinak budeš mít nos jako
2: Mikeš. Co tě na té pohádce zaujalo? Ta, jak jsi to říkal?
4: Predlžená čelová výbežková
1: struktura. Ten výbežek.
0: Jo. Počkejte, ale já jsem měl tu knížku jako dítě. Bylo, jmenovalo se to Zlatý klíček. Aha. Napsal to Nikolaj Nosov. Ne, ten napsal Neználka. Napsal to Tolstoj Alexej, ten jinej. A tam nebyl Pinokio, ale byl tam Buratino.
4: Buratino,
0: no, ano. Buratino.

0: Lukáš Pavlásek, který je nepřeslechnutelný a nepřehlédnutelný, má dnes narozeniny.
1: Mohli se potkat?
2: Mohl se Lukáš Pavlásek ocitnout na svatbě prince Charlesa a Diany?
3: Prý je mezi náma nějaký tidít.
0: Já teď koukám mimochodem rád na retro reklamy. Mm-hmm. To je jen taková vsuvka.
4: Mm, a co s tím mám společného?
0: No, Pavlásek a... T-Mobile.
4: Jo, to máš pravdu.
0: Já s Kotkem.
4: Já si myslím, že mohl.
2: Mohl. Mm.
0: Já souhlasím s Janou.
4: Protože jemu je 41?
2: Ale že oveľa viac, Jani, to
4: takže
2: si sa
4: tak,
2: teda...
4: že mohol.
3: Tak to mohl určitě.
2: No,
3: to jsi mi pomohl, teď já jsem nevěděl.
2: Mal v tom čase 3 roky.
3: No, on dělal družičku.
2: No, počkej, keď robil družičku, tak to mali celkom ťažké, protože vlečka nevesty mala, viete, koľko metrov?
3: Měla 18 metrů.
2: A to je málo.
4: Nekecej.
2: To je málo.
4: Takže třeba 60.
2: 25 metrů mala vlečka Diany na svatbě.
3: Teď to šlápně, veď.
4: My jsme
3: byli, počkej, pamatuješ, jak jsme byli na svatbě, za ní. No. Taková zvláštní.
4: Taková vesnická svatba.
3: No, a tam na tom závoji.
4: Přišla nevěsta, měla závoj a na ten závoj si leh pes.
3: A ona tam stála, povídala si a pak šla.
0: Počkej, jestli si tam ten pes jenom lehnul, tak je to ještě dobrý.
3: To my nevíme už.
4: Byl takový žlutější potom.
3: Já.

0: Raz, dva, tři.
1: Tak tedy jdeme do finále. Para, para, para, para.
2: Když velké hlavy končí a odcházejí, tak fouknou a řeknou nějakou myšlenku, se kterou můžete večer machrovat v hospodě.
3: Dneska jdu na rande. Tak nevím. Mám se hezky nalíčit, abych se mu líbila? A nebo se mám voužrat, aby se líbil on mě?
4: No, protože Janí B je správně.
3: Po pátým je každý princ, no.
5: Teď se to hodí.
2: Dovi, dopo.

0: na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: No a úderem 18 za mikrofonem Káťa Vavřínová.
6: Pěkný podvečer. Padly nové informace o zadrženém Čechovi v Číně, řekl Macinka. Do Evropy se vrací vlna veder kolem 40 a provoz brzdí na D1 a na Pražském okruhu. Během jednání delegace vedené předsedou sněmovny Tomiem Okamurou v čínském parlamentu padly nové informace o Čechovi, kterého Peking vyšetřuje kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Novinářům to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka při odjezdu z návštěvy Chorvatska.
7: Dostali jsme nějaké nové informace a s tím, že celá ta věc se dále bude řešit na úrovni ministerstev zahraničních věcí a také na úrovni ministerstev spravedlnosti. Čili já jsem o tom nějak informován, ale počkám, až se delegace pana předsedy Okamury vrátí zpátky.
6: S mužem je Česko v konzulárním kontaktu. Podle Macinky byl dotyčný v Číně na soukromé cestě. Vojáci zranění při čtvrteční nehodě vrtulníků na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku jsou při vědomí stabilizovaní a nejsou v bezprostředním ohrožení života. Informovala o tom dnes armáda na síti X. Zraněným i jejich rodinám poskytuje podle svého vyjádření maximální podporu. Po chladnějším období se pro starý kontinent začíná rýsovat další výrazná vlna veder. Pařáky by se od západu mohly přesunout i nad střední Evropu. Některé modely podle webu novinky.cz naznačují možnost teplot kolem 40. Slovenec Tadej Pogačar ovládl 19. etapu Tour de France, která končila legendárním stoupáním do Alpe d'Huez a udělal další krok k obhajobě vítězství. A nejlepší střelec NBA LeBron James bude po odchodu z LA Lakers hrát za Philadelphii. 41-letého basketbalistu čeká rekordní 24. sezóna.
4: Frekvence 1. Počasí.
6: Čeká nás noc bez mraku, teploty klesnou i na 7 stupňů, v údolích naměříme i 5 stupňů. Zítra bude ale slunečno, denní maxima vystoupí na 24 až 29 stupňů.
4: Frekvence 1. Doprava.
6: A krátce po 18. hodině míříme na hlavní silniční tahy.
8: V koloně na D1 v místě opravy mostu Šmejkalka směrem na Brno se stala dopravní nehoda na 17. kilometru. Počítejte s 20-minutovým zdržením v koloně mezi 15. a 25. kilometrem. 15 minut naberete na Pražském okruhu směrem na Modletice, po pojíždět budete mezi 23. a 18. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
6: Ze zpráv je to vše, slovo už má na frekvenci 1 Ondra Kubala.
9: Dobrý večer, přátelé, moc jsem se na vás takhle v pátek těšil, ale Káťo, říkala si 40.
6: 40, no.
9: Nemáš pocit, že to naše léto je ode zdi ke zdi? Víš, no. Jako před chviličkou skoro ranní mrazy na Šumavě a teď zase 40.
6: Je to tak. No. Je to z extrému do extrému.
9: Dobře,
6: prostě, no.
9: Takže pokud někdo vyrazíte třeba kempovat na Šumavu, tak bych si vzal teplý spacák, protože budete mít ráno rampou k nosu. Ale k tomu hned si vzít slamák, protože budou 40.
6: Přesně.
9: Jak to bude s počasím? Zavoláme v téhle 60 minutovce Dášu Honcovou, bude mě to zajímat, chci se zeptat na detaily, no ale už za malou chvilku pro vás budu mít jeden nádherný filmový hit. Vrátíme se do roku 99 za Jožorážem, za písničkou, kterou natočil pro pokračování filmu Fontána pro Zuzanu.

0: Jožoráš, voda, čo ma drží nad vodou a obrovským. A taky filmový hit roku 1999. Jožoráš ho napsal a natočil pro pokračování filmu Fontána pre Zuzanu a krátce potom ho na jeho motorce srazil jeden německý řidič, který mu ani neposkytl první pomoc a od nehody prostě ujel. Dlouho s nikým nekomunikoval, teda ani Jožo, protože byl v komatu, ani ten řidič. Až po letech se Jožovi Rážovi omluvil, myslím, že to tehdy bylo prostřednictvím slovenského deníku Čas. No a Jožoráš ležel 2 měsíce v komatu, určitě si na to vzpomínáte. A než se z něj stačil probrat, tak rádia z téhle písničky Voda, čo ma drží nad vodou udělala hit jako obřích rozměrů v Česku a na Slovensku. No a Jožoráš, tak ten svůj příběh vybojoval, po prodělaných operacích 2 roky se učil znovu chodit a pak ještě dlouho 3x týdně docházel k fyzioterapeutovi, aby zvládal ten nekonečný koncertní život. Ale dal to. Zakousnul se a bojoval jako chlap a je zpátky. Sice už to není úplně ono, jako to bylo předtím, to nikdy nebývá po takovýchhle zdravotních kotrmelcích a nehodách, ale žít se dá prostě, i když ta startovní pozice potom nevypadá úplně nejlíp. Tak tohle, Voda, čo ma drží nad vodou, byl filmový hit pro dnešní podvečer, přátelé.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku.

0: Nemůžu zapomenout na to, když tuhle písničku kdysi dávno náš kolega Miloš Pokorný s Romanem Ondráčkem, co by těžkej pokondr, přespívali prostě na Mám rád čopák. Ale i to je život, i to byly prostě přelom 90. a nového milénia. A teď ale něco pro vás, kdo jste fanoušci americké herečky, nádherné americké herečky Anne Hathaway, takhle ji vyslovují, a filmu Deník princezny. Viděli jste asi jedničku, jestli máte rádi Deník princezny, viděli jste možná i dvojku. No a jak to bude s trojkou? Hodně dlouho se už mluvilo o tom, že se chystá scénář. Jenomže, přátelé, teď se podržte, ten scénář tvůrci hodili do koše. Herečka Anne Hathaway přinesla v jednom rozhovoru pro americké rádio, kde byla tento týden, ale docela zajímavou zprávu, že projekt se znovu posouvá dopředu, a přiznala, že ten původní scénář nakonec putoval do koše, protože o něm všichni, kdo se na tom filmu podílejí, vlastně strašně pochybovali a rozhodli se ten příběh poslat úplně, ale úplně jiným směrem. Prostě předchozí scénář nesplnil očekávání a celý projekt se vrátil téměř na začátek. Takže Deník princezny trojka sice bude, ale nikdo neví kdy. Navíc Anne Hathaway bude po třetí mámu, čeká ve svých 43 letech po třetí mimino. No a v tom rozhovoru taky vysvětlovala, že právě těhotenství dost komplikuje plánování natáčení. A přesné datum začátku produkce proto zatím není stanovené, ale přípravy pokračují, projekt je prý znovu na správné cestě, řekla v americkém rádiu herečka. No tak fanouškům Deníku princezny držím palce, ať se dočkají trojky.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: No a teď fanouškům na silnicích, přátelé. Máme pátek večer a v dopravě to tradičně tak trochu skřípe.
2: V koloně na D1 v místě opravy mostu Šmejkalka směrem na Brno se stala dopravní nehoda na 17. kilometru. Počítejte s 15-minutovým zdržením v koloně mezi 15. a 25. kilometrem. A 15 minut ztratíte na D1 u Brna na Vyškov mezi 202. a 208. kilometrem. 15 minut naberete také na Pražském okruhu směrem na Modletice. Po pojíždět budete mezi 23. a 18. kilometrem. Na vině je silný provoz a dopravní nehoda na kilometru 21. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Milá Martino, díky moc, a teď už nová Taylor Swift a písnička inspirovaná osudem Shakespeareovy Ofélie. The Fate of Ophelia na frekvenci 1.

0: ale byli Cut & Move na frekvenci 1, teď ovšem Dáša Honcová, ahoj.
1: Dobrý podvečer.
0: My jsme to tady Dášou s Káťou, která má dneska večer zprávy, rozebírali, že prý budou 40. Jako fakt?
1: Je to tak, tenhle víkend se ještě užijeme s parádními 30. V pondělí se ochladí a pak nám pronikne velmi teplý vzduch od jeho západu a vypadá to, že od příštího pátka celý víkend budou 40.
0: Ty bláho, čím to? Že to je tak ode zdi ke zdi, jakože chvíli zima a na Šumavě skoro mrzne a potom zase úplný opak.
1: Současné severozápadní proudění totiž opět vystřídá velmi teplý vzduch původem ze severní Afriky a usídlí se tady oblast vysokého tlaku vzduchu. My máme vlastně nad většinou starého kontinentu velmi výrazné sucho a právě i ta suchá půda bude ještě umocňovat ty extrémně vysoké teploty.
0: No to vidím na své zahradě, že máme extrémně velké sucho, to je pravda. Hlavně už nemám teda ze studny skoro čím zalívat, ale zpátky k tomuhle víkendu. Takže čeká nás ten příští víkend pořádné vedro a asi to chvilku vydrží, jak tě tak poslouchám.
1: No, vypadá to, že to vydrží do 6. srpna.
0: No tak to je pořádná chvilka. No a co nás čeká tenhle víkend?
1: Tenhle víkend bude jako z reklamy na pravé léto. V odpoledních maximech v sobotu i v neděli budeme atakovat 30. A zatímco zítra si užijeme 15-hodinovou délku slunečního světu, takže v praxi jasno až polojasno, vem opalovací krém, ať se nespálíš, tak nedělní odpoledne už přinese místy dešťové přehánky nebo také bouřky.
0: To s tím opalovacím krémem beru od tebe jako takové malé rýpnutí, protože už jsme mnohokrát rozebírali spolu, že já se tím hrozně nerad patlám a radši se opálím, než abych byl bílej a napatlaný.
1: Ale tentokrát se spálíš, protože UV index je na velmi vysokých hodnotách.
0: Dobře, řekneme si příští pátek, až si budeme volat. Domluveno?
1: Tak se těším, domluveno.
0: Ahoj, bude krásně takový víkend.
1: Krásný víkend, naslyšenou.

Ahoj, tady je Tomáš Klus. Zdravím všechny, kteří se letošní letní dovolenou rozhodli strávit doma v Česku. Dobře děláte, vždyť tak hezkou zemi nemá nikdo jiný na světě. Tady je na frekvenci jedna písnička ode mě.

dážníčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád, a že ti to přsteku, chci ti všechno říct, a pak se někam schovat, třeba pochopit.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za přídech. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem kromě ní s nimi, bez nich gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak táci tiše vzlétnou, jedné

Polovina 90. let a vrcholná éra eurodancové evropské scény. DJ Bobo, Let the Dream Come True. Ve stejném období budovali i Culture Beat, Headway, Too Unlimited, Captain Jack anebo Labouche. No, všichni tihleti naskočili na tu vlnu eurodancu. A 1. září 1994 vyšla tahle písnička jako single z alba There's a Party od DJ Boba alias teda René Baumana. A byl to jeden z hitů, který právě definitivně potvrdil Švýcara DJ Boba jako jednu z největších hvězd eurodancové scény 90. let. Jenom pro zajímavost, ty vokály naspívala americká zpěvačka Lori Glory a tahle ta písnička získala třeba v Německu zlatou desku za prodej víc než 250 000 kopií. Takovýhle fičák to v těch devadesátkách všechno byl. Teď ale míříme trochu jiné hudební klasice. Už jste určitě poznali, podle těch prvních tónů. Tohle je na frekvenci na Tina Turner a prostě the best.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo spodu.

0: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A taky Káťa Vavřínová.
2: Dobrý večer. Češi kvůli požárům ve Španělsku a Francii zatím diplomaty nekontaktovali. Kanoista Kratochvíl zabojuje na světovém šampionátu o medaile a provoz brzdí na D1 u mostu Šmejkalka. Čeští diplomaté zatím neřešili žádný podnět českých občanů kvůli současným rozsáhlým požárům ve Španělsku a Francii. V cestovatelském systému Drost je nyní ve Francii evidováno 251 turistů z Česka, ve Španělsku 1008 cestovatelů. V obou zemích obdrželi registrovaní občané zprávy o stavu nouze, řekl to mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerké. Veterináři letos v prvním pololetí zjistili závady u 16% prodejců na farmářských trzích, stejně jako v loňském prvním pololetí. Veterináři to dnes řekli novinářům při kontrole farmářského trhu na náměstí Jiřího Spodě Brat v Praze. Mléčné a masné výrobky tam nabízely dva stánky. Inspektorka Kateřina Bublová byla po kontrole spokojená.
3: Ten úsek, kde má nebalené maso, je navíc ještě klimatizovaný, oddělený, takže teplota tam byla vyhovující. Značení o obou stánků bylo také vyhovující, protože vesměs měli i balené věci, takže všechny měli svoji etiketu. Nabývací doklady ke všemu měli také, takže za mě spokojenost. Jsou si už i vědomi toho, že i během dne se může změnit počasí, takže teploty jsou vyšší než třeba ráno, když vyjíždějí.
2: Inspektoři provedli letos za prvních 6 měsíců celkem 165 kontrol. Při stánkovém prodeji, zejména v létě, roste riziko nedodržení požadované hygieny potravin živočišného původu. Sebevražedný atentátník podporovaný ozbrojenci při nočním útoku na bezpečnostní kontrolní stanoviště na severozápadě Pákistánu zabil 15 příslušníků bezpečnostních sil, většinou vojáků. S odvoláním na dnešní prohlášení armády to napsala agentura AP. Kanoista Lukáš Kratochvíl pojede na mistrovství světa ve vodním slalomu o medaile. Do finále se dostal ze 7. místa v semifinále. Václav Chaloupka byl 25. a vypadl.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: V sobotu bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů, na horách naměříme denní maxima kolem 21, povane slabý, proměnlivý, během dne většinou mírný jižní až jihozápadní vítr.
4: Frekvence 1.
0: Doprava.
2: Provoz brzdí na D1.
5: S kolonou na 15 minut počítejte na D1 u opravy mostu Šmejkalka směrem na Brno mezi 15. a 25. kilometrem. 15 minut naberete také na Pražském okruhu směrem na Modletice, popojíždět budete mezi 23. a 18. kilometrem. A nehoda motorky se řeší na 43. kilometru dálnice D10 na Turnov. Počítejte s 15 minutami navíc. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: A v 19 hodin a 3 minuty k tomu pokračuje vysílání Frekvence 1 s Ondrou Kubalou.
6: No a takový Ondra Kuba pro vás bude mít, přátelé, song za obměnu. Za takových 20 minutek si můžete zavolat o písničku podle svého hudebního výběru, ale má to jednu podmínku. Nesmí být pro vás. Musí být pro někoho za obměnu takhle při pátečním večeru. Tak přemýšlejte, rozmýšlejte, kdo si ji zaslouží a co to asi tak bude, a já vám posílám na startu téhle hodiny Robbieho Williamse. Frekvence

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Frekvence.

0: Tohle byl Luis Capaldi na Frekvenci 1, ale teď pro vás mám slovenské no-name, protože se týden co týden vracíme k jejím největším hitům, nebo k jejich největším hitům jejich hudební kariéry, která trvá už jako neuvěřitelných 13 let. A teď vás vezmu do roku 2015. V tom roce se staly dvě docela významné události, které se týkaly no-name. Jedna překvapila a jedna nepřekvapila. V tom roce se v anketě Český Slavík staly už po 8. Slavíky bez hranic. To je to, co nepřekvapilo. Byla to kategorie, kterou totiž vyhrávali nepřetržitě 11 let v řadě. No a druhá věc, ta překvapila, měli v tom roce obrovský hit, písničku Povedz mi. Ten 100% zazní i 12. prosince v pražské O2 aréně, kde No Name budou slavit těch 30 let hudební scény a kariéry na hudební scéně společně s vámi, s fanoušky. No ale povedz mi, co kdo komu pověděl, že vznikla tahle písnička? Tak to vám řekne teď Igor Tymko.
1: 30 let, 30 hitů. No Name slaví a Igor Tymko
2: exkluzivně na Frekvenci 1
1: vzpomíná, jak se rodili jejich hity.
3: Ahoj, tu je Igor Tymko. Dnes vám prezradím něco o pesničke Povedz mi. Pesnička Povedz mi vznikla na základě prehlásenia mojho kamaráta Martina, ktorý kdesi čítal, že 99% ľudí na smrteľnej posteli ľutuje, že nežilo tak, ako chcelo. Už tak mi napadlo, že napíšeme song, ktorý to celé úplne obráti a bude tvrdiť, citujem, odvtedy žijem tak, jak chcel som a stále smiem, čo smel som. My dospelí vieme, že úplne všetko čo niekedy chcel som alebo smel som, sa už nedá, respektíve dá, ale trvá to o niečo dlhšie. Takže pesnička Povedz mi je časostroj, ktorý vás v čase vráti tam, keď deň síce nebol dokonalý, ale stal sa ním až keď sme sa spoznali aj s poslucháčmi Rádia Frekvence 1. Hit z roku 2015 Povedz mi.
4: Povedz mi láska, povedz mi len, prečo zo všetkých dní si pamätám len jeden deň, čo nebol dokonalý, stal sa ním až keď sme sa spoznali. Odvtedy žije

Britney Spears právě dohrává, Europe právě začínají, ale co bude pak, přátelé, tak to je jen a jen na vás. Je tady páteční song za odměnu, který můžete poslat komukoliv budete chtít, jenom ne sami sobě. Tak volejte právě teď 257 400 a 39. Vyberte sami muziku, vyberte sami toho, komu chcete poděkovat, já nevím, nebo vyznat lásku, nebo říct mu jenom, že je super, já to nechám na vás. Tak ještě jednou to číslo 257 400 a 39. No a tady je váš finální odpočet. Volejte právě teď. The Final Countdown.

0: Páteční song za odměnu na Frekvenci 1.
1: No a na drátě Frekvence 1 právě teď Marcel z Ostravy. Marceli, dobrý večer.
2: Dobrý večer, zdravím vás z Ostravy.
1: Jak tam máte? V Praze modré nebe, slunce nad hlavou.
2: Tady je takové polojasno, takže je to teď fajn oproti tomu, co bylo minulé dny.
1: A řekněte mi, je to fajn nebo je to fajné?
2: Je to fajné, jak cip.
1: Kdo si zaslouží váš song za odměnu dneska večer?
2: To si zaslouží naše dcera Markéta, která už je teda velká a dospělá, už vdaná paní. A zaslouží si to, protože je prostě taková, jaká je, protože je to skvělá holka a máme ji rádi.
1: Počkejte, pojďte jí trošičku zdrbnout. Teda poslouchá nebo neposlouchá?
2: Poslouchá. Teď, jo?
1: Hele, a vidíte na ní, jako když se o ní mluví v rádiu, jak se tváří?
2: Nevidím, protože jsem šel teda dál, aby přišel v rádiu.
1: Jasně.
2: A aby nám to tady nerušilo to rádio, tak jsem šel za roh.
1: No, ale tak to zjistíme za chvíli.
2: Jasně.
1: Taky pojďte Marceli trošku zdrbnout, jako v čem je skvělá Markéta?
2: V čem je skvělá? No, protože je taková fajn holka, upřímná a hodně kamarádská. Takže v tom asi takové krásné vlastnosti.
1: A jak jste jako táta zvládal, když vám za ní začali běhat kluci, když dospívala? Mě to teprve čeká, jo? Tak já bych trochu nabral zkušeností s vám, od vás.
2: Jasně, zvládali jsme to dobře, protože ona to měla vždycky v hlavě srovnané a vždycky si přivedla nějakého solidního kluka, takže jsme to zvládali dobře. Ani jsme ji nemuseli nějak moc poučovat, ona věděla, co chce.
1: Co budeme hrát pro Markétu, když je takhle skvělá?
2: Ona by si psala ten song od Miraj a Evy Farné Vzpomeneš si.
1: Vzpomeneš si, ano. Vzpomněli jsme si teďko, oba dva. A je to on. Tak jo, milí Marceli, hezký večer do Ostravy, vám i Markétě, a tady je váš song za odměnu pro ní. Mějte se.
2: Tak moc děkujem.
0: Páteční song za odměnu na Frekvenci 1.

0: Soul Sister, frekvence 1, 19 hodin 40 minut, krásný páteční podvečer. Možná u vás taky svítí slunce, takové skoro modré nebe, možná by někdo řekl, že je spíš šedé, ale svítí slunce a to je začátek nádherného víkendu, protože bude ještě líp a líp. A tak možná budete trávit víkend někde u bazénu. Minulý pátek za mnou dorazil do večerního pokecu barman roku 2026 Štěpán Šimánek. A tak jsem ho poprosil, jestli by mi nedal nějaký tip na drink, který si člověk může udělat doma v létě, prostě raz, dva, a budeme na něj mít 100% všichni suroviny ve špajzu. Jo, aby to nebyly nějaké drahé speciální alkoholy, ale prostě jednoduchá záležitost, která bude ale jako strašně dobrá. No a on říkal, ze špajzu, no tak to není problém.
1: Takže úplně třeba ze špajzu a určitě vytáhneme nějaký dobrý med od souseda.
0: No určitě.
1: A určitě máme doma citrony.
0: To taky máme.
1: A to taky určitě dokážeme vymačkat ten citron a určitě máme nějakou tu lahvinku džinu.
0: Toto zní trošičku, že budeme dělat něco proti chřipce teda.
1: No, to jsou, ty drinky jsou nejlepší. Jmenuje se ten koktejl Business. A což
0: business?
1: Business v angličtině. Což znamená křídla včely v podstatě. A je to koktejl postavený právě na džinu, 45 ml, 4 centilitry v podstatě,
0: prostě když jsme to
1: měli
0: panák.
1: Přes velký panák.
0: Velký panák.
1: Velký panák.
0: Tady vidíte moje alkoholové zkušenosti. Jo.
1: Záleží jak v jaký zemi, ale u nás je malý 2 centilitry, okay. Velký 4 centilitry, a takže velký panák džinu, a malý panák citronový šťávy a malý panák medu. Aha. Stačí to vyšejkovat, nalej to do skleničky bez sledu.
0: Barmani většinou jako zdobí jako tu skleničku ještě něčím.
1: Samozřejmě, můžeme tam třeba dát zástřik citronovou kůrou. Úplně to stačí, to krásně udělá aroma a už tam nic nepotřebujeme. Nepotřebujeme nějaký chytat nějaký včelky a dávat tyhle. No,
0: já si tam napíš včeličku na pár.
1: To si myslím, že tenhle koktejl ve špajzi úplně všichni najdou a do toho deštivého počasí úplně ideální.
0: To znamená velký panák džinu, malý panák citronové šťávy čerstvé. Přesně, a malý panák medu.
1: A skvělý.
0: Je to skvělý, jo?
1: Je to skvělý.

0: Katka Marie Tichá a její vzpomínka na byt 66, ze kterého se odstěhovala na Vánoce do nového bytu za svým partnerem. Hezká to vzpomínka, tohle jsou krásné chvíle. Míra Michálek na drátě, ahoj Míro.
1: Dobrý večer, Ondřej, pak si řekl kačka, slyšel jsem dobře?
0: No, nevím, řekl jsem kačka.
1: No, nevím, jako, že všichni známe jako Kateřinu, Marie Tichová, kačka mě úplně jako zaskočilo vlastně.
0: No, já říkám asi kačka svojí ženě, víš, tak možná to ze mě tak vyplynulo.
1: Jo, takhle to je, jasný. No, ty mi voláš určitě kvůli tomu, abychom si dali nějaký tip na výlet, předpokládám.
0: Ne, já jsem se tě chtěl zeptat, jaké číslo má tvůj byt, když Kateřina Marie Tichová ví, že ten je 66. Hele, to je 66. Taky šestka, to je dobrý.
1: Takže je to 666, ale ďábelská kombinace, kamaráde.
0: A mít ďábelskou kombinaci s někým tak krásným, jako je Kateřina Marie Tichá, ale to ti vlastně závidím.
1: Jo, měl jsem tu čest, teda se s ní potkat.
0: To jsou detaily, o kterých jsem netušil. Dobře, tak, pojďme naši na výlet. Máme,
1: přesně tak. A aktuální podcast Jana a výlety na míru, který připravujeme na Frekvenci 1 s Janou Knížkovou, se samozřejmě točí celé léto kolem těch destinací, kam my jezdíme v rámci radiokempu. No a teďka Jana s Vojtou byli naposledy na Stříbrném rybníce u Hradce Králové a tak jsme se zaměřili právě na to Královéhradecko. Já jako velký příznivec Pardubic jsem samozřejmě navrhoval, že když už jsme na Královéhradecku, tak bychom se měli logicky podívat do Pardubic. Janě se to úplně nezdálo, takže jsme našli něco, co je někde mezi. A vlastně na ten kemp Stříbrný rybník nádherně navazuje přírodní rezervace Orlice. Nevím, jestli ji znáš, ona vlastně pokračuje podél Orlice, je tam nádherná cyklostezka až do Chocně a potom ještě dál. Je to nádherný kraj světa, který je plný různých jako rybníčků, tůní, takových těch meandrů, malých říček, je tam spousta živočichů, které nikde jinde moc nenajdeš. Opravdu nádherný místo, dokonce tam žijí divocí koně, jsme zjistili s Janou.
0: Jako jen tak na divoko, koní, jo?
1: No ale jsou tam jenom čtyři a jsou v taky větší ohradě, ale i tak to stojí samozřejmě za zmínku. Tohle místo je opravdu absolutně fantastický. My jsme zjistili, že to je bývalé vojenské cvičiště, což nás zaskočilo, že to může být takhle nádherně zachovalé, ale je to díky tomu, že to vojenské cvičiště fungovalo za Rakouska-Uherska, nikoli za socialismu. Proto
0: nespadlo doteď, ano.
1: Ano, proto je to takhle krásně zachované. Je to nádherné místo, které je protkané cyklostezkama a různýma jakoby stezkama pro pěší, opravdu stojí za návštěvu, je tam nádherný lanový park, dokonce se tam tudy dá krásně na kole, možná i pěšky, když si trošku šlápnete, dojít do Třebechovic pod Orebem, což ti určitě něco říká.
0: No tak tam jsou betlémy, ne? Každý rok.
1: Přesně tak. No a oni jsou podle mě otevřený, jestli jsem to nastudoval dobře, celoročně.
0: No tak samozřejmě ty, Míro, na Vánoce chodí na betlémy každý, ale kdo tam jde v srpnu, že jo?
1: No jistě právě a vem si, podívej se dneska do kalendáře, kolikátého je.
0: No dneska je, 24. červenec, no tak to chce Betlém, to je jasné.
1: 5 měsíců do Vánoc, kdy jindy navštívit výstavu Betlému, než jako o tomhle víkendu.
0: No tak to je jasný.
1: Fantastický nápad. No všechno tohle jsme s Janou samozřejmě probírali, navštívili jsme i nějaké gastrotypy a místa, kam se dá vyrazit třeba za jídlem nebo za dobrým pitím. Navštívili jsme třeba pivovar Opivistán, kde jsme probírali i to, že na stránkách mají napsaný, že ideální návštěva zhruba zabere asi tak hodinu, čemu jsme se vysmáli samozřejmě. Pro pivaře je to nesmyslný čas návštěvy, musí to trvat samozřejmě mnohem déle, ale snažíme se tak nějak mapovat právě ta místa, kam jezdíme Frekvenci 1 a příště vyrážíme na Moravu, příští týden jedeme do Strážnice a tam budeme my dva s Lubkou a Morava samozřejmě nabízí ohromné množství různých typů na výlety.
0: Tak přátelé, pokud byste rádi vyrazili nebo pokud míříte na prázdniny s dětmi někam kolem Hradce Králové, mrkněte na naše webové stránky nebo na podcastové aplikace a platformy na podcast Jana a výlety na míru, protože právě tyhle královéhradecké nádherné typy na výlety tam pro vás máme. Jest tak, příteli?
1: Jest tak, pardubický life forever.
0: Tak ahoj.
1: Hezký večer.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A taky Káťa Vavřínová, hasiči dorazili do Francie prý.
3: Je to tak, dobrý večer. Vrtulník z hasiči z Česka dorazil do Francie. Tenistka Barbora Krejčíková je druhou českou semifinalistkou turnaje WTA v Praze. A pozor, dejte na D1 i na Pražském okruhu. Česko znovu vyslalo do Francie vrtulník Black Hawk s hasiči na pomoc likvidací rozsáhlých lesních požárů. Dnes ráno stroj soukromého provozovatele odstartoval z Přerova a s několika mezipřistáními dorazil okolo 18. hodiny. Francie kvůli požárům požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii, díky kterému budou v zemi podle prezidenta Emmanuela Macrona nasazeny vedle českých a slovenských vrtulníků i 4 hasící letadla z Chorvatska a Portugalska. Prezident Petr Pavel poděkoval na hradě letošním českým vítězkám a finalistkám Wimbledonu za to, že v národě znovu na čas probudili správné vlastenectví. Šampionka Linda Nosková porazila ve finále nejslavnějšího tenisového turnaje světa Karolínu Muchovou. Hlava státu dnes poděkovala i dalším lidem.
4: Samozřejmě ten dík patří nejen vám všem, které jste na kurtech odvedli tu finální práci, ale i všem, kteří se na tom podílejí za vámi, protože těch je taky spousta a ty při tom přebírání medailí a trofejí vidět nejsou, ale bez nich by to taky nešlo. Takže ještě jednou moc vám děkuju za výbornou reprezentaci.
3: Ryze české finále se odehrálo ve Wimbledonu poprvé v samostatné historii. V roce 1986 bojovali o titul Hana Mandlíková s Martinou Navrátilovou, ta už ale reprezentovala USA. Členské státy Mezinárodního trestního soudu dnes schválily odvolání hlavního prokurátora Karima Khana, který čelí obvinění ze sexuálního obtěžování, píše agentura Reuters s odkazem na 2 diplomatické zdroje. Pro Khanovo odvolání podle nich hlasovalo 82 ze 125 členských států. Khan obvinění odmítá. Tenistka Barbora Krejčíková je druhou českou semifinalistkou turnaje WTA v Praze. Dominiku Šálkovou porazila 2x6-3 a utká se s Lily Tagr z Rakouska. Do boje o finále míří i Tereza Valentová.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Čeká nás noc bez mraků, teploty klesnou i na 7 stupňů, v údolích naměříme dokonce jenom 5 stupňů. Zítra bude slunečno, denní maxima vystoupí na 24 až 29 stupňů.
5: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: A jak to vypadá na silnicích, nám řekne Adam.
6: Nehoda osobního vozidla zneprůjezdnila pravý jízdní pruh 149. kilometru dálnice D6 na trase Karlovy Vary Cheb. Průjezdem se nezdržíte. A ke střetu dvou osobních vozidel došlo na 2. kilometru dálnice D7 ve směru do Prahy. Zde je zdržení jen minimální. A k nehodě dvou osobních vozidel došlo i na 18. kilometru Pražského okruhu na trase Ruzyně-Modletice. Projedete však bez zdržení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Aram.
3: Po zprávách už má slovo na frekvenci 1 Ondra Kubala.
2: Jo, je to tak, jsem tady a v dalších 60 minutovce probereme, co dělají slavní. Takže, přátelé, za chvilku zvedám telefon a volám zpěváka Michala Hrůzu, protože má moc hezkou písničku na moment. No a tak spolu taky, kromě toho, že vám tu novinku představíme, zaspomínáme na to, jaké to ve středu bylo na Radiokempu v Hradci Králové, kde Michal vystoupil i se svou skupinou Hrůzy. No, potom se zastavíme taky za Edem Sheeranem a Shakirou. Já jsem tento týden zachytil jejich nádherné vystoupení. Krásný duet z jednoho koncertu Shakiry, kde se najednou objevil Ed Sheeran jako host. A jako tohle video obletilo celý svět. Tak uslyšíte to. Uslyšíte to, myslím, že to stojí za to. Za mě je to nádherné pohlazení po duši. No a pak si dáme taky trošičku politického bizáru. Představte si, že minister kultury Otto Klempíř a pan Macinka zakládají hudbu.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí. Frekvence 1.

0: Show Konečně pátek, frekvence 1 a teď na drátě Michal Hrůza. Michale, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jaké to bylo ve středu na radiokempu v Hradci Králové?
1: No, bylo to velice zajímavé, protože my jsme přijeli a začali jsme zvučit, tak tam bylo relativně málo lidí, tak třeba stovka, což jako ničemu nevadí, protože já mám pár přátel právě z vašeho rádia, takže jsme se tam velice smáli, no ale pak na to nastal ten čas a najednou jsme koukali z toho pódia a to bylo prostě hlava na hlavě, tak já nevím, jestli tam bylo třeba 1000 lidí, prostě úplně nečekaně se to strašně zvedlo. Bylo to úplně skvělý a samozřejmě jsme byli trošku nervózní, protože když se hraje naživo a zároveň se to všechno přes ten mixážní pult snímá do živého vysílání, tak já osobně jsem si musel dávat velký pozor, abych neříkal vtipy, který by třeba nemuseli vyznít v pořádku.
0: Já jsem slyšel jeden okamžik, kdy jste královéhradeckému publiku řekl, že jste nějaký čas žil v Pardubicích a vysloužil jste si drobný pískot, ale tak to byla asi nadsázka, ne?
1: Byla to nadsázka, protože někteří občané, prostě, kteří žijou v Pardubicích, tak se trochu posmívají Hradečákům a na obráceně. A já jsem fakt v těch Pardubicích bydlel asi 10 let a jsem rád, že tady ta rivalita tam pořád existuje, protože ty města jsou svým způsobem každý jiný, ale každé to město je vlastně velikostně podobný, i když ten Hradec je trošku jí srostáhne.
0: No ono je ten známý spor, kdo dá více republice, Hradec nebo Pardubice.
1: Těch sporů je víc, no. Spíš mě překvapilo, že za těch 20 let, co už v Pardubicích nežiju, tak se změnilo, protože dřív byli Pardubičáci, byli perníkáři a teď jsou to prý půlkoňáci. No. A za našeho mládí se Hradečákům říkalo mechováci. A nevím, jestli to ještě platí.
0: Hele, moje babička z Pardubicí tak říká pořád. Ale pojďme radši k muzice, no, jasný, tohle jasný, je tenkej let. Rozhodně, Michale, vaše novinka Na moment. Hrozně se mi líbila glosa hudebního magazínu Headliner, který napsal, že tohle je dokonale vybroušený Michal Hrůza a že jste byl vždycky silný v refrénech a že tahle ta písnička je po dlouhé době typický Hrůza, jak jsme ho znali.
1: To je hezký. No, základem pro to, aby mohla vzniknout píseň, tak musí být nějaký okamžik, který prostě je tak nějakým způsobem zajímavý, že stojí za to se tomu věnovat. A tady ta písnička je o tom, že představa, že muž leží na gauči, čumí na bednu a najednou se tam objeví bytost, která ho zaujme a představa, že to je například třeba televizní nějaký pořad, kde je třeba nějaká moderátorka nebo hlásí počasí nebo cokoliv, ale vždycky, když ji člověk vidí, tak se najednou uvědomí, že je hrozně přitažlivá. A tady ta fantazie dala právě vzniknout celý té písničce, kdy vlastně ten moment, to krátký okamžik, kdy na té obrazovce ta bytost je, se nám to změní se ten přístup, že to není prostě anonymní postava, ale to je někdo, ke komu si vybudujeme jakýsi vztah, který samozřejmě neexistuje.
0: Vy jste v té písničce smíchali Monulízu, Johanku z Arku i teleportaci na Venuši. To je jako chce hodně fantazie.
1: No, protože to je právě ta fantazie toho chlapa a ty si mu to jako honí hlavou, že ona vlastně je trochu ta Mona Lisa, protože má takový ten zvláštní úsměv a teď vlastně v tom objevuje tu krásu, pak se stane Johankou z Arku, protože ona je taková ta bojovnice za tu správnou věc a zároveň je tam pak hvězda Zóna Parku, že to je všechno jako falešný. Je takový ty bláznivý přelety. Z tohle ta písnička je vlastně strašně zajímavá a je zajímavá, že je to je spíše jako pro chlapy ta písnička. No, tak uvidíme, co se s ní bude dít dál.
0: No tak uslyšíme, co se s ní bude dít dál. Zařadil jste ji už do letních koncertů?
1: Ano, teď vlastně jsme měli takový ten klasický prázdninový koncert v Praze v Jigerových sadech, tak tam zazněla a bylo hrozně legrační, že po nás byl přenos, na té velké obrazovce byl přenos mistrovství světa ve fotbalu a my jsme chtěli pustit úplně ve finále toho po všech přízavcích klip, ale že už tam byl další program mistrovství světa, tak nám ten klip vyply v půlce a bylo to strašně komický, já se vůbec nezlobím na ty pořadatele, my se nám pak omluvili, prostě tam nějaký člověk tam pustil ten fotbalový zápas, který měl začít ještě až za 20 minut, ale už tam bylo to studio a to jsem si říkal, to je přesně ta krása toho živýho vystupování, kdy se vám prostě někdy stane taková vylomenina. A je to vlastně strašně legrační, takže křest toho klipu, tak byl ten celý koncert koncipovaný, tak vlastně neproběh v pořádku, protože v nám to vypli.
0: Konceptujete hodně, Michale, takhle o prázdninách?
1: No tak vzhledem k tomu, že už jsme trošku ve věku těch tatínků, kteří mají taky děti, tak jsme si vydobili už asi před rokem, před dvouma, že prostě jeden ten víkend o prázdninách bude volnej. To je shodou okolností příští víkend, takže teď ještě zítra jdeme v Liberci a pak odjíždíme každý se svýma rodinama někam prostě pryč. No.
0: Tak si to leto užijte. Díky moc, že jste mi zvedl telefon takhle v podvečer v pátek. A jdeme na to. Tady je vaše horká novinka na Frekvenci 1. Písnička na moment. Mějte se fajn.
1: Díky, taky. Ahoj.
2: Frekvence 1.
3: Horká novinka.

0: Máme 8:30 večer a já myslím, že v tenhle ten okamžik můžeme otevřít novou rubriku Show konečně pátek, která se bude jmenovat Hudební bizár týdne. Epicentrum blesku, to je diskuzní pořad, kam pozvali ministra kultury Otu Klempíře. A ten se svěřil redaktorům blesku, že společně s Petrem Macinkou, ministrem zahraničí, chystají vlastní hudební projekt. Ta kapela bude metalová a bude se jmenovat Kohabitace. A prý to není vtip, ale ti dva to myslí skutečně vážně. Naopak duo už připravuje svoje debutové album, protože jsou vládní prázdniny, tak můžou skládat a nahrávat nové písně. A taky plánují už první koncerty. Jako jestli vám tohleto přijde jako naprosto zpráva z jiného vesmíru, tak věřte mi, že to je zpráva reálná z české politiky. Podle Oty Klempíře je kapela už téměř kompletní, momentálně vybírá nahrávací studio. No a prý o ta jejich vystoupení bude velký zájem. Oto Klempíř doslova řekl blesku. Kdybychom začali prodávat vstupenky už v pondělí, kdy jsme kapelu oznámili, dnes máme vyprodanou Lucernu. Věřil si sebevědomě v rozhovoru s moderátorkou. Ta nová formace se podle něj nebude vyhýbat politickým tématům, v textem mají zaznít narážky na známé osobnosti české politiky, včetně našeho prezidenta. No a Oto Klempíř taky otevřeně přiznává, že půjde o kombinaci recese, provokace i politických prohlášení. Bude tam všechno. Politický cíl, prohlášení i sranda. Jenom jsme si teda vybrali zábavnou formu rockových riffů, řekl Oto Klempíř. No tak jo. Takže Macinka s Klempířem budou mít kapelu, která bude dělat politické písně. Předpokládejme jenom o těch, kteří mají úplně jiný názor než oni dva. Hele, říkám si, my v tom světě budeme asi jako opravdu brzo slavný a bude se o nás vyprávět. Říkal jsem si, co na tuhle zprávu říct? A pak mě napadlo, že to nechám na Tomáši Klusovi.
1: Za co, pane Bože, za co trestáš tento prostý lid?
0: Jo, tak nějak bych to viděl, přátelé. Tak schválně, jestli ti dva zajedou koncertovat i do Strážnice, no, to jsem zvědavý. Tak si pojďte dát Alexe Vorena na Frekvenci 1.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, tuší se svět sem na sračky, vedle mě zvrací plyn.

Velké hudební překvapení se odehrálo před 4 dny, v pondělí večer v americkém Brooklynu. Koncert tady měla Shakira, ale z ničeho nic pozvala na pódium svého hudebního hosta, který všem vyrazil dech, protože to nebyl nikdo jiný než Ed Sheeran. A ti dva společně zahráli její slavnou písničku Underneath Your Clothes jako duet, jako akustický, jemný, krásný duet. Ta písnička je o Shakiry v té studiové verzi jako relativně hodně našláplá, dynamická, taneční, ale tohle bylo něco úplně nového. Navíc Ed Sheeran doprovodil Shakiru jenom na akustickou kytaru, takže ta skladba je opravdu proti tomu původnímu hitu z roku 2002 mnohem jemnější. A co si budeme povídat, tenhle ten nečekaný duet byl jedním z vrcholů večera a ta fanouškovská videa se okamžitě začala šířit po sociálních sítích jako bez legrace po celém světě. No a na stejném koncertě byli i další hudební hosté, nicméně jako duet Eda Sheerana a Shakiry jako všechny zastínil. Navíc ten koncert Shakiry v Brooklynu následoval vlastně jenom den poté, co vystupovala na finále mistrovství světa ve fotbale, takže celá ta brooklynská show měla takové trošku speciální World Cup Edition atmosféru. No ale nešlo o náhodné spojení, protože ti dva spolu na muzice spolupracovali už mnohokrát, ale bylo to vůbec poprvé, co živě vystoupili s touhle písničkou. Tak já vás teď vezmu do pondělního večera do New Yorkského Brooklynu a pojďte si to poslechnout, jak to tam znělo. Shakira a Ed Sheeran, Underneath Your Clothes.

Mekyš Birka, taky zpěvačka Marta na Frekvenci 1. Když si v téhle hodině povídáme o tom, co dělají slavní, tak bulvárem proplula tento týden zpráva, že syn Mekyho, Davida Žbirky, se zasnoubil. Práskla to jeho máma, Katka Žbirková, na sociálních sítích fotkou a vzkazem "Tak se nám zasnoubili." Jenom teda si dala na čase, protože ono se to stalo už 5. července. No a když už teda mluvíme takhle v rychlosti o tom, co dělají slavní, tak možná jste zaznamenali, že se taky vzali herci jako Prachař a Sára Sandeva, že Lucie Borghiová se z dovolené ze Španělska vrátila se zlomeným prstem. Hanka Wagnerová, ta dala Blesku hezký rozhovor o tom, že i kdo má se svým partnerem a přítelem Francouzem Nicolasem. Ona o tom říká: "Víte, to je super, moje kariéra mu úplně putná a je stejně bláznivý jako já." Herec Josef Nosek, tak ten boural na motorce, no a jak už jsem říkal, sen Mekyho Žbirky se nám zasnoubil. Tak to jenom, ať jste v obraze. Co dělají slavní?

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A opět Káťa po hodince. Vítej.
2: Dobrý večer. Padly nové informace ohledně Čecha zadrženého v Číně. Vojáci zranění při nehodě vrtulníku v Náměšti jsou při vědomí a stabilizovaní a provoz je klidný bez kolon. Během jednání delegace vedené předsedou sněmovny Tomiem Okamurou v čínském parlamentu padly nové informace o Čechovi, kterého Peking vyšetřuje kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Novinářům to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka při odjezdu z návštěvy Chorvatska.
3: Dostali jsme nějaké nové informace a s tím, že celá ta věc se dále bude řešit na úrovni ministerstev zahraničních věcí a také na úrovni ministerstev spravedlnosti. Čili já jsem o tom nějak informován, ale počkám, až se delegace pana předsedy Okamury vrátí zpátky.
2: S mužem je Česko v konzulárním kontaktu. Podle Macinky byl dotyčný v Číně na soukromé cestě. Vojáci zranění při čtvrteční nehodě vrtulníku na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku jsou při vědomí stabilizovaní a nejsou v bezprostředním ohrožení života. Informovala o tom dnes armáda na síti X. Zraněným i jejich rodinám poskytuje podle svého vyjádření maximální podporu. Policie prověřuje případ dítěte, které o víkendu utrpělo na Trutnovsku smrtelné zranění po pádu ze stožáru vysokého napětí. Policisté zjišťují, jestli někdo nese za neštěstí odpovědnost. Nikoho zatím v případu neobvinili, řekla dnes České tiskové kanceláři policejní mluvčí Šárka Pižlová. Ve finále kanoistických kategorií bude mít Česko na mistrovství světa ve vodním slalomu trojnásobné zastoupení. Lukáš Kratochvíl postoupil do boje o medaile ze 7. příčky. Mezi ženami ho napodobily 10. Adriana Morenová a 12. Tereza Kneblová. Jako jediný dnes v americkém Oklahoma City vypadl Václav Chaloupka, který v semifinále obsadil 25. pozici.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: V sobotu bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů. Na horách teploměry ukážou teploty kolem 21.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Aktuálně je provoz na dálnicích klidný, bez kolon, pozor, ale dejte v Opavě v ulici Nákladní. Havarovala tam dvě osobní auta. Vážnou nehodu motorky hlásí na silnici 264 v obci Dolní Podluží na Děčínsku. Na místě jsou záchranné složky. Tak bezpečnou a šťastnou cestu s frekvencí 1. No a po zprávách je tu konečně pátek s Ondrou Kubalou.
4: No ale Ondra už tady není sám, veď, Káťo?
2: Je to tak?
4: Tak je čas, abych vás pozval na kus řeči.
0: Večerní pokec.
4: A vlastně na kus řeči. Já vás pozvu na takový malý dýchánek, protože se mnou je ve studiu Rostě Václavek. Rostě, ahoj.
5: Ahoj, ahoj všem.
4: A můžu říct, že jsi specialista na to, jak správně dýchat, abychom byli zdraví?
5: Říct to můžeš, no.
4: A bude to pravda?
5: Tak to uvidíme, co se tady všechno dozvíme.
4: Co je to funkční dýchání?
5: Je to vlastně schopnost těla vyrábět energii tak, aby tělo dobře bdělo, aby tělo dobře spalo, aby fungovalo vlastně způsobem, kdy ten život, který nám ten dech nadělil, protože co si budeme povídat, žijeme, protože dýcháme, a aby z toho bylo žití a ne přežívání, tak je dobré se tak kvalitě toho dechu pověnovat trošičku i z hlediska biochemického, z hlediska buněčné výroby energie a z hlediska toho, co člověk prostě jenom o sobě v tomto duchu neví.
4: Já vím, že tohle hodně řeší třeba profesionální sportovci. Řeší to můj kamarád, který je policista. Řeší to vojáci. A my, běžní smrtelníci, teď to říkám hodně v uvozovkách, na tohle zapomínáme?
5: Myslím si, že je to dáno tím, že vlastně člověk je v současné době pohlcen objemem a rychlostí na úrovni práce, na úrovni mysli, na úrovni spousty věcí, které ho tak nějak potkávají v těch 24 hodinách a přestává se věnovat té podstatě, která mohla ten život dělat tím kvalitním, který může být díky němu samotnému.
4: To znamená, naučíš mě dneska lépe dýchat a lépe žít?
5: A řeknu nějaké možnosti, jakým způsobem k tomu lépe přistoupit, tak.
4: A budu potom zdravější aspoň?
5: Je to jednoznačné, dokazuje to už 4 miliony lidí, kteří jako s náma nějakým způsobem tu cestu za posledních 7 let už učinili.
4: Rostě Václavek je hostem dnešního večerního pokecu.
0: Frekvence 1.

0: Tohle je Lady Gaga na frekvenci 1 a tohle za mikrofonem je Rostě Václavek. Rostě, ještě jednou ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Pojďme otevřít dnešní večerní pokec, který se bude věnovat dýchání a tomu, jak si změnit život, když začnu to tělo trošku vnímat jinak. Ale ty máš jako relativně hodně silný příběh, jak jsi se k tomuhle dostal, protože ty nejsi lékař, jestli se nepletu, a ani nejsi zdravotník.
1: Ne, já jsem doktor přírodních věd, ale ne v oboru lékař.
0: Je to tak trochu jiný doktor.
1: Ano, je to tak trošku hodně jiný doktor. Ano.
0: Máš přírodovědu,
1: vystudovanou. Ano, přesně. Mám regionální rozvoj a sociální geografii, přesně. Takový jako zajímavý obor.
0: Jak jsi se k tomuhle dostal, k tomuhle tématu?
1: Dostal jsem se tomu díky svojí nemoci, kterou vlastně mám celoživotně. Jmenuje se to hypokalemická obrna. Uh-huh. Přesně hypokalemická familiární svalová periodická obrna. Jedním slovem hypokalemie, nedostatek draslíku způsobuje paralýzu, prostě jednoduše to tělo je živá mysl v mrtvém těle, když ten nedostatek draslíku přijde. A mělo to být nelečitelné, chronické, celoživotní, máme to jako jediná rodina v České republice, takže jsme takový jako mimozemštění trošku v tomhle.
0: Jsi trošku speciální.
1: No, je to takové specifické, no. A když to už bylo jako hodně špatné, jakože hodně špatné, tak se začaly vlastně jako dít určité věci ve spojení se studenou vodou, s určitým všímáním si takového komponentu, který se jeví jako automatický, kterému se říká dech, který, jak už jsme říkali na začátku, nás drží při životě, akorát jako je to tak automatické, že tomu vlastně vůbec nepřisuzujeme nějakou váhu. A ještě navíc ta mysl je schopna to zhodit, jako co to je za kravinu, co se vykládá, že jako dýcháním, co jsme se to ještě jako nebavili. A vyhodnocuje to ještě dřív, než se vůbec jako začne jako všímat toho, že třeba díky tomu tady je. A ještě otázka, v jaké kvalitě tady je, jo, a žije.
0: A že to, nebo přežívá.
1: A nebo přežívá, jo, a že to tělo vlastně jako není krmeno jako jídlem ve valné většině, ale je krmeno vzduchem ve valné většině. Je to 22 000 opakování každý den oproti třem jídlům každý den. A že pravděpodobně to plnění tím tělem jako, nebo tím vzduchem má nějaké parametry, má nějaké pravidla, má nějaké možnosti využití. A i tady v tomto případě objem zabíjí kvalitu, jo? Což je základní pravidlo uvědomění si, že v momentě, kdy v tom těle nebo kdekoliv, prostě v čemkoliv toho hodně, tak je to prostě blbě, jo? Pro to tělo, pro tu mysl, pro toho ducha, je to úplně jedno, jak to člověk pojme, není to žádné EZO, je to prostě jednoduchá biochemie na úrovni dechu, vlastně se jedná o biochemické reakce, které v té krvi buď umožňují, nebo znemožňují vlastně jako využívání toho, co do těla vháním na buněčné úrovni.
0: No a co jsi začal dělat jinak? Co jsi objevil?
1: První věc, vlastně ten zlom byl v tom, že jsem si všiml, když jsem vstoupil do studené vody, kterou jsem nenáviděl tehdy, tak jsem si všiml jedné věci, že v určitém okamžiku toho vstupu došlo k tomu, že jsem přestal vnímat ty věci mentálně. Jinými slovy, jsem si všiml, že nejsem jenom svoje mysl, když to zjednoduším. Tam si taky všimne, že v momentě, kdy si přijdeš na to, že někdo si tam vevnitř jako povídá, že tam nejsi sám úplně, jo? Že když zavřeš oči, tak prostě jako někdo s někým jako vykládá. Takže asi ten někdo, jako bude ta mysl, tomu, komu to vykládá, je to tělo. Ten komunikační kanál může být nejen ta myšlenka, ale třeba dech, který tou komunikací jako vevnitř je základní. On, tak jak vlastně jako dýcháš, hloubkou, kvalitou, nosem, ústy, jakým způsobem, v jaké frekvenci, tak to tělo vlastně jako přijímá ty informace, je to prostě forma komunikace. Akorát si na ní prostě jako nějak člověk nepřichází. V momentě, kdy je ti tak špatně, že už si nejde nevšimnout takzvaně, tak potom se ty věci začnou jako jevit trošku z jiného úhlu pohledu a začne si všímat.
0: No a co si tady v rychlosti jenom pro moje laické pochopení začalo dělat jinak?
1: Zjemnil si.
0: Zjemnil si?
1: Zjemnil si. Ve všech ohledech vlastně toho, co si pod tím dokážeš představit, tak i když spolupracujeme teďka s vrcholovými sportovci, kde vlastně se jako zpomalení a jemnost by považovala za kravinu, tak v důsledku vlastně to zjemnění funguje jako navýšení výkonu obrovským způsobem na biochemické reakce.
0: A budeme mluvit v případě zjemnění dechu nebo ještě dalších
1: zjemnění
0: věcí?
1: Zjemnění dechu i jiných věcí, ano.
0: Jakých?
1: Jo, je to vlastně jako možnost vnímání. Já jsem založil projekt 5 pilířů zdraví na úrovni propojení dechu, mysli, kvality pohybu a propojení s dechem, jídla a samozřejmě chladu. Na úrovni vlastně i toho, co se dá v tomto ohledu považovat za jemnost.
0: A všechno to stojí na tom, uber.
1: Jemně je více, jen teda méně je více a jemně je funkčně tak.
0: To znamená, že když začnu ubírat, začnu zvyšovat výkon.
1: Ano.
0: A začnu
1: zvyšovat
0: zdraví. Je to paradoxní jev,
1: který ale jako každopádně biochemicky funguje.
0: Tak to probereme za chviličku. Naším hostem je Rostě Václavek.

0: Funkční dýchání, Rosťo. Je to terminus technicus, ty už jsi mluvil o biochemii dechu a o tom, jaký má vliv na naše tělo. A říkal si, že pokud chci být víc v pohodě, víc fit, možná mít větší výkon, tak musím zjemnit i ten dech. Pojďme začít u toho dechu. Jak se to dělá?
1: První věc je, že spousta lidí si neuvědomuje, že třeba 50% lidí dýchá ústy.
0: Fakt?
1: Je to vlastně, jsou na to i studie v současné době.
0: Přemýšlím, jak dýchám já. Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel.
1: No a u výkonu je to prostě až 90% a u dětí je to 60-70% v současné době, což je prostě jako paradox v tom, že ústa k dýchání neslouží, no tak mimochodem, jako jo. A spoustu lidí si myslí, že prostě jak neslouží, jako když otevřu pusu a nadechnu, tak jak neslouží, prostě slouží, ne? A nos má zhruba 30 základních funkcí, které vedou k nějaké funkčnosti ve smyslu dýchání a 100 doplňkových. Ústa nemají žádné. Ústa slouží k jezení, k pití, k mluvení, občasnému a občasnému líbání, ale ve smyslu dýchání jsou jenom alarm otvor. Je to vlastně jako alarmující stav těla. V momentě, kdy nestíhá funkčnost, tak otevře ústa, aby nikoli navýšil výkon, ale aby ho snížil. To znamená, to je základní chronicita nedostatkového, tedy dysfunkčního dýchání, je ve smyslu dýchání ústy. Ta druhá obrovská chyba je objem. Ústa sama o sobě vytváří obrovský objem, protože je to velká díra, která prostě, když ji otevřeš, tak tam nasaje obrovské množství vzduchu. A ta nekultivovaná mysl si myslí, že čím více toho vzduchu přijmeš, tak tím lépe. Problém je, že to tělo má jenom určité možnosti, tak jako když sníš 10 řízků a ty 11 tyčou a už z pusy, tak jako víš, že jsi po 100% full a že už tam další prostě cpát nemáš. Akorát, že u toho kyslíku ti to nikdo zvenku neřekne a ty tam prostě cpeš a nebo nosem ten objem, když ho slyšíš, tak je to vždycky špatně. Existuje něco, čemu se říká saturace, tedy nasycení kyslíkem. Ty jsi prostě zdravý člověk z 95 až 98% nasycen kyslíkem v celém těle, v tisících a tisících kilometrech kapilár, které máme, jo, v krvi. A pokud ty prostě dýcháš vysokoobjemově, což je ten problém, proto říkám, že objem ničí kvalitu i u dýchání, tak ta saturace se nasytí prostě do 100%. Jo? Změní se podmínky v krvi a kyslík nemůže díky tomuto stavu cestovat z té krve do buněk, kde se vyrábí energie, což většina lidí netuší, že energie se nevyrábí v těle jenom jídlem, ale energie v těle se vyrábí kombinací jídla a dýchání. To jídlo je poleno, které prostě dotáhnu do té buňky a to dýchání je sirka, kterou to poleno zapálím. Je to oxidant, který podpálí tu energii. Bez toho kvalitního dýchání to jídlo je k ničemu v tom těle.
0: A teď mě pojď naučit, prosím, jak teda můžu kvalitněji dýchat.
1: První věc je...
0: Co mám dělat?
1: Přecházet vlastně ve všech činnostech, které dělám. Uh-huh. To znamená od práce, pohybu, mluvy a spánku na dýchání nosem. To je základní věc. Dýchání nosem není prostě jako automat, jo? Je to věc, kterou jako zhodí zase ta mysl. A říká, tak jako a čím mám dýchat, tak to je snad jasné, že nosem ne. Problém je, že ta obrovská rychlost, kterou jsme na sebe ušili, sebou nese objem i v tom dýchání. To znamená, často i tím nosem to děláš, že slyšíš.
0: Takže první krok, začnu dýchat nosem.
1: Tak, aby si neslyšel, to znamená, to dýchání mělo být neslyšitelné, jemné, aby ho neviděl. To znamená, nemělo by být do ramen, nemělo by být do nějakého vypouleného břicha, ale mělo by být tahem do jádra těla, to znamená takzvané brániční dýchání. A třetí a poslední věc je to, o čem neví téměř nikdo, ale to, co vlastně mění pravidla hry v lidském organismu, a to je takzvaná tolerance na CO2. Je to něco, o čem se vlastně jako ví velmi málo, ale umožňuje to nebo znemožňuje výrobu energie. Právě proto se bavíme o biochemii dýchání. Když to u fyzioterapeutů nebo u těch sportovců, které si tady jmenoval na začátku, se většinou řeší biomechanika. To je vlastně jako odkud kam ten vzduch má jít, jo? Kde, jaké svaly vlastně pomáhají, jo, tomu tělu. Kdežto já se bavím, no, my se bavíme o tom, jakým způsobem je možno v těle vyrobit energii. A to je ten stav současných lidí, kdy posloucháš a vidíš obrovské množství burnout efektu, efektu vyhoření, únavových syndromů a věcí, které nejsou vlastně vysvětlitelné. Je neustále množství, stále více doplňků, ale ty stavy těch lidí jsou stále horší. Důležité je si uvědomit, že to třeba nebude těmi doplňky nebo tím jídlem, ale třeba to bude tím základním, která se velmi značně destabilizuje, a to je kvalita dechu.
0: Tak probereme další detaily za chviličku. Večerní pokec.

0: tak všechno mám.
1: Politika teď hrála písničku Blízko. Jak blízko se byl toho, že bys přestal úplně fungovat?
2: Velmi blízko.
1: Blízko?
2: No, jako když se dotkneš smrti, tak ti tam spoustu věcí dojde, že jako řešit malicharnosti se úplně jako v životě nevyplácí, no.
1: A pak si přišel na to, že se sebou budeš pracovat jinak? A to teď zkusíme přenést na naše posluchače. Začali jsme mluvit o dýchání, ale nezmínili jsme, jasně, dýchání nosem, jemnější dýchání, ubrat. Ve všem tom životě ubrat, zjemnit, chápu. Ale ty jsi ještě mluvil o toleranci CO2. A to už jsme nedořešili. O co jde?
2: Tolerance na CO2 je vlastně základní, proto spolupracujeme teďka se spoustou lékařů, protože na těch lékařských fakultách se to učí jenom velmi okrajově. Mm-hmm. A je to uvědomění, že dýchání nebo řídící plyn v dýchání není O2, není to kyslík, ale je to CO2. CO2 v lidském organismu zajišťuje takzvanou dilataci, to znamená rozšiřování cév, to znamená snižování tlaku. Proto se radí prostě dýchat do pytlíku, když máš snížit nějaký tlak nebo bolesti hlavy. A
1: když je člověk ve stresu třeba nebo prostě začne panikařit.
2: Způsobuje to CO2. To znamená, to je ta jemnost. Jo? Nenahánět tam objem, ale snižovat vlastně jako to, co v tom těle už je a metabolicky to umět využít. To znamená, tolerance na CO2 je hodnota, kterou si jednoduše u nás v dýchánku číslo 18 na tom YouTube kanálu Rostislav Václav může každý změřit jednoduše bez jakýchkoliv problémů. Je to hodnota, která určuje tvoji schopnost v těle vyrábět vlastně energii na buněčné úrovni. Je to schopnost vlastně, kdy ty to, co vlastně tam do toho těla dostáváš, buď využíváš, anebo to tělo to využít není schopno. Všichni víme, že třeba máme rozmezí nějaké teploty, jsi schopen být zdravý v teplotě 36,7, ale 42 víš, že už jako není úplně dobře.
1: Není to úplně zdravý, no.
2: Jsi schopen rozlišit nějaké pH, jo, acidobazickou rovnováhu, že má nějakou hodnotu, ale o toleranci na CO2 a o její hodnotě se ví úplně kulové. Ten důvod je, že prostě chybí povědomí. A je ještě jako potom jako schopnost vlastně znevážit informaci tohoto typu na základě toho, že se o tom jenom neví, ale třeba vyřešíš věci jako je astma, ve smyslu vlastně jako změny chování, vyřešíš jako možnosti různých neurologických obtíží, panických atak způsobem, kdy vlastně přenastavuješ ty parametry tlaku, distribuce kyslíku z krve do buněk a dalších věcí, které jsou řešitelné změnou chování na této úrovni.
1: A to je něco, co já dokážu se svým tělem sám ovlivnit?
2: Ano.
1: Sám změnit?
2: Ano.
1: Tohle není něco, co bychom dokázali vysvětlit v rádiu během jednoho večerního
2: pokecu. Ne, to není, no.
1: A ty máš YouTubeový kanál, kde se o všechny tyhle ty detaily se všemi lidmi vlastně na internetu dělíš. Ano. Je to tak?
2: Ano.
1: A pořádáš tam, když mluvíme o tom dýchání, svoje dýchánky?
2: Ano, ty vysílání jsem nazval dýchánky. A jsou zdarma, jsou vlastně k dispozici jenom proto, že aby si zase nikdo nemyslel, že tady jako zveme prostě na nějaké podmíněné věci. Opravdu to podmíněné není. A já díky té změně, která v tom životě mém nastala, díky tady tomu všemu, co děláme, i těch pěti pilířích zdraví, které jsem založil, tak se nám narodila zdravá dcera, prostě, kterou jsem mít neměl. Je to pro mě prostě největší štěstí, největší zázrak vlastně v životě a všechno ostatní už beru jenom jako věc, která je navíc. Proto vlastně ty věci jsou nepodmíněné a všichni si tam můžou hrát jak děcka na pískovišťu.
1: Jo, můžu se probírat dýchánky. Tak YouTubeový kanál je Rostislav Václavek, takhle ano. Je to jednoduché?
2: Ano, YouTube kanál Rostislav Václavek a dýchánky vlastně, které mají svá čísla, mají svá témata a v těch tématech vlastně vždycky dojdete k praxi. To znamená, na konci není produkt, ale je tam praxe. To znamená, okamžitě ti lidé mohou vlastně jako se sebou pracovat. Díky
1: sobě. Dýchání a, promiň, že jsem ti skočil do řeči, co dýchání a imunita a odolnost vůči infekcím a tak dál.
2: Vím si, že dýchání je neuroendokrino-imunitní proces. Jo? Je to věc, kdy vlastně jako ovlivňuješ přímo nebo nepřímo imunitní reakce v těle, ovlivňuješ metabolické reakce, bylo by to nadíl, ale je tam přímá souvislost s kvalitou dechu, s kvalitou vlastně tolerance na CO2 a dalších úrovní, které se tady teďka v té krátkosti nedají rozebrat. Nicméně to, co se rozebrat dá, je, že určitými dechovými technikami je tam třeba dýchanek číslo, a teďka asi je to 26 nebo 25, na eliminaci infektu. To znamená, když jde ti rýmička, jo, nějaké
1: prostě na chlap. Tak to znám, to je zlý.
2: Ano, to je ta chlapská nejhorší nemoc.
1: To je vážná věc.
2: Tak v momentě, kdy vlastně...
1: To by se nemělo zlehčovat.
2: V momentě, kdy chytneš ten začátek a uděláš určitou techniku, která v tom dýchanku je popsaná, tak ji prostě zastavíš. Prostě k tomu nedojde.
1: A můžeš mě takovouhle techniku naučit tady v rádiu?
2: Ano, to se dá jako udělat, akorát jako ty souvislosti tam je potom nutné udělat trošku jako dalšímu horizontu událostí. Jo.
1: Dobře, tak dáme Duran Brands, I'll be there for you, okay. A naučíme se techniku, jak zastavit chlapskou rýmičku.
2: Dobře.
1: Jo? Takže pánové, buďte ve střehu, tohle se vám bude hodit. Teda možná dámy, buďte ve střehu, tohle se vám bude hodit pro svoje muže.

0: Jak zastavit rýmečkou pouhým dechem? Teď jsem to asi hodně zjednodušil, věď, Rostě?
1: Jo.
0: Pojďme tohleto téma otevřít. Já bych se to rád naučil, já jsem typický chlap. Na mě, když přijde rýmička, to je velký špatný. Doma si ze mě dělají dokonce legraci kvůli tomu. Asi nejsem jediný muž, veď?
1: No jasně.
0: Tak jo, jsem ve tvých rukách. Co budeme dělat, co se naučíme?
1: Tak, já to nejprve jenom v jednoduchosti uvedu, že to, kdo to nepochopí, a prosím nás ten dýchanek, kde to je potom osvětlené, co se jmenuje, co dělat, když na mě něco leze. To je jeho název.
0: Jasně, a najdu na tvém YouTube.
1: Ano, a jdeme na to. Je tam jednoduchý nádech nosem, výdech nosem, to znamená normální, normoxické, klasické dýchání. Po výdechu, opakuju ještě jednou, po výdechu nosem si ten nos zacpeš prstama. Jak ho budeš mít zacpaný, tak začneš jemně kývat hlavou zleva doprava, to znamená ne žádné rychlé kivy, ale v tom bezdeší, když vlastně budeš držet, protože funkční dýchání není o dvou plynech, ale o třech plynech. Ten třetí plyn je oxid dusnatý, který je v paranazálních dutinách, vedlejších nosních dutinách. A ten přitom, když vlastně ty po výdechu smáčkneš ten nos a budeš kývat vlastně jemně tou hlavou, ten kiv je tam proto, aby si přehodil orientaci nebo pozornost z toho, že jsi v bezdeší, na to, že se ti prostě ten mozek dotýká lebeční vlastně oblasti a vydržíš v tom bezdeší o trošku déle, než kdybys jenom seděl prostě a v tom bezdeší jako se trvával.
0: Jak dlouho má mít zacpaný ten nos?
1: A to bezdeší je vlastně do toho, co ten člověk jako zvládne, do jeho schopnosti, ne do absolutního maxima, aby se někdo nesesunul, aby se někdo blbě nepochopil, ale jenom do toho, co zvládne do toho nepohodlí. Jo? To znamená, když mu jako už budeš cítit, že tam máš tu potřebu se prostě nadechnout, tak skončí to kývání v tom bezdeší, pustíš ten nos a první něco uděláš, že tu biochemickou reakci, tu polívku, kterou jsi tam uvařil z toho oxidu dusnatého, který to tělo prostě v sobě má, má ho v celé kardiovaskulární síti, ale nejvíce ho má právě v těch paranazálních dutinách jako primární ochranu před vnějšími infekty, tak se ti tam spustí násobná vlastně sekrece toho oxidu dusnatého a ty, když vlastně pustíš ten nos a vdechneš to, co jsi tam takzvaně uvařil, tak krásným způsobem rehabilituješ a dezinfikuješ ty horní cesty dýchací. Proto to funguje jako první ochranná bariéra.
0: A funguje to až ještě v té okamžik, kdy cítím, že už na mě něco leze, nebo to už je pozdě?
1: Je dobré vlastně jako čím dřív, tím líp, jako u všeho. Jo, to znamená v momentě, kdy už jako zachytíš jako takové to lechtání v nose, už tam prostě jako nějaké ty první příznaky, sednout, udělat tu techniku prostě pětkrát za sebou, do půl hodiny máš prostě konec. Hotové.
0: Dobře. Funguje to jako prevence? Že to budu dělat jen tak jako jednou za týden, aby náhodou?
1: Bez jakýchkoliv pochyb, nehledě na to, že to zvedá vlastně jako úroveň té tolerance na CO2, jo, toho, co ti lidi ještě vlastně neví a to, co je v tom, co děláme, prostě všude popisováno.
0: Dobře, takže jdeme to zkoušet.
1: Tak.
0: Ale moderátor, který má zacpaný nos, nemoderuje, takže ty musíš popisovat.
1: Ano.
0: A vy právě teď jako chviličku sám, jo?
1: Tak.
0: Tak no. Já si tak jako budu v klidu dýchat nosem. A teď už ale to slovo musím předat tobě.
1: Tak já to teďka budu jako vysvětlovat, co vlastně ty děláš, jo? Takže já tě povedu a ostatní to můžu dělat s tebou. Takže nádech, výdech, po výdechu zmáčknu nos, nedýchám a jemně kývám zleva doprava. A kývám v tom bezdeší do momentu té nutkavé potřeby se nadechnout. Až nastane, tak přestanu kývat, pustím ten nos a velmi jemně vdechnu to, co jsem si tam vlastně uvařil. Vdechnu a úplně jemně zase vydechnu. A teďka to prodýchávání by mělo být zhruba 30 vteřin. Velmi jemné, jo? Ten organismus, to tělo vyžaduje ten objem. On po tobě chce, aby si tam prostě jako, že jo, nedýchal si, tak prostě...
0: Jako abych udělal...
1: Tak, přesně.
0: Jasně,
1: no?
0: Já už jsem zpátky zatím.
1: A ty si vlastně jako u toho udržuješ tu jemnost zase. Tam, kde vlastně je vyžadován objem, řekneš, OK, chápu, ale nabídneš mu jemnost. 30 vteřin vydržíš v tom jemném dýchání a tu techniku děláš znova. Ona se dělá pětkrát, jo? To znamená, dělá se pět kol za sebou, jo? Aby si nikdo nemyslel, že jako si tam zakýveš na 10 vteřin a máš vyřešeno, takhle to nefunguje. Jo?
0: A v rámci prevence, když chci zůstat fit a kolem mě začínají na podzim všichni prskat, tak když tohle udělám každý den, tak jsem safe?
1: Není to o tom, že by si byl jako safe na základě jedné techniky, je to o tom pochopení, že pokud si navýšíš toleranci na CO2, tak spoustu biochemických reakcí, které se při té nízké toleranci dějí, se ti pak dít nebudou. Jinými slovy, pro ten infekt pak biochemicky není důvod. Ty nemáš důvod vlastně onemocnit.
0: Ty jsi přinesl našim posluchačům také knížku.
1: Ano.
0: A možná jste si to teď zkusili u rádia, tak držím palce, ať nechytnete rýmečky, protože to je fakt vážná věc. A přinesl si knížku Změň svůj dech.
1: A začnou se dít věci.
0: A co se v té knížce naučím?
1: Je tam vlastně veškerá praxe, k toho, jakým způsobem právě v případě, že jsi unavený, že se ti blbě spí, že chrápeš, že máš problémy prostě s dechovými nějakými disbalancemi, že máš problémy s hlavou, máš nějaké neurologické obtíže, máš problémy s jídlem, nemůžeš zhubnout, prostě máš problémy s tím, že nedokážeš funkčně se sebou pracovat, tak v tomhle ohledu ta knížka v té praxi umožňuje, nejenom v té knížce, ale je propojena QR kody s těmi dýchánky, které jsou prostě na ty různá témata, takže si jak v té knížce, tak v těch QR kodech vlastně v rámci těch dýchánků sebou sama vytváříš novou možnost býti zdrav a šťastný ve vlastním životě.
0: Souhlasíš s tím, že bychom za malou chvíli tu knížku věnovali jednomu z našich posluchačů?
1: Může být.
0: Uděláme malou soutěž?
1: OK.
0: Jo? A neuděláme to těžké, nebo to uděláme těžké?
1: Já myslím, že to můžeme dělat tak středně těžké.
0: Tak to uděláme středně těžké. Přátelé, pokud byste se tohle, o čem si povídáme na frekvenci 1, teď chtěli naučit a chtěli byste mít knížku Rosti Václavka Změň svůj dech a začnou se dít věci, tak za chviličku může být vaše. Večerní pokec.

0: frekvence 1 a také náš host Rostě Václavek. Povídáme si o tom, jak můžeme být díky dechu výkonnější, víc v pohodě, víc fit a možná také víc zdraví. No a teď pro vás máme dárek. Rostě, pojď ho ještě jednou představit, prosím.
1: Tak je to naše kniha, Změň svůj dech a začnou se dít věci. A je možné prostě jako i tady někde někomu poslat dál, což je základ naší práce, pošli to dál.
0: Proto děláš i dýchánky na YouTube, aby se lidé naučili, jak se sebou pracovat a co a jak.
1: Díky sobě sama, ano.
0: Tady je potřeba říct, že vlastně to je to nejlevnější cvičení, které člověk může mít, protože pracuje jenom sám se sebou.
1: Je to tak.
0: Žádné nástroje, nic. Jenom nic. Já a moje tělo.
1: Moje tělo, můj dech, moje mysl, přesně tak.
0: Tak dáme kvíz?
1: Dejme.
0: Tak jo, přátelé, 257 403 devítky. Telefonní číslo frekvence 1, které dobře znáte. A já se tady dívám na náš telefon a ten teda bliká jako o život. Rostě, vidíš to?
1: Vidím to.
0: Vidíš to? Tak zvedeme jedno telefonní číslo.
1: Pojďme.
0: Já nevím. Tak třeba tohle. Tady frekvence 1, dobrý večer. Koho máme na drátě? Haló?
2: Dobrý večer,
0: tady Helena. A pozor, já jsem Helenu špatně zvednul. Tak to uděláme ještě jednou. Heleno, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Teď už je to správně.
1: Dobrý večer.
0: Co vy a dýchání? Umíte pracovat s dechem? Nebo chcete se naučit pracovat s dechem?
2: Chtěla bych se naučit, ale jako měla jsem úraz a tam mě fyzioterapeutka učila. No.
0: Dobře, tak se možná naučíte díky knížce, která je teď už na dosah. Ještě něco víc. Rosťo, ty máš připravený pro Helenu kvíz. Tak já ti teď předám slovo a nechám to na vás dvou.
1: Zdravím, Helenko.
2: Dobrý večer.
1: Takže otázka je jednoduchá. Zaznělo už to tady na začátku vysílání. A otázka zní, kolik zhruba, tedy cca, nádechu a výdechu udělá člověk za jeden jediný den. Pokud budete chtít tři možnosti, dám. Pokud nebudete a víte to hned, tak není potřeba dávat.
0: Tak a teď se Helena odmlčila.
2: Já bych chtěla na pověru, prosím.
1: Takže za A 1000 nádechů a výdechů, za B zhruba 22 tisíc nádechů a výdechů za den a za C zhruba 150 tisíc nádechů a výdechů za den.
0: Tak Helena, co myslíte?
2: Ježiš, já jsem to
1: neslyšela. 1000, 22 tisíc, anebo 150 tisíc.
0: Teď už musíte tipnout.
2: Bčko.
0: To znamená, kolik?
2: Tam bylo nějak 20 a něco.
1: Je to tak.
0: 22 tisíc. Jo, my vás už nebudeme trápit. My jsme vás chtěli naučit při tom stresu pracovat s dechem, totiž Heleno.
1: Je to nejlepší.
0: A Helena teď nemůže popadnout dech, prostě. To jsme možná přehnali.
2: No,
0: máme vás tam, Heleno?
2: Ano, jsem tady.
1: Takže gratuluju každopádně. Kniha poputuje k vám a odpověď je správně.
0: Máte radost?
2: Děkuju moc krát.
0: Ne, vy jste jo, z toho úplně perplex, Heleno, teď.
2: No, to jo, teda. Tak, já jsem to jen tak typla, protože jsem to neslyšela od začátku.
0: Hele, to je úplně v pohodě. Knížka, jak můžete díky svému dechu změnit svůj život, je právě teď vaše. Tak vydržte nám na drátě, já se na vás vezmu kontakt, ať víme, kam jí poslat. Jo?
2: Děkuju moc
0: krát. Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Krásný večer.
2: Taky,
3: naschle. Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Tak Rosťo, vaše knížka míří za Helenou, která může teď změnit svůj dech. Ale pojďme mluvit o těch dalších pilířích zdraví. Vy jste autorem projektu 5 pilířů zdraví. Tak jaké ty pilíře vlastně jsou?
1: První funkční dýchání, druhé práce s chladem, ať už na úrovni vody nebo vzduchu. Třetí práce s myslí, taková ta mentální pohoda, ten klid prostě od toho mentálního plepsu, který tady pořád v té hlavě máme. Čtvrtý pilíř je práce s pohybem, to znamená propojení pohybu a dechu. Právě ta aktivní část toho života, ať dává smysl a člověk nemaká tvrdě úplně zbytečně. A pátá poslední je vlastně práce s příjmem na úrovni jídla a pochopení, že prostě to tělo potřebuje taky nějaký odpočinek i od tohoto objemu, který mu tam pořád jako vkládáme.
0: Práce s chladem a práce s myslí. Jak moc, když se zastavím u té mysli, je nám škodí to, že jedeme v permanentním stresu. Já jsem táta třeba 4 dětí. Musím uživit rodinu a ještě jí zorganizovat se svou ženou. To je jako mega stres někdy.
1: Přesně tak, jo. Tady je prostě ta lidská mysl je nastavená na to, že to prostě nejde, jo, že jako mám jako strašně moc povinností, strašně moc rolí a tím pádem jako mě se to netýká, já to udělat nemůžu, jo. Je to prostě ten, říká se tomu velká duchovní cesta, jo. Ta malá duchovní cesta je, že si prostě zalezeš někam do černé skály a tam prostě nebo prostě jeskyně a tam si zamedituješ, že je klid, jo, ale s tou rodinou, s těma dětskama, s tou prací a s těma proměnnýma už to jako je spousta proměnných, které je problém zvládnout. Nicméně se tam dají najít právě ty možnosti, jakým způsobem k tomu přistupovat, k tomu, jak to zvládnout. A to je to, co je v té knize a v tom našem projektu popsáno. To znamená, neřešíme, abychom dávali těm lidem další a další úkony a další čas strávený, který ale oni nemají. Ale vkládáme vlastně ty možnosti do té jejich práce, do těch činností, do toho běžného normálního života tak, aby oni je zvládali vlastně jiným způsobem a pomohli si sebou sama.
0: Dej mi tipy na 3 takové věci, které bys mi vložil do života.
1: První věc, když někam jdeš. Jdeš do práce, jdeš na procházku, jdeš na nákup, jdeš kdekoliv, tak co děláš u toho, když jdeš? No většinou se věnuješ prostě něčemu, co v té hlavě běží a je to úplně zbytečně strávený prostor a čas. Místo toho se můžeš věnovat dechu, jeho kvalitě a navyšování tolerance na CO2 a dělat si tam techniky s jemnýma zádržema po výdechu a zkvalitňovat si vlastně ten život sebou sám. Druhý tip, když ležíš nebo sedíš, usínáš prostě, většina lidí zase tam tráví prostě ten prostor v hlavě. U toho ty můžeš změnit vlastně jako ty možnosti na to, že tam začneš pracovat na úrovni kvality dechu. Je tam spoustu dýchánku a ty možnosti vlastně těch dechových technik dělají divy. Dýchánek 83 naposledy doporučuji vřele. A třetí je kvalitativně změnit spánek. To znamená to, co určuje, jestli ten další den budeš v pořádku nebo ne. Kvalitu spánku neurčují jako ve valenčině ani polštáře, ani prostě přístroje, ale dech a jeho kvalita během toho spánku.
0: Říká na frekvenci 1 Rosťo Václavek. Rosťo, jsme téměř ve finále večerního pokecu, ale jsem pro to dát aspoň jednomu z našich posluchačů možnost se na něco zeptat. Takže přátelé, pokud byste se rádi poradili, nebo s námi cokoliv konzultovali, nebo nám dali svoje zkušenosti s dechem, budeme rádi. 257 400 a 3 9 k tomu. Večerní pokec.

0: Nejenom láska někdy zabíjí, jak zpívá Freddie Mercury Love Kills. Máme na drátě Danu. Milá Dano, dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer.
0: Co by vás zajímalo?
1: No, mě by zajímalo, jak pan Rostě mi jako říkal, že ne mě, ale do, prostě říkal, že to chrápání prostě jde. Mně to nejde odbourat.
0: Hmm. A vy znáte Rostěvy dýchánky, takže jako vy už jako víte, ano, o čem ano. mluvíte.
1: Ano.
0: Rozumím.
1: 2,5 roku už s tím pracuju. Už jsem si odbourala bolesti hlavy, různý turímičku, taky jsem už zastavila. Hmm. Hodně mi to dalo, hodně mi to pomáhá, ale prostě to chrápání nemůžu vymítit. Už jsem spala i s těma páskama na puse.
0: Chápu.
1: A prostě to chrápání
0: prostě
1: nejde.
0: Dobře, tak ne. Jo. Milá Dano, díky za zavolání a my jdeme na odpověď. Naslyšenou.
1: Dobře, děkuju, nashledanou, zdravím.
0: Tak co? Co s tím, Rostě?
2: Tak u toho chrápání je to prostě někdy na delší lokte, protože to třeba funguje dekády v tom těle a pokud to funguje tak dlouho, tak je samozřejmě ta cesta z toho prostě trošku delší, ale ve smyslu navyšování té tolerance na CO2, to je základ, jo, to navyšování takzvané kontrolní pauzy mění pravidla hry, kdy to chrápání se tam eliminuje tím, že vlastně ta hyperventilace tam není v tom těle vyžadována a ta páska zmíněna, která tady byla, je dobré vlastně ty souvislosti tam mít a nepoužívat to v momentě, kdy to tělo na to není připravené. Jsou na to 2 dýchánky, které mají téma v té knížce vlastně o tom chrápání vlastně jako taky vše ve smyslu toho, jakým způsobem eliminovat, ale ten základ je v tom kontinuálně vykonávat vlastně jako ty věci, tak, aby ta funkčnost se tam objevila, včetně té pásky, včetně toho, co u toho je. To chápu, že se to teďka nedá prostě vysvětlit, ale v těch dýchancích je tam zmíněna vlastně i ta celá možnost, jakým způsobem se toho zbavit, ale neprodáváme žádné kouzelné proutky, jo. To je prostě práce. Ta práce musí mít nějakou kontinuitu a nějakou dobu toho, kdy v tom těle ta nová vlastně norma musí probíhat.
0: To znamená vzkaz pro Danu, nevzdávejte to.
2: Ano, tak je to takový jednoduchý radio.

0: člověk žije a jde to poznat na tom, jak spí, jak bdí, tak prostě ta praxe rozhoduje. Tam to člověk pozná sám, jestli to prostě funguje nebo ne. A ti 250 000 lidí jsou prostě jako známkou toho, že to asi nějak funguje.
1: Pokud byste chtěli, Rostiova videa jsou na YouTube zdarma, kanál Rostislav Václavek. Je to tak?
0: Tak
1: jo, Rostio, díky moc a dobrou
0: noc. Mějte se krásně, ahoj.
2: Večerní pokec. 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: Resort spravedlnosti prověřuje možný nelegální lobbing u ministra Juchelky. Čína přidala na sankční seznam českou firmu a sobota bude slunečná, naměříme až 29 stupňů. Od mikrofonu vás vítá Kateřina Vavřínová. Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb, jejíž představitelé se údajně sešli opakovaně s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou, a to v době, kdy ještě nebyli zapsáni v registru lobbystů. V něm musí být povinně zapsáni lobbysté od loňského 1. července. Resort spravedlnosti podle mluvčího Vladimíra Řepky Unii prověřuje kvůli podezření z nelegálního lobbingu. Informoval o tom web iRozhlas.cz. Předseda Unie Viktor Kubát odmítl porušení zákona. Důvěra v českou ekonomiku v červenci meziměsíčně mírně stoupla. Oznámil to Český statistický úřad. Naopak u spotřebitelů důvěra klesla. Může za to i situace na trhu s palivy, jak řekl Frekvenci 1 hlavní analytik firmy Citfin Miroslav Novák.
4: Spotřebitelé vidí hůře hospodářskou situaci i finanční situaci v následujících 12 měsících. Ochota pořizovat velké nákupy se však v červenci mírně zvýšila. Vzhledem k tomu, že spotřebitelé jsou citliví na vývoj cen pohonných hmot, tak lze očekávat, že v srpnu dojde k dalšímu poklesu spotřebitelské důvěry, a to za předpokladu, že ceny na čerpacích stanicích dále porostou.
3: Důvěra podnikatelů v ekonomiku se v červenci zvýšila ve všech sledovaných odvětvích, nejvíc ve stavebnictví. Čína přidala na svůj exportní sankční seznam dalších 14 subjektů z Evropské unie v reakci na sankce spojené s Ruskem. Podle informací agentury AFP je mezi nimi i česká firma Tatra Trax. Ta vyrábí těžké nákladní vojenské a speciální automobily. 19-letá tenistka Tereza Valentová porazila na turnaji WTA v Praze obhájkyni titulu Marii Bouskovou 2-6, 6-4, 7-6 a postoupila do semifinále. Páteční utkání na štvanici proti nasazené jedničce vyhrála za 2 hodiny a 44 minut. V sobotním boji o finále narazí na Ukrajinku Dariu Snigurovou.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: V sobotu bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů, na horách naměříme teploty kolem 21 stupňů, povane slabý proměnlivý, během dne většinou mírný jižní až jihozápadní vítr. Ze zpráv je to vše, naslyšenou za hodinu.
1: No a show konečně pátek jede, přátelé, dál. Co pro vás budu mít? Tak za malou chviličku se vrátíme za velmi mladým, nebo zastavíme u velmi mladého Robbieho Williamse. Našel jsem jeho televizní záznam, když vůbec poprvé v televizi v Americe představil písničku Angels. Ta je dneska už legendární a ono i to video stojí za to, protože to je takový jako mladý floutek, který najednou si stoupne k mikrofonu. A jako všichni se můžou zbláznit z toho, jaký má hlas. Tak uslyšíte, jaké to bylo, když tu písničku zpíval v televizi vůbec poprvé. Budu pro vás mít taky jednu hudební novinku, pod kterou je podepsaný zpěvák a hudební producent Kygo. No a dáme si taky velké hlavy, které pro vás budou mít takový malý kvíz, který se bude týkat tequily. No, prostě takový šláftruňk na páteční večer.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
1: Frekvence 1.

MC Star a The Real McCoy na frekvenci 1. Teď ale téma Robbieho Williamse. Nevím, jestli jste jeho fanoušci nebo nejste, nebo možná spíš to je otázka na holky, jestli jste faninky Robbieho Williamse nebo ne. Jedna z mých kamarádek je velikou faninkou Robbieho Williamse. A já si pamatuju, že se dívala jednu na nějaký dokument, kde bylo trošičku i ze zákulisí koncertu Robbieho Williamse. A on se tam převlíkal z kostýmu do kostýmu a měl na sobě jenom takové jako upnuté slipy a jinak vůbec nic. A ona z toho byla jako úplně paf z toho záběru. A pořád se k tomu vracela a vracela, tak tam jsem pochopil, že Robbie Williams se holkám prostě líbí. A je to dobře, že má svoje faninky a fanoušky. Já jsem našel něco v hlubinách internetu, o co se s vámi chci podělit. Robbie Williams byl svého času takový, no řekněme, mladý cucák. Mladý týpek, teenager, který dospívá, ale už tehdy měl nádherný hlas. A v roce 1997 byl v americké televizní show, kde vůbec poprvé zaspíval svou legendární melodii Angels. Představte si to tak, že si takový mladý kluk povídá s moderátorem, vypadal zhruba tak, jako Jirka Mádl, když natočil snowboardiáky. Jo? Zhruba tak. A jako je hodně neformálně oblečený, je hodně free a teď jako tam proběhne tím tleskajícím davem do toho hudebního baru a stoupne si za mikrofon. A zazní ten jeho neuvěřitelný hlas, který vlastně k tomu 23-letému klukovi v tom roce 97 vůbec nesedí. Vypadá jako absolutní mladěch teenager a vystřihne písničku jako par excellence. Tak si to pojďte poslechnout. Tohle je Robbie Williams z roku 97, když poprvé v televizi zaspíval Angels.

Tak tohle byla horká taneční novinka pro páteční večer. Písnička, pod kterou jsou podepsáni americký zpěvák Max McNown a norský DJ Kygo. Ta písnička se jmenuje Take Me Back, nebo jmenovala, protože už tenhle ten okamžik dozněla Take Me Back. A je to opravdu horká novinka, protože ji tihle dva spolu vydali 10. července, tedy teprve před pár dny. Kygo, tak to je norský DJ, teda on se narodil v Singapuru, ale vyrůstal v Norsku, takže je to Nor vlastně se vším všudy, který se proslavil jako jeden z průkopníků žánru Tropical House, ale dělá to, co ostatní DJové, že si vybírá ke spolupráci v té současné době zajímavé umělce z celého světa a dává s nimi dohromady písničky, které se líbí vlastně rádím, nám rádím a vám posluchačům. A tohle to je jeden z těch případů. Takže norský DJ Kygo si tentokrát vybral Maxe McNowna, což je americký zpěvák a skladatel z Nashvilleu, což je kolébka americké country, který se v posledních letech prosadil na pomezí country, folku a popu. No a právě jeho emotivní styl byl jeden z důvodů, proč jeho Kygo pro tuhletu písničku a pro tuhle hudební spolupráci vybral. Ta písnička je o člověku, který se ohlíží za ztraceným vztahem a přál by si prostě vrátit zpátky čas. Take Me Back. A slyšeli jste ji na Frekvenci 1. No a teď míříme na Slovensko. Tady je Palo Habera, tým, a ten, jak známo, prostě už nemá co ztratit.

0: Spice Girls, Frekvence 1 a teď něco ostřejšího. Od dnešních velkých hlav. Takhle, na dobrou noc. Vlastně trošku šláftrunk, že jo?
1: S citronem a se solí, anebo s pomerančem a se skořicí?
2: To je jedno, tequila je...
3: Bum bum.
2: Ano, a má svůj den.
4: A víme všetci, že tequila pochádza z...
1: Mexika.
4: No a...
1: Mexiko,
4: a Jana už to asi vie, preč sa tequila pije s tým citronom a solou? Aký to má význam?
1: No musíš nějaký vitamíny do sebe dostat.
3: Já vám to řeknu, protože to hnusný. Já to nesnáším. A tyhle ty věci, které jsi teď jmenoval, ty se to snaží trošku jako zachránit.
1: Ne,
3: to je to.
1: Ale to je tvůj jako osobní názor.
3: Ne, tequila prostě se nedá.
1: Nemůžem to brát jako Bernou.
2: Proto myslíš, že se pije třeba vodka s džusem, protože prostě džus je hnusný.
4: No, takže.
3: Ano.
1: Tak proč?
4: V Mexiku panují velké horučavy. No a sol a citrón slouží na doplnění minerálov a vitamínů, však to Jana hovorila.
2: Počkej, takže... Když to takhle piješ v Grónsku, jak je to vlastně trapa?
4: No zbytočné.
1: Tam se pije svařák.

Tak tohle byla na Frekvenci 1 německá kaskáda. Původně se tahle skupina měla jmenovat Kaskáde, ale kvůli možným právním sporům s jiným umělcem si změnili nakonec pro jistotu jméno na Kaskáda. A patřila mezi nejúspěšnější německé taneční projekty 21. století, protože se dali dohromady až po přelomu milénia. A v roce 2013 dokonce reprezentovali Německo na mezinárodní soutěži Eurovize. No a tahle písnička se jmenuje Every Time We Touch a není tak jako úplně originální. Jestli vám je povědomá, tak je vám povědomá správně, protože ten refrén vychází z písničky Every Time We Touch skotské zpěvačky Maggie Reilly z roku 1992. Kaskáda z něj vytvořila takovou rychlou eurodancovou verzi, kterou jste právě teď slyšeli, a ten single se dostal na první místo hned na celé řadě zemí, nebo v celé řadě zemí, jako je Irsko, Švédsko, ve Velké Británii dosáhli vrcholu žebříčku, tam byli druzí a tak dál a tak dál. No, velmi úspěšná melodie to je, ať už podání Maggie Reilly, ta původní z roku 92, anebo tahle ta rychlejší eurodancová z roku 2005. Tak přeju vám dobrou noc, mějte se moc fajn, je za chviličku už 11, tak já už taky pojedu domů a loučím se s vámi a slyšíme se tady na Frekvenci 1 zase příští týden. A na dobrou noc posílám nádhernou baladu Briana Adamse.

0: užijte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Soud rozhodl o předběžném opatření kvůli údajnému násilí ze strany poslance Foldyny. Mladíkovi za výrobu nahého snímku přes AI hrozí vězení a sobota bude slunečná, naměříme až 29 stupňů. U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Okresní soud v Děčíně rozhodl o předběžném opatření kvůli údajnému domácímu násilí ze strany poslance Jaroslava Foldyny z SPD. Mluvčí soudu Michaela Janoušová to v pátek potvrdila, neřekla ale, jak soud rozhodl. Foldyna České tiskové kanceláři řekl, že soud předběžné opatření prodloužil pravděpodobně na měsíc. O něj požádala soud poslancova manželka. Policie před 2 týdny Foldynu vykázala na 14 dní z domu v Děčíně, ve kterém s manželkou žije. Poslanec opakovaně prohlašuje, že se cítí nevinný. Smyslem předběžného opatření soudu je poskytnout rychlou ochranu oběti domácího násilí. Pardubičtí kriminalisté řeší případ mladíka, který podle policie pomocí umělé inteligence upravil fotografii své známé a vytvořil z ní falešný nahý snímek. Obrázek následně rozeslal dalším lidem. Jde letos o 6. podobný případ v kraji. Zneužití identity k výrobě a šíření pornografie pomocí AI je přitom trestný čin a hrozí za něj až 5 let vězení, uvedla v tiskové zprávě policejní mluvčí Iveta Kopecká. Šéf opoziční ODS Martin Kupka vyzval ministryni financí Alenu Schillerovou a premiéra Andreje Babiše, aby upustili

0: odvolání stávkovou pohotovost. A to kvůli obavám o další směřování letiště, které kromě prohlášení premiéra o prodeji akcií pramení taky z výběru Lašáka do vedení. Na návrat nejvyšší fotbalové soutěže do Brna se připravují jihomoravští policisté i brněnští strážníci. První zkouškou bude sobotní utkání zbrojovky proti AC Sparta Praha, na které budou dohlížet desítky státních a městských policistů. Jak jejich mluvčí informovali v tiskových zprávách, prvoligovou příslušnost bude v Brně hájit kromě zbrojovky i Artis Brno.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: V sobotu čekáme jasnou až polojasnou oblohu. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů. Na horách naměříme teploty kolem 21. Povane slabý proměnlivý, během dne většinou mírný jižní až jeho západní vítr. Ze zpráv je to vše. Naslyšenou opět za hodinu.

0: užijte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: Rezort spravedlnosti prověřuje možný nelegální lobbing u ministra Juchelky. Čína přidala na sankční seznam českou firmu a sobota bude slunečná, naměříme až 29 stupňů. Od mikrofonu vás vítá Kateřina Vavřínová. Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb. Jejíž představitelé se údajně sešli opakovaně s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou. A to v době, kdy ještě nebyli zapsáni v registru lobbystů. V něm musí být povinně zapsáni lobbysté od loňského 1. července. Rezort spravedlnosti podle mluvčího Vladimíra Řepky Unii prověřuje kvůli podezření z nelegálního lobbingu. Informoval o tom web iRozhlas.cz. Předseda Unie Viktor Kubát odmítl porušení zákona. Důvěra v českou ekonomiku v červenci meziměsíčně mírně stoupla, oznámil to Český statistický úřad. Naopak u spotřebitelů důvěra klesla. Může za to i situace na trhu s palivy, jak řekl Frekvenci 1 hlavní analytik firmy Citfin Miroslav Novák.
3: Spotřebitelé vidí hůře hospodářskou situaci i finanční situaci v následujících 12 měsících. Ochota pořizovat velké nákupy se však v červenci mírně zvýšila. Vzhledem k tomu, že spotřebitelé jsou citliví na vývoj cen pohonných hmot, tak lze očekávat, že v srpnu dojde k dalšímu poklesu spotřebitelské důvěry, a to za předpokladu, že ceny na čerpacích stanicích dále porostou.
2: Důvěra podnikatelů v ekonomiku se v červenci zvýšila ve všech sledovaných odvětvích, nejvíc ve stavebnictví. Čína přidala na svůj exportní sankční seznam dalších 14 subjektů z Evropské unie v reakci na sankce spojené s Ruskem. Podle informací agentury AFP je mezi nimi i česká firma Tatra Trucks. Ta vyrábí těžké nákladní vojenské a speciální automobily. 19-letá tenistka Tereza Valentová porazila na turnaji WTA v Praze obhájkyni titulu Marii Bouskovou 2-6, 6-4, 7-6 a postoupila do semifinále. Páteční utkání na štvanici proti nasazené jedničce vyhrála za 2 hodiny a 44 minut. V sobotním boji

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Soud rozhodl o předběžném opatření kvůli údajnému násilí ze strany poslance Foldyny. Mladíkovi za výrobu nahého snímku přes AI hrozí vězení. A sobota bude slunečná. Naměříme až 29 stupňů. U zpráv

0: Poslanec opakovaně prohlašuje, že se cítí nevinný. Smyslem předběžného opatření soudu je poskytnout rychlou ochranu oběti domácího násilí. Pardubičtí kriminalisté řeší případ mladíka, který podle policie pomocí umělé inteligence upravil fotografii své známé a vytvořil z ní falešný nahý snímek. Obrázek následně rozeslal dalším lidem. Jde letos o šestý podobný případ v kraji. Zneužití identity k výrobě a šíření pornografie pomocí AI je přitom trestný čin a hrozí za něj až 5 let vězení, uvedla v tiskové zprávě policejní mluvčí Iveta Kopecká. Šéf opoziční ODS Martin Kupka vyzval ministryni financí Alenu Schillerovou a premiéra Andreje Babiše, aby upustili od jmenování Lašáka do čela letiště Praha a zveřejnili dokumenty k výběrovému řízení. Řekl to v pátek na tiskové konferenci.
1: Jakým způsobem se Radomíru Lašákovi podařilo získat jejich přízeň, zda s ním o tom jednali, jak probíhalo výběrové řízení, vyzývám ho k tomu, aby předložil, jasně dal na stůl, jak jmenování a složení výběrové komise, tak průběh toho samotného výběrového řízení. Znovu upozorňuji, že na tom samotném výběrovém řízení je několik extrémně problematických bodů.
0: 5 odborových organizací vyhlásilo v úterý do odvolání stávkovou pohotovost, a to kvůli obavám o další směřování letiště, které kromě prohlášení premiéra o prodeji akcií pramení taky z výběru Lašáka do vedení. Na návrat nejvyšší fotbalové soutěže do Brna se připravují jihomoravští policisté i brněnští strážníci. První zkouškou bude sobotní utkání zbrojovky proti AC Sparta Praha, na které budou dohlížet desítky státních a městských policistů. Jak jejich mluvčí informovali v tiskových zprávách, prvoligovou příslušnost bude v Brně hájit kromě zbrojovky i Artis Brno.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: V sobotu čekáme jasnou až polojasnou oblohu, nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů, na horách naměříme teploty kolem 21. Povane slabý proměnlivý, během dne většinou mírný jižní až jeho západní vítr. Ze zpráv je to vše, naslyšenou opět za hodinu.

0: Dvě hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Rezort spravedlnosti prověřuje možný nelegální lobbing u ministra Juchelky. Čína přidala na sankční seznam českou firmu a sobota bude slunečná, naměříme až 29 stupňů. Od mikrofonu vás vítá Kateřina Vavřínová. Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb. Jejíž představitelé se údajně sešli opakovaně s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou. A to v době, kdy ještě nebyli zapsáni v registru lobbystů. V něm musí být povinně zapsáni lobbysté od loňského 1. července. Rezort spravedlnosti podle mluvčího Vladimíra Řepky Unii prověřuje kvůli podezření z nelegálního lobbingu. Informoval o tom web iRozhlas.cz. Předseda Unie Viktor Kubát odmítl porušení zákona. Důvěra v českou ekonomiku v červenci meziměsíčně mírně stoupla, oznámil to Český statistický úřad. Naopak u spotřebitelů důvěra klesla. Může za to i situace na